0: vítáme se ve středečních nočních juboxech na Kissu a jestli máte dilema, podobně jako před chvílí Nelly a Kelly, co si chcete nechat zahrát, pak nevadí, stačí nahrát i vzkaz, podobně jako to udělala Anna.
1: Dobrý den, ráda bych chtěla nechat zahrát písničku pro všechny, co jsou na noční směně a poprosila bych směnu před námi, jestli by mohla lépe plnit své pracovní povinnosti. Děkuju.
0: No a za konkrétním songem už půjdeme s Patrikem.
2: Čau Luky, poprosil bych zahrát písničku, prosím tě, Léto 2 od 4biček 48 pro všechny řidiče od firmy Hlas a Transport. Díky, Patrik.
0: No tak dáme a mimochodem Kuba Ryba z Rybiček 48 bude hostem už zítra v noční show Rádia Kiss. K tomu se ještě dostaneme v této hodině. Moje jméno je Lukáš Bláha a přeju pokud možno klidnou středeční noc. Kiss. Rádio Kiss.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Na Kissu máte hudbu pod palcem vy a v tuto chvíli taky na čísle 210 323 323 Lucka. Ahoj Lucko.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
1: My tebe taky, jakou máš noc z úterý na středu?
2: No úplně perfektní, máme třetí noční, takže už jsme tak jakoby zžitý, že jsou noční, takže už je to lepší.
1: Jo, už se to dá přežít.
2: Už se to dá.
1: Rozumím. No tak jo, ty jsi vlastně říkala, že bys nechala muziku na mě, což si samozřejmě hrozně hodná, ale já jako radši dělám radost vám, to znamená za chvilku dáme jednu pecku, kterou vybral Lukáš a pošleme to někomu extra?
2: No určitě, jako samozřejmě všem, co mají noční, co poslouchají Radio Kiss, tobě, do studia,
1: děkuju.
2: Ale hlavně mojí partě tady na Lakovnu, jmenovitě jenom v rychlosti Verče, Megí, Honzovi, Davidovi, Aje, Štefanovi a hlavně, jak nezapomenou, že jedeme z kopce.
1: Dobře, tak jo, a jenom z kopce, do kopce ne. Jo?
2: Ne,
1: kopce. Tak jo, dokolika to tam z toho kopce potáhnete?
2: Do Česky.
1: No tak to jsme na tom úplně stejně. Tak držím palce, ať vám to uteče přesně tak, Lucko, díky za zavolání a těším se zase brzo v éteru.
2: Díky moc,
1: taky.
2: Ahoj.
1: No a slíbený vzkaz, moc prosím o zahrání písničky Con Calma pro nás plzeňáky na noční směnu do italského města Asti, ať nám to uteče. Zdravím mojí Jenny domů, už se na tebe moc těším a brzy si uvidíme. Moc díky a všem přeju hezkou noc. Lukáš. Kiss. Radio Kiss.

0: krátce před půl třetí z nočního kisu DJ Snake, Bipolar Sunshine, jejich Paradise. No a takovým rájem pro zvrhlíky může být tenhle pořad.
1: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu Kiss.
0: Jednou měsíčně vám vždycky dopřáváme opravdu něco speciálního a to je povídání, které jaksi nemá hranice. Mezi 22. hodinou a půlnocí ve čtvrtek jednou měsíčně Soňa Ede, občas taky Radek Hrdina a jeden host, který na sebe práškne různé věci. Samozřejmě lehtivé, takové, které se dají probírat po 22. hodině. No a tentokrát, tedy už zítra, se můžete těšit na Kubu Rybu ze skupiny Rybičky 48. Tak jsem sám zvědav, co pak nám prozradí. No a možná dorazí i Dr. Jones.

0: vítáme středečními nočními juboxy, no a linka 210-323-323 ta dlouho nezůstala němá, protože na druhé straně já už zdravím Lukyho. Ahoj!
1: A znám všichni, ahoj!
0: Díky moc, jak to tak slyším, tak někde na cestě.
1: Přesně tak, jedeme s kolegou, potřebujeme z práce domů, konečně zatočit.
0: No, tak hele, tak to je nádhera. To je dobře, že zase chvilku se ukážete.
1: 3 týdny jsou dlouhý, jo.
0: Já si myslím. Luky, ty jsi říkal už mi mimo éter, že jsi si vzpomněl na jednu výjimečnou devadesátku, povídej, přeháněj.
1: Jo, no narazil jsem na tom při uklidu na kazetu ještě z magneťáku.
0: Dokonce.
1: A tam byla napsaná Maruša a úplně jsem si zapomínal, jak jsme na to trsali tehda.
0: To byla velká pecka. Ona ten originál, to je, prosím tě, představ si, melodie muzikálová, Čaroděj ze země Kos, ne, pardon, ze země Os samozřejmě. A to byl hodně trapný vtip, ale

0: jinak někdy 30. léta dokonce. A jestli si dobře vzpomínám, tak Maruša, ona byla nejenom DJka, ale ona si to i sama zpívala, jo? Tak to za chvilku uslyšíme. A někomu to extra zahrajeme?
1: No asi pro všechny, co jsou na cestách a co prostě nechrunděj, no.
0: Jo, jo, jo. Kolik toho máte ještě před sebou?
1: Ježiš, má ještě 700 kiláků, jedeme z Holandska.
0: Jasně, jasně. No tak jo, tak kluci, ať vám to rychle uteče. A teďka to pořádně vohulte.
1: Díky moc.
0: Za málo. Luky, měj se krásně, šťastnou cestu.
1: Díky,
0: čau. Ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss.
3: To nejlepší od 90. let.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ano, to zůstává v platnosti i pro 16. zářijový den, že vám rozhodně nikdo nezahraje víc songů podle vašeho gusta. A teď to bude podle toho od Vaška.
2: Dobré ráno, kysáci, tady Vašek ze Strakonic. Prosím písničku od Tupaka, nějaký klidně remix, nevadí. Ale byl bych, jestli byste mi mohli zahrát tak do té 3 hodiny, pak budu zase nakládat, tak aby to zase neprošvih. Bylo by to pro všechny kysáky, pro všechny, co musí takhle brzo stávat a hlavně pro vás do rádia. Děkuju moc, Vašek.
1: Vašku, tak snad by to mělo ještě klapnout, protože do 3 chybí 13 minut v tuto chvíli. No a vzhledem k tomu, že Tupak měl zrovna před pár dny tak smutné výročí 30 let od toho, kdy nás opustil, tak tohle je i vzpomínka na něj.

0: odvíjí třetí, tím pádem jste hudebními šéfy KISu stále vy. 210 323 323 nebo apka.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia KIS. Be happy.

0: Jsou s vámi středeční noční žuboxy na Kisu, od Mixpultu vás moc zdraví Lukáš Bláha, přeju vám skvělou noc a vylepšit si případně můžete muzikou přesně tak, jak se vám líbí, buď přes mobilní aplikaci, tam nahráváte hlasovky, anebo linku 210 323 323, tenhle ten správný telefon, a na něm už v tuto chvíli připravená Mirka. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jak se máš takhle ve středu nad ránem?
1: Já pracovně.
0: Jo, do kolika?
1: Hele, tak ještě tak 3 hodinky.
0: A tak to je dobrý, to jsme na tom vlastně.
1: Tak jak ty.
0: Vlastně stejně, přesně tak. Tak jo, potáhneme tu káru dál spolu. No a ty jsi říkala, že by si ráda zaspomínala na přelom 80. 90. Tak povídej.
1: Dala bych si New Kids on the Block, Step My Step.
0: Dobře.
1: A je to opravdu návrat 12-letých let.
0: Měla jsi je v pokojíku, vylepený kluky?
1: Já ne, ale moje sestra jo.
0: Jo, já jsem to takhle přesně zažíval na chalupě sousedka. Tahle, to bylo ta úplně, ta vždycky přišla ven a uslzená. Jak je do nich zamilovaná.
1: My jsme je měli ještě na LPčku, jako jo.
0: To je neuvěřitelný.
1: Krásná černá flaska.
0: To je neuvěřitelný, no. Tenkrát se říkalo, mimochodem podkres, který pode mnou hraje, tak to jsou Technotronic. A kdo neměl kazetu Technotronic anebo New Kids on the Block, tak jako by nebyl.
1: Ty jsem si nechala hrát minule.
0: Tak skvělý, no tak jo. Tak si dáme krok za krokem New Kids on the Block a poletí to někomu?
1: Jasně, mým kolegům z Kapy, brněnské, pak omluvu týmce, že jsem jí nezvedla telefon před chvílou, ale taková situace, taková šance, jako dovolat se ti se nepřerušuje. A pak noční letce a všem, co jsou v práci, ať mají službu, anebo jenom chodí tak jako makat.
0: Jasně, no tak jo, tak hlavně děkuju moc. Ať ti to uteče rychle do těch 6, měj se nádherně a těším se, že se zase brzo ozveš a povede se ti dovolat.
1: Děkuji.
0: Za málo.
1: Tak ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Na kysu to dál valíme ve vašem rytmu, ale ještě předtím jeden vzkaz, který mi tady přistál, taková prosba od Aničky, protože oni s kolegy neslyšeli výzvu, tak teda, že jste to vy, tak ještě jednou.
2: Dobrý den, ráda bych chtěla nechat zahrát písničku pro všechny, co jsou na noční směně, a poprosila bych směnu před námi, jestli by mohla lépe plnit své pracovní povinnosti. Děkuju.
1: Ano, tak ono je to taková i všeobecná prosba pro ty, kteří vás střídají, nebo lépe řečeno vystřídáte je, tak aby byli poslušnější, ano. No a jinak další vzkaz máme od Davea.
3: Dobrý ráno, chtěl bych všechny pozdravit. Chtěl bych tam zahrát nějaký, nevím, drum and bass, něco takového, něco na probuzení, a dáme to volume doprava, trošku to probudilo za tím volantem. Díky moc, měj se pěkně, čau.
1: Tak když na probrání, tak konkrétně to zařídí song od Krištofa.
4: Ahoj kysáci, rád bych zahrál pro tebe do studia a přínosní kysáky, co tě poslouchají, 911, tak až si uděláme pořádný mejdán teď v noci, mějte se, ahoj.

chybí do 15:30, ladíte noční juboxe na Kisu a jak jste na tom poslední dobou s kvalitou spánku? Jestli vedle vás můžou řezat dříví a vás to nevzbudí, pak byste si mohli celkem slušně přivydělat v Japonsku. Důvod je ten, že tamní značka matrací a nábytku Koala v říjnu uspořádá v Tokiu soutěž ve spaní, ve které účastníci zabojují 90 minut o nejlepší spánek. Senzory jim budou sledovat například hloubku a stabilitu spánku či rychlost usnutí. Zatímco organizátoři se je budou snažit různými způsoby vyrušovat. Jak? Tak to zdroje žel neuvádějí. Já si to jenom tak představuju, no asi to bude zajímavé. Nicméně vítěz poté získá 2,22 milionu jenů, tedy zhruba 500 tisíc korun. No, mně by asi místo peněz stačilo spinkat pěkně 8 hodin v kuse. To bych si přál a ještě někoho vedle sebe jako Sandwich Sebastian. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, aha, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me?

0: dáte si středeční noční juboxy na KISu, kde jinde, to je jasná věc. A kde jinde, než na čísle 210 323 323 si můžete vybírat úplně naživo muziku, přesně podle vás. A tak bude činit v tuto chvíli David. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj.
0: Jak se máš při středě, Davide?
1: Dobře, pracovně. Jo, Já jsem začal před chvilkou, takže tak to teprve začne.
0: A to je pěkný. Jak jsi se vyspinkal?
1: Já krásně doružoval a doufám, že se stejně tak zadaří i těm mým holkám doma, pač nám začaly růst doubky.
0: Ajajajajaj, tak to samozřejmě držím palce. No a jakou muziku si zahrajeme?
1: Dáme si Vodopády od Chaozáků. Mm-hmm. A tak nějak asi úplně pro všechny.
0: Jo. Pro všechny, ať se jim dobře spinká, viď? Budíš jim to v tuto chvíli přáno. Já teda nechápu, že ve 3.36 jako někdo může spát, to je.
1: Jako proč?
0: No.
1: Proč?
0: To nemají...
1: počasí,
0: ale... Přesně tak. Poslední záchvěvy léta. Vždyť to je úplná škoda, kdy ten den pak člověk nemá vůbec no nic, no. Tak,
1: no, tak jim... ale oni ještě jdou jako spát v 11 večer, jo, a ve 3 ještě spí.
0: No, je to možný?
1: To je prostě...
0: To je nesmysl.
1: Hrozný.
0: To je opravdu... To je

0: ty lidi vy dneska, to jsou dneska lidi.
1: Rozmazlený jsou to.
0: Až hrůza. To jo, to za našich mladých let.
1: Přesně,
0: my jsme mohli skály lámat. No tak jo, tak si na tu dobu zaspomínáme v tuhle chvíli, dáme vodopády a Davey, já ti samozřejmě držím palce, ať to všechno doma proběhne v pořádku a v klidu.
1: Díky.
0: Za málo, a co ti hezky pracuje.
1: Tobě tež.
0: Děkuju, ahoj.
1: Mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s Ráďou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: snímačích vám zní noční juboxy na Kissu, ty s datem 16. září. No a další přání, to už bude patřit Filipovi.
1: Ahoj Luky, přeju ti krásnou noc, tobě i všem kysákům. A jestli bych tě mohl moc poprosit, šlo by za rád Touch the Sky, bylo by to pro tebe do studia, pro všechny kysáky, který mají dneska noční, a ať nám to prostě utíká. A tak hezkou noc všem.
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Je tu čtvrtá hodina, vy rozhodujete o tom, co budeme dál hrát. Dobré jitro.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: To, co slyšíte, jsou středeční noční žuboxy na Kisu, i když v tuto chvíli už vám spíš přeju hezké středeční ráno s datem 16. září. Já jsem Lukáš Bláha. No a těším se moc, co si dál budete objednávat za muziku, ať už z mobilní aplikace, a nebo skrze číslo 210 323 323, kde já už zdravím Irču. Ahoj!
1: No ahoj, Luky.
0: Hezké ráno, jakého máš?
1: No, úplně stejný jako každý den.
0: Jo.
1: Ve 3:15 vstávám, čekají mě 3 kočky, který mají hlad. No a poslouchám rádi. Okay.
0: Tak to je nádhera. Takhle to má vypadat. Hlavně je teda takový kouzelný pro mě, ty už si to naťukla mimo éter, že člověk má spojené určité fáze v životě nebo okamžiky s nějakou muzikou, a ačkoliv to třeba nebylo úplně příjemný, což je přesně případ covidu, tak tahle muzika frčela v té době, no, je to tak.
1: No, jasně.
0: Tak si dáme Jeruzalému a pro někoho to bude extra?
1: Ne, pro všechny kysáky.
0: Dobře, no tak jo. Tak ti přeju samozřejmě úspěšnou středu. Čeká tě něco výjimečného dneska?
1: No, čeká mě bazén, cvičení, procházka, vaření,
0: no,
1: uklízení.
0: No tak, ale to vypadá jako krásný den teda.
1: Jo.
0: Já si myslím. A hele, hlavně dneska navíc má být ještě jako opravdu pěkně, 27 stupňů až. Takže letní krásný den před námi.
1: No to je paráda.
0: No, tak, jo.
1: Tak si chvilku sednu venku.
0: Tak, skvělý. Irčo, tak a ti to všechno vyjde, jak si přeješ. Měj si nádherně a díky, že jsi se ozvala.
1: Ty taky, Luky, a všem kysákům přeju krásný den. Zase se třeba dovolám.
0: No určitě. Díky. Ahoj.
1: No jasně. Ahoj. Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: A na Kissu back in my life, ne, ale back in tu náš apkový box, protože tam v tuhle chvíli mám vzkaz připravený od Radomila a věřím, že si taky rádi zazpomínáte na jeden starší hit od Zaše.
2: Ahojky Lukáši, prosím o zahrání Seše I Believe a bylo by to tobě do studia pro všechny kysáky a pro všechny pracující a nám to utíká na ten noční. Díky moc, Radomil a pozdrav z Irlandie a volume doprava.
3: Be happy.
0: Kiss. Radio.

0: dáváte si kys a minutu před půl pátou, než se vrhneme na další várku vašich přání. Tak taková lehká anketa, jelikož dneska po včerejší předehrávce startuje nový ročník hokejové extraligy. Mimochodem včera úřadující vícemistr Třinec odstartoval nový ročník naší nejvyšší hokejové soutěže výhrou na ledě Karlových Varů. No a mě by zajímalo, kdo myslíte, že vyhraje extraligu vlastně v této sezóně a v příštím roce, to bude potom někdy na jaře, kdy vyvrcholí playoff. Obhájí ho mistr šampionský titul, tedy to, že budou oslovováni jako mistři Pardubice, anebo se po 20 letech dočká Sparta, nebo někdo úplně jiný. Tak to by mě zajímalo, jak to vidíte. Vy mimochodem v tomhletom ročníku, který jsme právě teď načali, tak se taky bude slavit 90 let od vůbec prvního ligového utkání na našem území. Bude takové speciální kolo hned na začátku příštího roku, kdy budou týmy nastupovat v retrodresech. To bude 3. ledna a potom o týden později by měla Kometa Brno vůbec poprvé se představit doma na extraligovém ledě v nové T-aréně a mělo by to být proti Spartě. To znamená, je na co se těšit. Já jsem zvědavý na další vaši muziku, taky případně příspěvky přes aplikaci a teď už 24/7. Hezké ráno.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio.

0: Do vašich uší proudí noční juboxy na Kisu, ty středeční, no a abrakadabra, číslo 210 323 323 je obsazeno, proto se ptám, kdo je tam?
1: Ahoj, ahoj, tady Kuba.
0: Nazdar Kubo, kde pak nás ladíš, prozradíš?
1: No, momentálně jedu domů, vlastně z Prahy do Chomutova a jsem vlastně taxikář, takže z práce značí.
0: Rozumím, rozumím. A jak se jede, je to dobrý?
1: Ale jo, jde to až na tu blbou stavbu dálnice tady na té sedmičce, D7, ale jinak dobrý.
0: Jasný, jasný. No, ty jsi říkal, že by si rád slyšel něco rychlýho, tak já jsem tady připravil ano. Vzkaz a přání muziku za chvilku od dalšího posluchače. Myslím, že se ti to bude líbit a budeme někomu hrát extra?
1: No, ale asi pro všechny, co buďte do domku, ty, co jedou domů, anebo jako já teda, anebo i pro ty, co jedou naopak do práce a vlastně pro všechny řidiče i neřidiče.
0: Skvělý.
1: A včetně tebe.

0: moc děkuju. Tak hlavně šťastnou cestu, Kubiku, taky. Měj se krásně a zase někdy, budu se těšit.
1: Děkuju, taky se měj, ahoj.
0: Ahoj, no a jdeme na onen vzkaz, který poslal Vráťa a navíc reaguje i na můj dotaz.
2: Ahoj Luky, tak jakož já jsem kladeňák, tak je to celkem jasný, komu budu fandit, no já si myslím, že letos Kladno bude černým koněm soutěže a uvidíme, kam až dojdou, no. Necháme se překvapit, doufám, že co nejdál. A když už, tak zahrajme tam Lanu Del Rey, sami tam sedne, jsi tu rychlejší. Děkuju ti, ahoj, Vrátě.
0: No jo, Vrátě, je pravda, že jsem málem zapomněl na to, že vlastně novým trenérem bude Radim Rulík, bývalý reprezentační kouč, a Kladno dosti posílilo. Tak uvidíme, třeba se na ledě ještě objeví Jardeagr. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. To je absolutní jistota a na tu se můžete spolehnout. Stejně jako na to, že si teď dáme zase song podle vás, tedy v tuto chvíli z mobilní aplikace, kam se ozval Pedro.
2: Ahoj Lukáši, zdraví tě Pedro z Českých Budějovic. Tak já ještě 2 dny v nové práci a pak už konečně zasloužené volno a už konečně už se mi začíná rýsovat, můžu snad i říct, nový vztah. Takže jsem úplně happy a buďte i vy be happy. A nech tam zahrát Pedro, tak čus.
1: Tak Pedro, to mám samozřejmě velkou radost, akorát doufám, že se nebudeš zlobit, ale Pedro nám už hrálo, tak vezmeš za vděk i jiný letní song a právě teď to je Garcia Vamonos a pak i Flowrida, který má shodou okolností dneska narozeniny, jestli dobře počítám, tak 47. Whistle, zapískáme si s ním, ať je vám do pískotu, ať se vám chce pískat takhle ve středu ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio

0: Hodiny ukazují 5, ještě 60 minut, tak bude éter patřit vám, leze všou nejdřív. To tady rozparádí Belgičanka Kate Ryan. Pěkné ráno.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Dobré 16. zářijové ráno, přeje z KISu vám všem Lukáš Bláha, no a je to na vás, co uslyšíme ještě dál až do 6. hodiny. To znamená, buď přes mobilní aplikaci, to je jedna varianta, tam nahráváte hlasovky, a nebo telefonní číslo 210 323 323. Tam už by ale v tuto chvíli měl být připraven Ivan. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: My tebe taky.
1: Ano.
0: Povídej. Co si dáš zahrát? Co to bude?
1: Chtěl bych něco zahrát od Blue Coverage, to jsme se domluvili, a bylo by to pro všechny pracující lidi, a chtěl bych to nechat zahrát svým novým kolegům do Bílý Labutě, do 5. patra, do jídelny.
0: Dobře, no tak tam moc zdravíme, to je taková ta jídelna, jak tam nebyla, pak tam, teda jak tam dlouho byla, pak tam nebyla, pak se tam zase vrátila, je to tak?
1: Ano, přesně tak, je to tak.
0: Tak jo, tak ať se vám to tam nerozvaří a jinak přeju samozřejmě příjemnou směnu, hezkou středu a zase někdy.
1: Děkuju moc.
0: Ivane, za málo, ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss. The Happy.

0: Noční Jukebox.
1: Dvě minuty po čtvrt na šest s vámi vstává KISS do středy 16. září, kdy mají mimochodem svátek Ludmily, tak všechno nejlepší. No a Ludmilka se teď sice neozvala, ale za to tady mám vzkaz od Jíti.
2: Ahoj Kiluky, poprosím tě o zahrání Maura Picotta a Iguany. Bude to pro všichni, co právě poslouchají, pro tebe do studia, ať nás to nakopne, ať máme lepší den a rychleji s nám uteče. Díky moc, Jíťa, ahoj.
1: No, já myslím, že co víc by nás mohlo nakopnout. Příjemné ráno.
0: KISS. Radio KISS.

0: mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačuňky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s rádiou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

hezké středeční ráno, lehce po půl šesté z Kissu, Let's Go Something a něco, co se bude ozývat, tak to je ještě pořád na vás. 210 323 323 to

0: ráno poslouchají.
1: Jasně, tak jo. Tak Jarko, ať máte pěkný den, hezky to s holkama oslavte v práci a zase někdy.
0: Taky, děkuju moc krát a mějte se.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Kiss Radio.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: A úspěšně v tom budeme pokračovat, protože další vzkaz, ten nám nahrála do mobilní aplikace Jíťa.
2: Dobré ráno, dobrý den, dneska zlobit nebudem. Dobré ráno, Lukášku, prosím tě, zahraješ mě nějakou pěknou písničku, kterou máš ty sám rád, pro všechny holky, uklízečky ze školy a hlavně pro mojeho miláčka Aleška a pro kluky z Lukromu. Děkuju, měj se hezky, Jíťa.
1: No já to spojím, protože Pavel, ten si přeje song, který mě vždycky potěší.
3: Dobré ráno, zahraj nám prosím všem, co jedeme do práce, Clemonde, vzducholoď, ať nám to letí líp, díky.

0: Minutu po 6:15 KISSu Armin van Buuren, Sasha Everlasting, žel věčně trvající, nejsou noční juboxy, ale zase písničky na přání vám budeme hrát dneska po 18. hodině a pochopitelně zase i zítra od půlnoci až do 6. No a finišovat teď právě budeme na lince 210 323, kde už nám v úvozovkách visí Marta. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno všem.
0: I tobě hezké ráno, Marto. Jakého máš?
1: Klasické ráno v práci.
0: Jo, tak jo. Ty jsi říkala, že bys hrozně ráda slyšela Bacha. Offenbacha, jo.
1: Ano.
0: To je potřeba zmínit. Mimochodem je to jednička v naší KISS parádě teď aktuálně. Na KISS.cz samozřejmě je možný zahlasovat. Hlasovala jsi už?
1: No samozřejmě.
0: No, minimálně jednou, viď?
1: No, jednou za směnu.
0: Tak jo, skvělý. No a komu poletí pan Offenbach?
1: Takže pan Bacha si dá každý, kdo končí noční, a tím to rychle uteče. Mm-hmm. Samozřejmě pro tebe do studia.
0: Já moc děkuji.
1: Pro moji dceru, která vedle mě sedí a slouží se mnou. No a všem, kteří jsou za volantem, a si dají Bacha.
0: Ano, přesně tak. To, lépe bych to neřekl. Tak jo, Marto, tak ti přeju hlavně klidnou středu, měj se nádherně. A zase
1: díky, vy taky, ahoj.
0: Ahoj, no a mimochodem 16. září, to je den, kdy slaví 70. David Copperfield. Tak ať máte kouzelnou středu. Radio.

0: Za 5 minut v 6. Ahoj Lukáši.
1: Nazdar.
2: Čau.
0: Velká pochvala. Tohle jsem neslyšel ani nepamatuju.
1: Leguán.
0: Iguana, člověče, ty jsi fajnšmekr. Mauro Picotto.
1: No to bylo piškoto. Jako k snídani.
0: Levondy, vzducholoď.
1: Jíťa si to přála.
0: Tohle chtěla Jíťa přímo. To klobouk dolů, že si kysáci na takový věci vzpomenou.
1: To jsem si tam nedaleko na tajňáka. To je jiný hity.
0: Jaký, prosím tě?
1: Ne, tam...
0: No tak, Patriku, koukneme se do historie.
3: Čekám na signál.
1: Ne, tam byl Eva a Vašek. To je moje, prostě to je moje krevní skupina.
0: Ale to je dobře, nestýď se za to.
1: Eva a Vašek v remixu Ty jesta, to asi nemám nic.
0: Tak to jsem ještě neslyšel.
2: To by znělo zajímavě.
0: Díky za noční směnu, Luky, a měj se.
2: Ahoj.

Vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko. Aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je zář. A pro mamku kysácký crop top. Tedy tričko, kterému trochu došla látka. Ale rozhodně ne styl. Od mimina až po rodiče. I o tom je náš Kiss Show. Otevřeno non

0: Quiz počasí.
1: Dnešní den přinese polojasno až oblačno, ale postupně se obloha zatáhne a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Novela o návykových látkách se zpřísněním pravidel pro prodej kratomu, kterou schválila vláda, zakazuje i běžné konopné produkty, jako olej ze semínek, masti nebo kosmetiku z CBD. Uvedl to spolek Racionální regulace. Podle něj navrhované zákazy ve vládním zákoně Lex Kratom ohrožují pěstování, zpracování i prodej technického konopí a dopadnou na nemocné a seniory. Organizace tak žádá premiéra Andreje Babiše o přepracování normy. Podle ministra zdravotnictví se ale zákaz kosmetiky z CBD a jiných výrobků netýká. Poslanci Evropského parlamentu schválili úpravu emisního systému ETS2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádí cenový strop 45 eur za tunu CO2. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Úprava vstoupí v platnost poté, co ji schválí také členské státy. A teď zpátky domů.
2: Ještě před několika týdny to vypadalo, že se turisté na oblíbené drábské světničky nedaleko Mnichova hradiště vrátí už koncem září. Teď je ale jasné, že si budou muset počkat déle. Lesy České republiky termín dokončení oprav posunuly až na konec října letošního roku. Důvodem jsou komplikace při budování vstupu do areálu.
0: Sport.
1: Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve třetí minutě reprízy semifinále minulé sezóny obránci Jakub Galvas za přispění obránce energie Elmeryho Eronena. V závěrečné powerplay pečetil výsledek do prázdné branky Ondřej Kovařčík. A po zprávách startuje ranní Kiss se Smíšou, Romanem a Patrikem.
3: Je v pořádku, je celá, vrátila se z ranní výzvy.
4: Dobré ráno,
3: vítej,
4: kolegové.
3: Vítej, Míšo, ahoj.
5: Jdeme na to.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Středeční ráno je tady a možná jste viděli na sociálních sítích, jak jsme včera Míše odmávali, odstartovali cestu za ranní výzvou, protože to bylo vaše přání, naší posluchačky Anet, aby se projela na motorce s Míšou Dinhovou. A Míšo, všechno dobře dopadlo, co? Jseš celá?
1: Všechno dobře dopadlo, bylo to tak skvělý, tak dobrodružný. Já jsem naplánovala trasu, která měla 100 kilometrů, ale my jsme během ní zažili úplně všechno.
0: 100 kilometrů je, tak já nevím, maximálně 2 hodiny, ne?
1: Jo, tak 2 hoďky.
0: Ty jsi nás opouštěla v poledne.
1: Ano.
0: A Míša nám večer, když už dávno byla tma, volá, že se vrací z výšky.
2: Kluci, já se vracím 100 kilometrů.
1: Tak za první my jsme jeli jako v klídečku, nikam jsme nepospíchali, cestou jsme se ještě zastavili na zmrzku.
0: Hezky.
1: A to vám ještě řeknu, to bylo tak skvělý. My jsme se tam zastavili, že si teda dáme nějakou zmrzlinu. A teď jede motorkář a přijde za náma a říká, nejste vy z KISu. A já, no, jsme. A on, já jsem to ráno poslouchal, že pojedete na vodní nádrž Švihov. Já jsem to otočil a já jsem si říkal, to jste určitě vy. Takže on měl hrozně naspěch. Tomáš se jmenoval, takže jasně. Ho moc zdravím. Měl strašně moc naspěch, nemohl se s náma zdržet, ale aspoň nás na tu zmrzlinu pozval. Říkám, já spěchám, ale já vás zvu na tu zmrzlinu.
0: Super.
1: Takže to bylo nádherný. No a pak jsme vlastně, když jsme přijeli, tak já jsem se ještě u Anet s Jirkou zdržela, ještě měl mají synka Benjamínka. Od něj přináším bomboniéru.
0: Mňam, ta se bude hodit po ránu.
1: Protože to je takovej gentleman, on měl odpolední vyučování, on se na mě těšil, takže já jsem říkala, já na něj počkám. A on za svý vlastní kapesný mi tuhle tu bombošku koupil.
0: Teda.
1: A já jsem mu říkala, já to nemám jak odvíst, to si nechte. A on, ne, to si musí říct. Tak jsme to vymysleli a dali jsme tu bombošku na gumicuk na motorku a jela jsem.
0: Pojď to otevřít, tu si dáme.
1: Tak jo. Kiss. Radio Kiss.

0: Chrastivě.
1: To je co říct, jo.
0: A s jeho mamkou jsem jela na projížďku na motorkách a právě, že byli tak skvělí, tak jsem se tam zdržela až do večera.
1: Jasně.
0: Popovídali jsme si a mně došla jedna věc, že vlastně pro nás, když děláme nějakou takovouhle ranní výzvu, tak je to prostě, dobře, zabranej celý den, já jsem tam jela někdy odpoledne, vracela jsem se později večer, ale pro ně to může být zážitek na celý život.
1: To věřím.
0: A musím říct, popravdě,

0: vlastně ty posluchače máme?
1: Jedna věc je tu, kterou Míša ne, že nevychytala, za to ty nemůžeš, ale chudák ráno tady se snažil ještě rozchodit hard disk. Jeden záběr nevyšel a zrovna nějaký dobrý, jo.
0: Jo, protože já jsem na závěr jízdy jsem půjčila Anet svoji motorku. A Anet se na té mý motorce projela a no, jak to dopadlo, to já vám zase řeknu třeba za chvilku, protože to já bych se tady rozkecala, mluvila bych půl hodiny.

0: Sami to slyšíte, jak je plná dojmu. Míša, která včera splnila další ranní výzvu za naší ranní trojku, to znamená, že vyrazila za posluchačkou a projeli se holky na motorce. Takže doufám, že i ze strany Anet všechno OK, že si to opravdu užila.
1: Bylo to skvělý, užila si to, obě dvě jsme si to užili, až teda na jednu věc. My jsme jeli na krásnou výšku, podívali jsme se na vyhlídku hradu Český Šternberg, jeli jsme přes vodní nádrž Švihov a za vodní nádrží se něco stalo.
0: Dali jste si zmrzlinu?
1: Ne, to bylo před vodní nádrží. Ale potom, jak jsme přejeli ten most, tak se mi zamotala navigace. Nevěděla jsem, kudy jet, protože to tam úplně ta šipečka se točila. A teď já říkám, Anet má zapnutou navigaci, takže ta ví, že má odbočit doprava, takže ona tam odbočí, já to rychle otočím a jedu za ní. Anet to neviděla, protože se na navigaci nekoukala, jela za mnou, ale vypadalo to, že odbočuje doprava. A já, jak už jsem se točila, tak ona se chtěla otočit za mnou. Jenomže to bylo na užší silnici. No a já jsem odbočila, jela jsem na tu křižovatku a čekám na Anet. Anet nikde. Tak slezu z motorky, utíkám za ní a tam Anet s položenou motorkou mává na mě, já mávám na ní, mávám na auta, zastavte, máme tady nehodu. Tak jsem utíkala za Anet, zvedli jsme tu motorku, nešla chvilku nastartovat, protože to se stává, odvedli jsme ji na krajnici a pak jsme nastartovali, no a jeli dál. No,
0: podívej.
2: No, dopadlo to skvěle.
0: Vy jste si měli ty vlajky vzít, jsem ti říkal, a kdyby smávala kysáckýma vlajkama, všichni by věděli, že mají zastavit, jo. Že jo.
1: Ale říkají zkušený motorkáři, že kdo nepadá, nejezdí, no.
0: No jasně, že vy jste to holky udělali kvůli záběrům, protože z toho bude video, viď?
1: Ale ten záběr nemám.
2: Ne, Míšo.
0: To nejlepší, jo. Ale hlavně, že jste v pohodě.
3: To nejlepší od 90. let.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese polojasno až oblačno, ale postupně se obloha zatáhne a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Armáda dnes zahájí ženýní a chemický průzkum znečištěného území u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna, který by měl na základě podkladů navrhnout v pondělí vládě další postup. O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval na začátku týdne premiér Andrej Babiš. Správní rada Kennedyho centra hlasovala pro okamžité uzavření kulturní instituce ve Washingtonu. V úterý to oznámil americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou správní rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy.
0: Sport.
1: Fotbalisté Liberce ve třetím kole domácího poháru zvítězili na stadionu druholigové Vlašimi 2-0 a poprvé od roku 2023 postoupili do osmifinále MOL Cupu. Nezaváhal ani další favorit z nejvyšší soutěže Mladá Boleslav, která porazila Třinec na jeho půdě hladce 3-0. To byly zprávy v jedné minutě, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: můžeme říct, že všechno, co tady dneska ráno zaznělo, byla pravda. Takže žádná ranní kachna zatím neproběhla. Ale víme, že dneska ráno vyletí.
1: Co je taky pravda, takže LMFAO s hitem Sexy and I Know It slaví 15 let od vydání právě dneska. 15. narozeniny songu, který si dáme právě tady v ranním šotu. A kdo z vás je lepším angličtinářem? Přihlašte se.
0: Patrik.
1: Co znamená LMFAO? Co

0: Jo. Wiggle je lepší než originál. LMFAO. Sexy
1: and I know it. Dneska je 16. září a podívejme se, co se taky dneska slaví, protože dneska máte důvod jít cvičit, je Národní den fitness.
0: Ale taky si můžete zajít ostříhat hlavu, jako třeba včera já, protože dneska den holičů.
1: A taky jeden slibů pro domácí mazlíčky, takže jestli jste říkali svým mazlíčkům, no já s tebou budu chodit víc ven, tak dneska to koukejte dodržet.
0: Zároveň je den, co by mě zajímalo, den tetování, a zajímalo by mě na tom to, jestli vy jste někdy uvažovali nad nějakým tetování, Romane, Míšo.
2: Nikdy.
0: Ne?
1: Ano, já nad ním stále uvažuji.
0: Já jo, jednou mi paní tatérka řekla, že to je dámský tetování a ať se na to vyprdnu. Tak jsem se na to vyprd. Čáry máry pod kočáry, dneska ve velkém. Já jsem vůbec netušil, že David Copperfield už v roce 2013 měl majetek v hodnotě téměř 1 miliardy dolarů, jo.
1: A ten zmizel.
0: Dneska je mu 69 let, Davidovi.
2: Wow, už jo.
0: Ty jo, tak jo, boháč, já jako věděl, že je šikovný, ale že takový majetek nazbíral.
2: Tak když si umíš přičarovat lokomotivu, tak nějaký ten dolar navíc asi zvládneš taky.
0: Aspoň to píšou na Wikipedii. A na Wikipedii píšou taky, že Standa Hložek má dneska 71. Yeah. A holky Ludmily, vám všechno nejlepší. Baby,

0: Sick at Doors, jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
2: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
3: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
4: Výborný to je.
5: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
2: No ty čičo!
1: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den
7: od 10 do 2.
6: Na Rádiu Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Nedá se nic dělat.
1: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.
0: Dejte mi okamžitě telefonní číslo na majitele Wikipedie.
2: Co se stalo?
0: A Juraj, děkuju. Prosím vás, potvrďte mi jednu věc. Pojďte se podívat na Wikipedii na dnešní den, na 16. září. Jo. David Copperfield. Jsem říkal, že má 69. narozeniny.
3: Ano, to jsi říkal.
0: Je to tam napsaný na ty Wikipedii? Je tam 69.
2: David Copperfield narození. Ano, je tam psáno 69 let, ale je tam taky zároveň psáno, že to je rok 56.
0: To jsem nečet, já jsem čet jenom kolik je mu let.
2: Mohl si to trošku dopočítat.
0: No je to logický, no, potom to dá 70.
3: A tak víš co? Raní kachnu vypustila Wikipedie a ta pošle raní balíček.
0: Správně. A další problém, Standa Hložek, já říkal 71. Že to tam je, koukněte na Standu.
2: Je, a je tam 54. ročník.
0: Ať jdou do háje. Ale Juraj, díky no. Ty jo, taky. A proč to tam píšou teda?
2: Já ne, ale píšou tam taky, že Standa Hložek je magistr, což jsem neviděl.
0: To mi teď vůbec nepomůže, ale.
3: Neodvedeš pozornost, Patriku.
0: Hele, napsal jsem normálně tady AI, jak vynadat Wikipedii.
3: Ano. Hmm.
0: Tak buď to navrhuje, že mám říct, Wikipedie, ty informační průjme.
2: Toto si to nandal.
0: Co? Teda. Nebo Wikipedie, ty internetovej vševěde, drž už odstavec.
3: No o pozor.
0: Ale tahle už je ostřejší.
2: No.
0: Jako jo?
3: Jo,
0: ale můžu, že jo, protože ona mě uvedla v omyl teď.
3: Ano.
0: A já uvedl v omyl celý národ, že jo.
3: No to je.
0: Takže prosím vás, za kachnu to nepovažujeme, kachna je jiná připravená. A teď řeknu něco velice ostrého.
2: No.
0: Je to nejostřejší nadávka, kterou mi tady jako nakonec nabídla. Wikipedie, ty přechytrala encyklopedická krávo.
2: To napsal Roman. Teď jsi byl ostrý jak polohrubá mouka.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, Kysáci, je za 7:04 a na silnici 22 u Klatov se srazil osobák s autobusem.
2: Taky na silnici 18 u Dubence nebo v Otrokovicích v ulici Obízná a v Chomutově v ulici Školní. Za chvilku soutěž 7:07.

0: Filmové tipy.
1: Na Disney Plus na podzim dorazí znovu provdaná císařovna. 10 dílů lásky, intrik a pořádně zamotaných vztahů. Tohle si prostě nemůžete nechat ujít. Císařovna Navier zjistí, že její manžel jí podvádí, což jí samozřejmě pěkně naštve, ale nevyvádí netělá scény, zvolí poněkud elegantnější řešení. Rozvod, ale s podmínkou, že se může znovu vdát. A koho si vybere? Konkurenčního prince. Těšte se na seriál podle slavného webtoonu, který se z velké části natáčel v Česku, konkrétně v Českém Krumlově. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: To nejlepší z trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
2: Ahoj, tady DJ Basslicker. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancepad. Už dnes večer na Rádiu Kiss. Rádio Kiss. Počasí.
3: Dnešní den přinese polojasno až oblačno, ale postupně se obloha zatáhne a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Bilance nehod na silnicích posledních let v letních měsících klesala. Letos se trend otočil a o prázdninách stoupl počet nehod i obětí. Při více než 15,5 tisících nehod zemřelo 100 lidí, o 12 více než loni. Téměř třetina obětí připadá na motocyklisty. Nejrizikovější skupinou z nich nejsou mladí řidiči, ale ti ve středním věku. Za většinou tragédií stojí nepozornost a přeceňování schopností. Po několika případech malárie mezi zaměstnanci frankfurtského letiště teď tropickou nemocí onemocněli také dva obyvatelé městské části v jeho bezprostřední blízkosti. Oba jsou teď v lékařské péči, informovala o tom německá média. Dva nakažení zaměstnanci letiště už dříve zemřeli. A teď zpátky domů.
4: Souhlas s převodem letiště Karlovy Vary z kraje na stát by mělo dát krajské zastupitelstvo na mimořádném jednání v říjnu. Do konce října by také ministerstvo obrany mělo vládě předložit materiál k dokončení převodu. Karlovarské letiště by měla spravovat státní společnost letecké opravny Malešice od ledna 27.
0: Sport.
3: Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezóny ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Euro Hockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Za námi jsou zprávy a před námi soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: Rodriguez. Hej, Šašo. Čomba bamba na rádiu Kiss. Tohle je vzkaz pro tebe, Míšo, nebo Duc?
1: No nazdar, Ducelko. Tak helejce, hodně štěstí dneska s Koskou a vůbec se nenech rozhodit od těch třech smrdutých skunků, jo? Pro štěstí poplivej Kosku, švihni tam a pod pětku to nebereme.
2: Já se jako lek, co tam řekne, když to začalo?
0: Co to je za urážku tohle? Na Blacklist s tebou!
3: Bylo 7 hodin ráno
4: a na rádiu Kiss
3: začíná soutěž 7-7.
0: Dobré ráno, Duc.
5: Hezký den.
0: My smrdíme podle tebe nebo podle Aleše.
5: Ale počkej. Ne.
0: Jsem čekal, co z tebe vypadne. Lukáš má ohromnou radost, že je tu s námi, volá od samého začátku soutěže. A to si vemte, že peníze rozdáváme od ledna.
2: Wow.
0: A jsme v září.
5: Lukáši, hezký den.
6: Dobré ráno.
5: Ahoj. Ale jak ty se má dneska ráno?
6: No teď už dobře, když jsem se dovolal.
0: Teď je spokojený už. Ty máš vedle sebe dvouletou dcerku.
6: No, teďka v listopadu jí budou tři.
0: Teda!
5: To velký holka už.
0: Velký holka, ano. Budeme teď vydělávat penízky. Duc, musíš hodit co nejvíc, aby mohl tatínek Lukáš své dcerce koupit nějakou radost.
5: Hele, jakusi, jo?
0: Jasně.
5: Hele, Luky, dobrý zpráva budu tebe, já pošlu nějaké peníze.
6: Super.
5: Ale já nevím kolik.
6: To je jedno, mně už stačí, že jsem se dovolal.
5: Hele, hazu, jo? 3, 2, 1... O kolik roku je tvoje dceru?
6: Teď v listopadu 3.
5: A kolik teď je?
6: 2.
5: A bude stačit 2000?
6: Dobře. Jo.
0: Tak jo, padla dvojka.
5: Hele, až ty budeš mít, tvoje dcerka bude mít 6 roku, jo? Tak zavolej.
6: Dobře, zavolám.
0: Pozdravuj doma, Luky, ať máte veselý den a zase někdy.
6: Díky moc.
0: Taky, ahoj.
5: Taky den. Ahoj.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: Jenom aby jsme jednu věc uvedli na pravou míru. Nebojte, kysáci, konec týdne se blíží, Duc hází jenom do pátku.
5: Já chci, aby hodila 6.
0: Tak to se musí snažit.
3: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss.
7: Be happy. Slash down.

0: Global DJs, 7 hodin a 13 minut. Takže to znamená teď duc, že tě tady všichni budou napodobovat.
1: Ahoj cecky, zdravím všecky z Belgie. Ty, Míša, ty jsi řekla, já kuzí nebo já kuzí?
2: Hele, ty neposlouchej na ně, protože já jediný originál, tohle padělek, jo?
3: Jo, jo, to je fake.
0: Zdravíme do Belgie taky a všude tam, kde ladíte Radio Kiss. 2000 rozdány, možná, že náš posluchač Lukáš tedy dcerku vezme na nějakou dobrotu, někam do restaurace, jo. A možná, že si objedná sifon.
4: Co to bude?
5: Dva sifony.
4: A dál?
5: Co dá? Nic dá. Dva sifony.
4: Pane vrchní.
6: Nego, ať se snaží.
7: Vyhrál 2000, jeho dcerka má 2 roky a dá si 2 sifony.
0: A 2 sifony. Jak to totiž bylo? Ten sifon dávali pouze k kávě, že jo?
6: Jo, máš pravdu.
0: Michal měl včera takovou podobnou otázku.
3: Měla by být v restauraci voda zadarmo? Je to utopie, je to super nápad, ano, mělo by to tak být. Ne, vždyť voda se taky platí. Co vy na to, kysáci?
0: Na to bude mít každý trošku jiný názor, typuju.
7: Nikdy bych netušila, že to řeknu, ale ta voda dokáže asi rozdělit společnost.
8: Já jsem pro, když si tam někdo něco dá k jídlu, že tu vodu dostane zadarmo třeba karafu vody jedenkrát, ale ne, že tam jdeš jenom na vodu, blokuješ stůl a to si myslím, že není správně.
0: To je ono, jedenkrát tam přijdeš s velbloudem a že jo.
7: Ale ten velbloud by si musel objednat jídlo.
0: Za chvilku si dáme nejlepší odpovědi včerejšího dopoledne.

0: Je na čase rozlousknout jednu věčnou otázku.
1: Měla by být v restauraci voda zadáčo, a nebo ne?
2: Tak v každý restauraci je voda zadarmo. Jom na hejzlíku.
3: Já si myslím, že ke kávě voda zdarma v malinkým množství je úplně OK, ale pokud chce někdo si dát půl litr vody s citronem, tak ať aspoň zaplatí ten citron, ne?
2: Tak ještě když jsem dělal v restauraci, tak jsme prvně vodu měli zadarmo, ale potom se to nějak zvrhlo, lidi na akcích už to brali po čbánech, bohužel ta voda taky něco stojí, obsluha taky, že jo, náklady a td. Takže jsme, myslím si, že jakoby nějaký směšný poplatek by tam asi měl být. Při nejhorším stalo se mi i to, že mi chodili lidi tankovat vodu do petlahvy a i na záchody. Ježiš.
1: Pojďme na vítěze. Já bych to dal Adélce. Ta to řekla hezky.
4: Za mě voda v restauracích zdarma. Asi si myslím, že nemám problém, ale jenom v zemích, kde k jejich návštěvě nepotřebuješ Endiaron, Kinedril a černý uhlí.
5: Jede někdo se mnou zítra do Turecka?

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Na dálnici D10 na 9. kilometru se ve směru do Prahy srazila dodávka s osobákem. Připomínáme nehody na Příbramsku na silnici 18 u Dubence, na silnici 22 u Klatov. Dál se bouralo v Praze v Letenském tunelu.
2: Petře.
3: V Petřkovicích, ulice Hlučínská, Koblovská, jak je ta křižovatka, tak se tam chlapům vysypal náklad, nějaké barvy, lepidlo nebo co to bylo.
2: Budeme s ním počítat, vážná nehoda je i ve Zlíně, v ulici Březnická.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Teď jsem byla v obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měli nalazený KISS.
1: Díky apce Rádia KISS.
4: Nahrávej vzkazy
1: a vysílej s námi každý den.
5: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
1: Apku Rádia KISS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Radio KISS počasí.
6: Dnešní den přinese polojasno až oblačno, ale postupně se obloha zatáhne a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni.
1: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Růst cen energií je pro českou ekonomiku špatnou zprávou. Některé velké podniky varují, že pokud bude energie zdražovat i nadále, budou muset uzavřít své provozy. Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl, že stát chystá opatření na pomoc. Jedná se třeba o plošné zastropování ceny elektřiny a plynu u výrobců i dodavatelů. Nejvíce zasažená by byla podle svazu průmyslu odvětví jako ocelářství, chemický průmysl, sklářství nebo výrobci stavebnin. Český premiér Andrej Babiš bude dnes v Sofii jednat s ministerským předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Na programu je i schůzka s šéfkou Národního shromáždění. Premiéra na návštěvu Bulharska doprovází ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
1: Sport.
6: Čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli 1-3. Úvodní dějství sice vyhráli 25-23, ale pak domácí favorité před vyprodanou halou v Modeně zvýšili agresivitu a další tři sady získali v poměru 25-16 a dvakrát 25-20. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje ranní KISS.
7: Textovka od Jardy. Zdravíme z Holandska. Míšo, všechny nás tu zajímá, jak dopadla včerejší projížďka.
8: Nebojte se, za chvíli vám to řeknu.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
1: Odklepnuto, dokonáno, splněno, a to další výzva, o kterou si tentokrát řekl Jirka.
2: Já mám jedno jediné přání. Moje žena po 18 letech si koupila znovu motorku a moc bych si přál, kdyby Míša za ní přijela a vytáhla ji ven na projížďku. To by byl ten nejlepší dárek na světě.
3: S Jirkou jsme se spojili, pak jsme si volali i s Anet. A ta, když jsme se potkali, tak mi vyprávěla, jak to vypadalo doma, když se dozvěděla, že má jet se mnou na projížďku. Jestli dovolíte, já ji budu citovat. No my jsme se poštěkali. Asi hodinu jsme spolu nemluvili. Na to Jirka, já to ale myslel dobře, aby si jako jela s někým, kdo tě povede. Já teprve začínám jezdit a ty mě chceš rovnou zostudit před celým národem.
4: Nekecej.
3: Jak zostudit, já tě chtěl podpořit, já jsem nevěděl, že to vezmeš takhle. To jsem si směl spíš přát Soňu Ede, tady by byla na zahradě a říkala by mi drakouši a já bych na tom byl líp.
4: Ježiši, to je dobrý.
5: Vtipný.
4: Oni se pohádali ještě,
3: oni
4: jo.
3: Oni se pohádali.
4: Měl jsi spřát spíš Soňu Ede.
3: Hodinu spolu nemluvili. Ale nakonec, já si myslím, že to dobře dopadlo. Já mám tady nahrávku Anet, jak vlastně si celý ten výlet užila, takže si myslím, že je zbytečný, abych něco říkala já, protože vám to řekne ona.
1: To si tady v té půlhoďce ještě pustíme. Ty jsi to dneska řekla moc hezky, že pro tebe to byl jeden strávený den. Dobře, bylo to náročnější, přípravy, vyčlenit si čas, nachystat to a tak dále. Ale pro naší posluchačku Anet a pro Jirku to snad byl zážitek na celý život.
3: Já doufám.
1: To jo. Takže výborný, to dobře dopadlo. Prosím vás, pokud tedy budete chystat jakékoliv přání, které bychom vám měli splnit, má vám to dělat radost, ne že se kvůli tomu budete rozvádět.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Míša tady krásně vypráví o tom, jak si včera užila výšku na motorce, což bylo přání naší posluchačky, když přání, teď jsme se dozvěděli, že to skoro bylo za trest normálně.
1: No skoro jo, protože si to přál její manžel, protože ji chtěl podpořit. Ona totiž po 18 letech znovu usedá na motorku.
0: Tak jak jí to bavilo? Tady je menší váš rozhovor.
2: Tak Anet, jak jsi to užila?
3: Tak já ti strašně moc děkuju. Jednak jsi teda neskutečně milá, v uvozovkách obyčejná, ale což je super holka, která se na nic nehraje. Bylo to neskutečně báječný, úžasný, krásně si mi ukazovala, jak mám jet, počkala si na mě, jela si pomalu a bylo to fakt jako prýma. Cesta byla krásná, vybrala si moc hezkou trasu, měli jsme úžasný zážitek, když jsem za tebou chtěla spěchat, protože jsme se ztratili, tak jsem i položila motorčičku hezky, protože jsem si skřížila řídítka, takže mě Míša chvilku hledala, pak mi šla pomoct zvednout motorku. Potom jsme se ještě jednou ztratili, ano. Ale ta už mi hezky ukázala, že se budeme točit, takže jsem věděla, že pojedu za ní, protože jsem za ní jezdila pořád přilepená jak sardinka. A závěr, který byl úplně nejbáječnější, byl ten, že mi Míša půjčila svoji Hondu Horneta 2026, ze který jsem byla teda úplně pav a najednou jsem zjistila, že můžu jet i rychle, že to prostě bylo strašně jako příjemný, bezpečný, mohla jsem to klopit i do zatáček, takže úplný závěr je ten, že si budu kupovat novou motorku.
1: Tak to je krásný.
3: Hrozně moc ti děkuju, užasně se to fakt maximálně a nevím, co říct.
1: Takže dál. Budeš jezdit na motorce dál, jo?
3: Nová motorka. No, určitě, ale bude nová, protože ta moje stará mašina je oproti tomu tvýmu jako úplně, to, jako jsem na ní sedřená a na tom tvým jsem byla hned v prdě.
1: Anet, moc děkuju, byl to fakt krásný den.
3: Děkuju taky.
0: Teď si tady říkám, ty rovnou můžeš být prodavačka, prodejce motorek,
4: to teda, že jo?
1: Já jsem si to říkala taky, hele, ale kdyby náhodou, tak...
4: Měla si hned říct, Míša 10, to je slevový kodík.
1: Já si musím zařídit.
0: Takže výzva splněná a zase v pondělí oznámíme, komu dalšímu z vás uděláme radost. Ranní výzva.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: pojišťku na motorce. A bylo to ze začátku trošku nahnutý, protože jí do toho navezl její manžel Jirka. A chudák dostal ještě vyhubováno, protože se Anet bála. A když se o tom dohadovali, tak Jirka zahlásil, no tak to jsem si směl spíš přát Soňu Ede, aby tady chodila po zahradě a říkala mi, ty můj drakouši.
1: Čaveče, na tom něco je, že bychom Soňu takhle dali do ranní výzvy, že by objížděla Českou republiku, zahrady našich posluchačů, kde by běhala v plavkách.
2: To je dobrý, to je dobrý.
1: A řvala na naše posluchače. Jerry se hlásí hned.
3: Tak takovýhle přání mě nenapadlo. Děkuju za inspiraci. Budu si přát teda Soňu Ede, aby stála před barákem. Mám se kroutila a říkala mi drakouši. To je bomba.
1: Jerry, já jsem ji chtěl probudit. I jsem Soně psal, jestli náhodou není vzhůru, že bychom to rovnou domluvili. No, chrupká buchví, jakou měla noc, jestli náhodou někde nehrála, nemoderovala a možná taky šetří síly, protože kysáci, Soňa tady bude už zítra večer a nebude tu sama.
4: Ahoj kysáci, mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s rádiou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit už tento čtvrtek po 22. večerní. Naslyšenou vy moji drakoušové.
5: Noční show. Noční show Radia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Řidiči a všichni, co posloucháte Kiss, pohybujete se v Brně nebo cestujete do Brna, u hlavního hřbitova na křižovatce je nehoda.
2: Brno, Vídeňská křižovatka spolu s Jihlavskou pod ústředním hřbitovem, havárie osobního auta s tramvají, bude to víceméně neprůjezdné nějakou chvíli.
3: V Petřkovicích ulice Hlučínská Koblovská, jak je ta křižovatka, tak se tam chlapům vysypal náklad, nějaké barvy, lepidlo nebo co to bylo.
4: Dopravní nehoda je v Českých Budějovicích na velkém kruháči u Globusu. Anet, kde si ty?
5: D52 stojí už před Trajeradem.
6: Na dálnici D6 hned na prvním kilometru ve směru do Prahy se srazila dvě auta. V Brně v Drčkově ulici osobák srazil cyklistu a dál se bouralo v Ostravě ve Fričově ulici. I know my

0: sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovnajanek.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
4: Kiss. Počasí.
5: Dnešní den přinese polojasno až oblačno, ale postupně se obloha zatáhne a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Nová definice závislé práce neboli zaměstnání, kterou schválila vláda, by legalizovala 70 až 90% Schwarz systému. Týkalo by se to 50 tisíc až 80 tisíc lidí. Novou definici zaměstnání navrhlo ministerstvo práce do novely zákoníku práce k chystanému zákonu o platformové práci. Normy teď projedná sněmovna. Slovenský premiér Robert Fico navrhl hlavě státu odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini. Krok už letos na jaře žádala nejmenší vládní strana SNS, která Tarabu navrhla členem nynějšího kabinetu po parlamentních volbách z roku 2023. A teď zpátky domů.
6: Ještě před několika týdny to vypadalo, že se turisté na oblíbené drábské světničky nedaleko Mnichova Hradiště vrátí už koncem září. Teď je ale jasné, že si budou muset počkat déle. Lesy České republiky termín dokončení oprav posunuly až na konec října letošního roku. Důvodem jsou komplikace při budování vstupu do areálu.
5: Sport. Hvězdný fotbalista Lionel Messi byl poté, co před dvěma týdny oficiálně oznámil konec reprezentační kariéry, povolán k poslednímu rozlučkovému zápasu za argentinský národní tým. Prezident Národní asociace Tapia uvedl, že dlouholetého kapitána pozval na přípravný duel 6. října proti Beninu v Buenos Aires. Tolik zprávy v jedné minutě a s nimi Tereza Jandová.
7: Terka Jandová, no, tak je otázkou, jestli teď nebude mít ještě... Ale... sluchátka.
8: Ano, prosím.
7: Terko, čau, prosím tě, co ta kachna?
8: U mě tady žádná neprošla.
7: Teď jsem ti psal v mailu, aby byla v 8.
8: Tak asi tam nepřiletěla.
7: Tak v půl? Máš to v mailu, mrkni do mailu. 8 ráno, měla si mi kachnu.
8: Já se podívám, já jsem prostě v tom pečení nejsem dobrá. Kachna 8.0, no, měla být,
7: no.
8: Ale já jsem se doteď k tomu mailu ještě nedostala.
7: Tak v 8.30, jo?
8: OK.
7: Domluveno, díky, ahoj.
8: Domluveno, čau.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Ranní výzva.
1: Takže kachnu máme vyřešenou, ta bude v půl devátý, jo? Ale je tu ještě jedna věc, jako by úplně vybouchly zprávy, přišly jich desítky pomocí naší aplikace a všechno se to motá kolem Sony Ede.
2: Protože ty si, Míšo, byla včera za Anet splnit její přání.
3: Ano.
2: A ona říká, nebo oni se pohádali doma se svým manželem, že si mají radši pozvat Soňu, aby na něj křičela drakouši.
3: Přesně,
2: no a
3: tak.
2: S tímhle se tu trošku roztrhpitel.
1: Oni by si to přáli vlastně úplně všichni a Sonja se údajně probudila. Já bych jí to pustil.
3: Jo.
2: Jo. Souhlas.
1: Uvidíme, jestli tedy teď uslyší i volání.
4: Ano.
1: Ahoj, Soni.
3: Ahoj.
4: Ahoj, dobré ráno.
1: Jak se spinkalo?
4: No báječně.
1: To je dobře. Soni, mohli bychom ti pustit pár hlasovek?
4: Jo.
1: My tu máme tu naší ranní výzvu, jak plníme ty přání, jo? A jsme čekali, jako, že se to bude motat hlavně kolem ranní trojky, ale člověče, najednou se stalo to, že všichni chtějí jenom tebe.
4: Tam proboha.
2: Konkrétně jednu jedinou věc od tebe chtějí.
1: Hele, zkrátka...
4: Nebudu ukazovat prsa nikde.
1: No, takhle. Začalo to Jerrym, ten byl inspirován naším posluchačem, který si tě přál, aby si přijela před jeho dům a řvala na něj ty drakouši. Jo. A teď si poslechni Jerryho.
5: Děkuju za inspiraci. Budu si přát teda Soňu Ede, aby stála před barákem. Mám se kroutila a říkala mi drakouši. To je bomba.
1: A sotva to řekl Jerry, ozval se David.
6: A zdar kysáci, ale ten, co tam teďko mluvil, že by si vzal tu Soňu, já si ji zamlouvám hned po něm, děkuju.
1: A hned po Davidovi Milan.
7: Tak asi tomu už budeme říkat fronta a jsem třetí.
1: A hned po Milanovi Tomáš.
8: Taky bych si chtěl zamluvit Soňu, ale nespíchám na to, stačí až v zimě, až napadne sníh, jestli by mohla přijít mi odházet sníh před domem v plavkách a u toho na mě křičet ty drakouši.
1: Soni, co s tím?
4: No, tak já nevím, člověče, jestli se dožiju zimy, tak samozřejmě jako není problém, že jo?
2: Soni, přijmula by si tuhle tu výzvu?
4: Jít odházet sníh v plavkách a řvat u toho drakouši
2: no,
4: a točit se kolem lopaty?
2: No.
4: No, tak samozřejmě.
2: Takže přátelé, kdo jako první napíše tuhle tu výzvu na ráno zavináčky z CZ, Soňa to splní.
1: Chudák malá, ty buch, jestli bude sníh taky, jo.
2: No, to je pravda.
3: Tak bude házet bahnem.
2: Bahení koupele se Soňou.
1: Soni, takhle zaprvé, zítra se na tebe všichni těšíme, protože budeš mít Kubu Rybu v noční show od 10. hodiny večer. To bude super. A teď, jestli bychom na závěr tohoto hovoru tě mohli poprosit, mohla by si na všechny chlapy naše posluchače zařvat ty drakouši?
4: Vy drakouši moji.
1: A jsou spokojení.
2: Děkujem.
1: Soni, hezký den, užij si ho.
4: Já taky.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
9: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Romane, Míšo, chtěl bych jenom jednu věc. Já si tady zase něco připravuju a za chvilku bude 10. hodina a zase bych to nestihl.
1: Necháš si to na zítřek.
0: Nech to, to nepůjde zítra.
1: Jak to?
0: Protože to je prostě výročí.
1: Aha.
0: No.
1: A jaké?
0: Důležité.
2: V tento den, kysáci, před 39 lety měla svou premiéru Škoda Favorit.
0: Jo, byla představena v Brně v rámci strojírenského veletrhu a tady bychom si mohli pustit reklamu.
3: V rally Akropolis na Šotolině letos ve své třídě zvítězila i v rally Monte Carlo na asfaltu zvítězila letos ve své třídě i v rally Švédsko na ledě ve své třídě v tomto roce zvítězila nová Škoda Favorit s 548 zlepšeními, bezpečná a spolehlivá. Nová Škoda Favorit vítězí v jedné rally za druhou.
0: Dobrá reklama, ne?
4: Co, dobrá.
1: To byly spoty, ale skvělý.
0: Jo. Reklama z roku 93, nicméně Škoda Favorit dneska slaví 39 let. Premiéru měla právě 16. září 1987, ačkoliv první vozy se dostaly k zákazníkům až v roce 88. A jenom takový rychlý zajímavosti, to jsem nevěděl. Design byl vytvořen v Itálii, zavěšení motoru navrhlo pro Favorit Porsche.
4: Oh.
0: Podle návrhu veřejnosti se Škoda mohla prvně jmenovat například Laura, Berta nebo Škoda Disco. Zároveň to byl první vůz Škodovky, který byl vyrobený na robotický lince a Favorit se vyráběl samozřejmě ve verzích jako Forman nebo Pickup.
1: Disco, to bych
0: to
1: chtěl.
0: To je nejvíc Škodovka.
4: A teď se v tom vyznejte. Co z toho je kachna?

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Tonda stále v Brně.
2: Brno, Vídeňská křižovatka spolu s Jihlavskou pod ústředním Hřbitovem. Havárie osobního auta s tramvají. Bude to víceméně neprůjezdné nějakou chvíli.
1: Ještě to doplňuje.
2: A ještě ulice Vídeňská, příjezd od Mikulova od Pohořelíc. Mezi sjezdy Ivančice, Želšice a Modřice v levém pruhu havárka. Kolona CCA.
1: Rané, co D10?
3: Tak ta D10 na Prahu, na 9. kilometru je nehoda a stojí to už od 17. kilometru.
1: Nehoda v Uherském Hradišti, ulice Svatováclavská, v Ostravě, v ulici Fričova, v Budějcích připomínáme nehodu na tom velkém kruháči u Globusu.
4: Bouralo se v Praze, v Jeremiášově ulici a v ulici Na Šafránce a další nehody řeší v Teplicích, v Novosedlické a v Jihlavě v Havlíčkově ulici.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese polojasno až oblačno, ale postupně se obloha zatáhne a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Řidiči si za poslední dny všímají, že se u některých čerpacích stanic přes noc předělávají cenové totemy, především jejich displeje. Nové konstrukce počítají s trojcifernými částkami. Oficiálně jde o modernizaci, ale spekuluje se, že si prodejci chystají půdu na psychologicky citlivou hranici. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční projev o stavu Evropské unie. Hlavními tématy budou posílení konkurenceschopnosti Evropské unie a její energetické nezávislosti, umělá inteligence, boj s klimatickými změnami, ochrana dětí na internetu a také otázky bezpečnosti v souvislosti s hybridními útoky z poslední doby.
0: Sport.
1: Po úterní předehrávce Karlových Varů s Třincem se dnes odehraje úvodní kolo nové sezóny hokejové extraligy. Pardubice zahájí cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem. Stejně jako na startu minulého ročníku přivítá Dynamo doma v derby Hradec Králové. Druhý největší favorit Sparta se představí v Olomouci Brno na ledě Litvínova. Premiéru na kladenské střídačce vyhlíží bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře čeká zápas ve Vítkovicích. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje ranní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Vypnu vám mikrofony, tedy Jana je úplně zbytečný dělat, jenom abyste to Míšo s Patrikem věděli. Takže?
1: Tak se zpátky vraťte zase na místa.
2: Fenomén, který ovládl televizní obrazovky, je zpět.
0: Jak jsem přiběhla během vteřiny. Je to tady, kamarádi. Středa 16. září. První díl z Rádců dnes večer na Prima Plus.
3: A na Primě to budou dávat pravidelně každou neděli.
0: Teda. Navíc tomu všemu předchází velká premiéra slavnostní, která bude v Kongresovém centru dnes večer. A nedivte se, že uvidíte spoustu lidí v tmavém oblečení, protože dress code je smutečný.
4: Já mám dokonce i černou kravatu jsem nošel.
0: Super, tak já jdu v roláku a ty tam půjdeš v hodobožovém obleku.
4: Já chci vytáhnout ten svůj černý oblek, to se hodí zrovna na tuhle příležitost.
3: Tak si vezmi ještě něco jako takovýho svátečně.
4: Závoj.
0: Ale pozor, to nám psala naše posluchačka, která bude mít nějaký speciální klobouk se závojem. Ráda by si udělala fotku. Okay. Počítáme s tím, spoustu posluchačů půjde na náš účet, rozdávali jsme tady vstupenky. Mm-hmm. A jak to tedy dneska bude večer probíhat, to ví Markus.
5: Já vám jenom chci říct, že jsme postavili opravdu show, která si myslím, že bude naprosto unikátní. Bude to divadlo, bude to mít přesah do muzikálu. V podstatě jsme napsali divadelní představení s takovým muzikálovým přesahem, který se odehraje na scéně Kongresového centra ještě před projekcí. Je to opravdu unikátní věc, která se stane jenom jeden den, a to je to 16.9. Pokud máte lístky do Kongresového centra, moc krát děkujeme. I díky vám vůbec si můžeme dovolit takovouhle věc dělat a dělat to v tom našem velkolepém stylu, který prostě je trošku přehnaný, já si to uvědomuji. Pokud nemáte lístky, nezoufejte, těch způsobů, jak si můžete užít zráce, je i tak dost a budeme se vídat letos i v kinech. A myslím si, že máme fakt nejlepší komunitu fanoušků zrádců na celém světě a moc vám za to děkujeme.
0: Markus Kruk, ano, potvrzujeme, že máte skvělou komunitu, přeci jen i Kongresové centrum zrádci zcela vyprodali, se tam bohužel nedá dostat. Ale na druhou stranu, na Prima Plus, všechno dneska už můžete vidět, tedy první díl této série.
4: Jsem zvědavý, co tahle série ukáže, protože ty minulý série byly naprosto jako přestřelený.
3: A vy, jak tam půjdete večer, slibte mi jednu věc, zítra nám všem povyprávíte, jaký to tam bylo.
0: My zjistíme rovnou, kdo to vyhrál, a zítra vám to řekneme.
3: To je ono.
4: Já vezmu. Kiss Radio.

0: Jo, jo, Katy Perry si hezky zpívá Row. A to si pak bude zpívat i někdo z vás, protože někomu rozdáme voucher za 5 000.
1: Už v příští hodině.
2: Najděte na webu protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání.

0: KISSu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: Kisu.
1: Ani mi neříkej, že se někdo ozývá do Kisu s tím, že se opováží tvrdit, že bychom tady někdy v raním Kisu zalhali.
2: Vyřeš si to s Michalem.
1: Michale, ahoj.
3: Ahoj.
1: Ty si myslíš, že dneska něco nebyla pravda v našem vysílání?
3: No já myslím, že jo. No.
1: Jak se opovažuje?
2: Jo, jen do něj.
4: Do něj z prvního. Trhej.
1: Povídej, Michale, co si myslíš, že byla raní kachna?
3: No já si myslím, že to zaznělo v těch názvech Škody Favorit.
2: Jo, tady to, ano, Škoda Favorit. Kolikáté narozeniny má dneska?
5: 39. narozeniny od světové premiéry.
2: Možná jí má někdo v rukou teď, Favorita, krásný oviť.
5: A co se ti nelíbil, jaký název se ti nelíbil pro Favorita, který byl původně?
3: No, ta Škoda Disco.
5: Jo, a já jsem na tohle vsázel. To byly návrhy veřejnosti, co Škoda Favorit chtěli lidi, aby se tak jmenovala ta Škodovka. A opravdu, najdeš to na stránkách Škodovky, že se chtěla dříve jmenovat Disco.
2: Ty jo. Takže to je pravda.
3: Ty jo, no tak mám to zase smůlu.
2: Nevadí, chudák Michal, už to jednou zkoušel, nevyšlo to. Tak do třetice, jo?
3: Jasný.
2: Měj se
1: tak
2: hezky.
1: Jo, ahoj.
2: Čau, čau. Škoda. Ale další pokus je tady hned teď.
1: Rádio Kiss, kdo volá do Kisu?
6: Jarda, ahoj.
1: Ahoj Jardo, čau. Tak povídej, co si myslíš, že dneska nebyla pravda.
6: Já si myslím, že to byla ve zprávách o půl deváté. Jiterka říkala o tom, že přes noc, nebo že se představují ty panely na benzínkách a byly trojmístní.
2: Jo, počkej, to tady máme.
7: Řidiči si za poslední dny všímají, že se u některých čerpacích stanic přes noc předělávají cenové totemy, především jejich displeje. Nové konstrukce počítají s trojcifernými částkami. Oficiálně jde o modernizaci, ale spekuluje se, že si prodejci chystají půdu na psychologicky citlivou hranici.
2: Chápej, Míšo, teď jsme na dvojciferných, jakmile se dostaneme za 99 korun za litr, co budeme dělat potom? Oni se musí chystat na to, že jednou bude stát 120 korun litr.
1: No to je pravda.
4: Žež to muselo takových lidí naštvat.
2: Strašný.
1: Muselo, no. Jardo, tebe to naštvalo?
6: Ne, naštvalo.
1: Ne. Ale
5: mohlo by to být jinak. Kdyby tam bylo 99 a mělo to být nad stovku, tak by to šlo zase od jedničky.
6: Oni by tam přilepili tu jedničku, jo. A pak jeli normálně.
2: Jenom jedničku nalepili z boku. Ale prý jeden pozitivní pohled na ty drahý pohonný hmoty mít můžeme, protože pokud tankujete za 1000 korun, doba tankování se teď výrazně zkrátila.
1: To je pravda. No? Lidi pospíchají, potřebují čas.
2: Máš víc volného času. No. Oni to s náma myslí dobře. Jardo, vyhráváš balíček, raní kachny, jo?
6: Super, super, děkuji.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. Radio.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Tohle si poslechněte, není toho málo.
2: D11, směr Hradec, omezení u Chlumce nad Cidlinou, je auto s defektem, dobržďuje se hodně.
3: Dálnice D5, u Rudný, směr Praha, zpoždění cirka 5 písniček, ahoj.
4: D52 stojí už před Rajeradem.
1: Ane, to ještě jednou.
4: Tak jsem přejela z D52 na D2, jupí, a zase jsem v koloně.
5: Díky té nehodě na D10 ve směru na Prahu na 9. kilometru, tak všichni si jíždí na Brandej z Boleslav, snaží se to obět, ale je to úplně marný. Brandej z Boleslav stojí už od dálnice, všechny jeho příjezdy, průjezdy městem, mosty, všechno naprosto stojí. Kdo to chce obět, vůbec ničemu si nepomůže, kolona jako kolona.
1: Aleš v Praze?
6: Praha Jarov, spojovací dolů, směrem k Balabence, je to tak na hodinu, jo. Pravej pruh pro autobusy, levej pruh stojí.
7: V Brně v Kníničské se srazil osobák s nákladňákem. Další nehody jsou v Praze v ulicích Táborická a Jeremiášova, v Ostravě v Hlučínské a v Teplicích v Novosadlické ulici.

0: počasí.
1: Venku máme polojasno až oblačno, ale postupně se obloha zatáhne a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Další legislativní počin ministerstva spravedlnosti se zaměří na sexuální obtěžování. Za nevyžádané fotky pohlavních orgánů má nově hrozit až rok vězení. Svůj vlastní paragraf by v trestním zákoníku mělo dostat i zveřejňování osobních údajů. Ministerstvo spravedlnosti novelou reaguje na evropskou směrnici o násilí na ženách a domácím násilí. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informovala o tom služba Evropské unie pro sledování klimatu. 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních. A to je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních více, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců navíc naznačují, že ozonová díra se bude v druhé půlce září nadále rozšiřovat. A teď zpátky domů.
2: Souhlas s převodem letiště Karlovy Vary z kraje na stát by mělo dát krajské zastupitelstvo na mimořádném jednání v říjnu. Do konce října by také ministerstvo obrany mělo vládě předložit materiál k dokončení převodu. Karlovarské letiště by měla spravovat státní společnost letecké opravny Malešice od ledna 27.
0: Sport.
1: Fotbalisté Realu Madrid vydřeli v předhrávce 6. kola španělské ligy výhru 3-2 nad Elche a v neúplné tabulce se bodově dotáhli na vedoucí Barcelonu, která má ale zápas k dobru. Uspěla i Valencie. Na hřišti Alavésu zvítězila 1-0 a odpoutala se ze dna tabulky. Tam naopak spadlo Elche. Tolik zprávy v jedné minutě na Kisu a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Hezké dopoledne, kysáci. Pokud už máte proležený polštář nebo slabou deku a začíná vám pod ní být zima, měli byste ladit Radio Kiss.
1: V této hodině budeme soutěžit s českým výrobcem značkou Brotex.
2: A až vás vyzveme, tak volejte do Kisu.
3: Třeba, ideálně se to dá říct.
2: Dá se to říct.
0: Děkujem, Míšo.
2: Prostě až uslyšíte výzvu, volejte na 210 323 323.

0: Ranní výzva.
1: Je to tak, Míša si včera užila výšťku na motorce na Benešovsku, bylo to přání našich posluchačů Jirky a Anety a podle toho, jak je Míša nadšená, se to evidentně moc povedlo.
2: No a tenhle rozhovor to jenom podtrhne.
3: Tak Anety, jak jsi to užila?
4: Tak já ti strašně moc děkuju, jednak jsi teda neskutečně milá, v uvozovkách obyčejná, ale což je super holka, která se na nic nehraje. Bylo to neskutečně báječný, úžasný, krásně si mi ukazovala, jak mám jet, počkala si na mě, jela si pomalu a bylo to fakt jako prýma. Cesta byla krásná, vybrala si moc hezkou trasu, měli jsme úžasný zážitek, když jsem za tebou chtěla spěchat, protože jsme se ztratili, tak jsem i položila motorčičku hezky, protože jsem si skřížila řídítka, takže mě Míša chvilku hledala, pak mi šla pomoct zvednout motorku. Potom jsme se ještě jednou ztratili, ano. Ale ta už mi hezky ukázala, že se budeme točit, takže jsem věděla, že pojedu za ní, protože jsem za ní jezdila pořád přilepená jak sardinka. A závěr, který byl úplně nejbáječnější, byl ten, že mi Míša půjčila svoji Hondu Horneta 2026, ze který jsem byla teda úplně pav a najednou jsem zjistila, že můžu jet i rychle, že to prostě bylo strašně jako příjemný, bezpečný, mohla jsem to klopit i do zatáček, takže úplný závěr je ten, že si budu kupovat novou motorku.
3: Tak to je krásný.
4: Hrozně moc ti děkuju, užasně se to fakt maximálně a nevím, co říct.
3: Takže dál. Budeš jezdit na motorce dál, jo? Nová
4: no,
3: motorka.
4: Určitě, ale bude nová, protože ta moje stará mašina je oproti tomu tvýmu jako úplně, to, jako jsem na ní sedřená a na tom tvým jsem byla hned v prdě.
3: Anet, moc děkuju, byl to fakt krásný den.
1: Tohle to se taky povedlo. Další vaše přání vybíráme v pondělí opět po 7:30.
0: Radio Kiss, to nejlepší od

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
0: To děláte chybu. Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Radia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

Zajděte na webu Protex.cz, produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323 323.

0: český výrobce ložního povlečení? To je Brotex.
1: Už přes více než 30 let se Brotex specializuje na široký výběr peřin, polštářů i ložního povlečení. Ráno i odpoledne celý tento týden soutěžíme o voucher v hodnotě 5000 korun. Princip je jednoduchý. Stránky Brotex.cz, najít logo Rádia Kiss, dovolat se a přečíst, u jakého produktu jste logo našli, no a následně je voucher váš?
2: Na telefonu teď máme posluchače Pavla. Ahoj, Pavle.
3: Ahoj, zdravím.
2: Ahoj, tak teď pojďme k otázkám. Pavle, pozorně poslouchej. Zapínání povlečení na zip nebo na knoflíky?
3: Na zip.
2: Dobře. Radši povlečení, který se žehlí nebo který se nežehlí?
3: Určitě, které se musí žehlit.
2: Máš přítelkyni?
3: Ano.
2: Spíte pod jednou velkou peřinou nebo máte každý svojí?
4: Řekni pod jednou
3: každý
4: velkou.
3: Svojí.
4: Ne, řekni pod jednou velkou radši.
3: Ne, každý svojí.
4: Ne, řekni pod jednou velkou. Míša bude spokojená.
3: Tak pod jednou velkou.
4: Tak.
2: Výborně, Pavle, tyhle ty otázky vůbec neměly žádný smysl, protože ten úkol bude jiný.
4: Já ti dám. Tak jo. Heleď, Pavle, bude to jednoduché, my jenom potřebujeme vědět, kde na webu Brotex.cz je ukryté logo Rádia Kiss.
3: Ano, tak mělo by se jednat o novinku. A je to anatomická podkova Travel.
4: Je toho spoustu, co můžete na webu brotex.cz koupit. Toto je ale jedna z novinek. Je to taková ta věc, kterou chcete ve chvíli, kdy si uvědomíte, že ji máte doma ve skříni, ale už jste půl hodiny v autě a chcete si hezky položit hlavu.
5: Nebo do letadla, to je ideální.
4: Jo, jakýkoliv cestování. A vypadá nádherně s výborným designem. Podívejte se na to na webu brotex.cz, protože Pavel to našel a díky tomu, že je u toho logo Rádia Kiss, tak právě teď vyhrává voucher za 5000 korun.
5: Je to tvoje, Pavle, gratulujeme.
3: Jo, super, děkuju moc.
4: Nemaj záč, hezky si nakup.
5: Kysáci, nezapomeňte, další šanci vyhrát budete mít dneska v odpoledním jumpu.
6: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Michale.
1: Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne, předáváme ti naše ranní posluchače.
1: Děkuji.
0: Hezky se o ně starej.
1: Ano.
0: Pěkně pro ně vysílej.
1: Jasně.
0: Pěkné písničky vybírej.
1: Ano.
0: Co se smějete?
2: To je jako když předáváš dítě do školky.
1: No, tam by to asi tak veselý nebylo, ne?
2: To je pravda.
0: Já ti ještě navíc jednoho konkrétního posluchače předávám. Prosím tě, to je můj kamarád, jmenuje se Radek Kukačka. Ano. Dobře, Patriku. A mám pro něj vzkaz, prosím tě, Radku, jeď pomalu, pozor na výmoly, ať mi ty zimní kola dovezeš. Jaký? Jaký?
2: Jaký?
0: Kulatý.
3: No. Kulatý.
0: No.
1: Jo, kulatý.
3: Když budeš přezouvat.
0: No, by se
1: no,
0: to...
1: No, na zimáčky.
0: Malilo, ne?
1: Od kdy to je? Od listopadu?
0: Jo, povinně od listopadu, pokud jedeš do míst, kde už je označeno místo značkou zimních pneumatik. No,
1: no. Počkej, to bychom mohli mít dopolední téma.
0: Jaký?
1: No. Celoročky?
0: Jo.
1: A nebo letní zimáky. A zimáky.
2: Já bych naprosto přesně letní a zimní.
1: Dobře, tak jo.
0: No a mě by zrovna celoročky asi nevadily.
2: Já tomu nevěřím.
1: No, Romane, ty jezdíš jenom po Praze, ne?
3: Tak jak se mají shodnout kysáci, když se nedohodnete ani vy dva?
1: No.
0: Ty, Radku, otoč to. Vem mi, prosím tě, celoročky, jo?
1: Ano. Mám ještě jeden nápad. Bez gumy.
0: Jo. To se občas ale nevyplácí.
3: Ale to řešte v noční show.
1: Dobře, Soničko ve čtvrtek.
0: Šťastnou cestu všem.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Připomínám, kysáci, kdybyste o něčem věděli, opravdu velmi důležitém, komplikace, kolony a bouračky, tak dejte vědět tlačítko doprava v apce Rádia Kiss. Máme tady Michala, pokud se nepletu.
2: Ahoj, Brno, Praha, D1, 25. Zúžení v Mostě, nehoda, jo?
1: Děkujeme, zdravíme do Mostu a já tady mám ještě malou komplikaci, když pojedete po D1, 29. kilometr z Prahy na Brno, tak vás tam čeká zhruba 8-minutové zdržení, 3-kilometrová kolona a pojedete tam maximálně 30.
2: Ahoj, Brno, Praha, D1, 25. Zúžení v Mostě, nehoda, jo?
1: Opakování je matka moudrosti.

0: sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatarezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatarezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatarezerva.cz.
2: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Kiss. Počasí.
5: Venku máme polojasno až oblačno, ale postupně se obloha zatáhne a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Vláda Andreje Babiše v lednu důchodce zřejmě příliš nepotěší. Přidáno totiž nejspíš dostanou méně, než čekali. Definitivně se rozhodne za pár dní. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přiznal, že valorizace důchodů aktuálně vychází na 270 korun, tedy ještě méně než původně avizovaných 300. Vláda ji sice může zhruba o 300 korun navýšit, ale to by výrazně zatížilo státní rozpočet. Unikátní tradici dodržují lidé v malém městečku na severu Belgie. Každý rok své pomocí vyrábí pojízdné sochy, které osází miliony květin. Na průvod alegorických vozů se každoročně sjíždí tisíce diváků. A teď zpátky domů.
6: Ještě před několika týdny to vypadalo, že se turisté na oblíbené drábské světničky nedaleko Mnichova hradiště vrátí už koncem září. Teď je ale jasné, že si budou muset počkat déle. Lesy České republiky termín dokončení oprav posunuly až na konec října letošního roku. Důvodem jsou komplikace při budování vstupu do areálu.
5: Sport. Fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadili ve třetím kole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Jejich soupeř se v minulé sezóně stal arménským šampionem. To byly aktuální zprávy a po 10. hodině startuje dopolední Kiss.
7: Seda a podle těch žabiček a rostniček má být dneska opravdu krásný, teplý, slunečný den.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: chviličkou v našem playlistu dopoledního kesu s datem 16. září na svátek Ludmily, jeden z nejaktivnějších zpěváků z světového showbiznesu na TikToku, Jason Derulo. Přeju vám příjemné dopoledne, sotva člověk takhle přijde do práce, otevře tady internetový prohlížeč a zjistí, že hned se mu ta nálada normálně zkazí. Jo, titulek, hodinové fronty na letišti Václava Havla, nový systém pasové kontroly nezvládá. Tak to je super, já v neděli letím na Dovču z letiště Václava Havla, tak já navrhuju, že místo 2 hodin před odletem budeme chodit 4 hodiny před odletem. Bude to stačit, kysáci, co myslíte? 4 hodiny, aby to ten nový systém pasové kontroly zvládl. Ale pokud tam máme být 4 hodiny, poprosím od letiště Václava Havla, aby nám koupili svačiny a něco na pití. A nebo ať nám dají třeba 2000, jo? To máte pivečko tam uvnitř, 160, polívka 220 a Cezar salát za 490 krát 4 osoby, rodina, dvojka, jo, to jo, to stačí. Dvojka na hlavu stačí. Bereme to? Cestující přiletající do Česka ze zemí mimo EU trpí v dlouhých frontách na pražském letišti Václava Havla. Tak pojďme vytrpět, 10 až 14. Pojďme čekat fronty s Michaelem. Doufám, že na tom letišti Václava Havla mají všude v bednách kys.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.

0: 10 z 10 psychologů doporučuje. Neposlouchejte Rádio Kiss stále, ale stále častěji.
1: Dovolím si navázat na naši předávku někde v 9.50 tady s ranním Kissem, protože vzešlo to úplně zcela náhodně a to jsou, dámy a pánové, gumy! Dneska v dopoledním středečním balíčku vyřešíme jednu z největších motoristických otázek. Celoroční pneumatiky, geniální vynález pro pohodáře, a nebo mě napadá kompromis, který je trochu dobrý jako ve všem, ale v ničem zase úplně nejlepší. Jak to máte vy, kysáci? Přezouváte poctivě léto, zima? Nebo jste si už třeba řekli, že jako v pneuservisu dvakrát ročně sponzora dělat nebudete? Máte nějakou zkušenost? Zkoušel jsem mít celoročky. Vyplatilo se, nevyplatilo se, už nikdy. Jo, já na tom jedu už 10 let a nedám na to dopustit. Vaše zkušenosti, celoročky, přezubtí, ano, ne, jak to vidíte. Tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss. No a ta nejlepší, nebo nejvtipnější, a nebo nejinteligentnější, před 11. zazní v éteru jako vítězná a k tomu pošleme pěkně poštou balíček. Rádio.

0: váma je Kiss. Dneska snad potěšíme, anebo nepotěšíme všechny řidičky a řidiče. Téma našeho dopoledního balíčku: gumy, pneumatiky, celoročky, ne, ano, zimní, letní. Přezouvám pravidelně, nepřezouvám, už mě to nebaví. Co Adrian?
1: Čus, Michael, tak já používám i zimní, i letní pneumatiky. A vůbec mi to nevadí. Celoroční jsem ještě nikdy neměl, ani nepoužívám, protože se mi zdá, že je to zbytečný, a ty zimní pneumatiky zvládají o něco líp na sníh a na led než ty celoroční. Určitě.
0: A co čau. Robert?
2: Zdar, Michael, no za mě určitě v létě, v letní a zimně zimní. No jak bys udělal měkkou pneumatiku a zimu a tvrdou pneumatiku na léto? No. Nesmysl za mě úplnej. Díky, čau.
0: Ježíš Maria, Roberty, no tak asi jak to uděláš? Jak to uděláš, tak asi spojíš tu měkkou a tu tvrdou gumu, ne? Dáš to dohromady a vznikne ti celoročka, ne? Já jsem to jako nedělal v té fabrice, Ivan.
3: Čau, Michaele. Tak samozřejmě gumy přezouvat. Letní, zimní. Protože jsem měl jednou celoroky a ty gumy celkem praskají. No a když ti praskne taková guma na dálnici, je to neštěstí. A když ti praskne ta druhá guma, tak je to taky neštěstí. Takže já jsem za nové gumy 100% přesvědčený. Takže nové gumy.
0: Ivane, já teda nevím, jak to počítáš, ale pak tě ještě může prasknout třetí guma, čtvrtá guma a někomu může prasknout i 8 gum.
4: Kiss. Radio Kiss.

0: jízdní, takže ušetří čas. Jako na normální ježdění po Praze, a pokud člověk není někde na horách, tak to bohatě stačí. Ahoj, Karel.
1: Samozřejmě chápu, ano, pokud nebydlíte někde tamhle Jeseníky a Krkonoše, tak asi možná celoročky mají smysl. Petr mi napsal zajímavou SMSku. Jak ten posluchač, který říkal, že je nepoužívá a že je ani nemá, tak na co by mu je jako byly, když je nepoužívá? To úplně nechápu. Ale jo, tak občas přijdou zajímavé kousky. Maruška.
2: Čauky, tak pro mě jako řidiče z povolání, když jsem si prošla přes autobusy, kamiony i menší nákladní auta, tak jako ty pneumatiky jsou základ a vážně. Beru to i na osobním autě, prostě letní, zimní, kvalitní pneu. Ale ve chvíli, kdy jsem se od šéfa dozvěděla, že zimní a letní pneu je pouze komerce a nemá v tom žádný rozdíl, tak já už nevím, co si o tom mám myslet. Tak ahoj, Maruška.
1: Jo, takhle. Je tam nějaká konspirační teorie. Zimní pneumatiky jsou úplně stejné jako ty letní. A stojí ještě víc. Zajímavý. Hinek, ahoj Michael, co se týká gum, tak já přezouvám. Celoročky jsou kompromis a kompromis je přesně to, co nechci, když mám v lednu brzdit z kopce. Kuba.
3: Čau Michael, takže jedině celoročky, dvě dodávky, jedno osobní auto, jezdím na tom v letě, v zimě, tahám zatím dvoutunový vlak, nepociťuju rozdíl v brzdné dráze, nic, prostě za mě celoročky jsou top. A jednou za 3 roky akorát člověk vymění pneumatiky na autě a jinak nemusíš do servisu, hlídáš si prostě vzorek asi v pohodě, takže za mě prostě jedině celoročky. Čau, Kuba.
1: Zajímavý, dnešní celoročky, Fíla píše, jsou bezpečný a nepraskaj, jenom jako se vším je to univerzál, takže pro někoho na nákup do sousedního města jsou bezkonkurenční, ale když člověk najede 80 000 km za rok a do toho jezdí svižněji za každého počasí, tak to samozřejmě smysl nedává. Babče sem je obul na auto a jezdí s nimi 4. rok bez jediného problému. No jo, kolem komína, kačko, viď?
4: Ahoj, Michael, jelikož jsem tady z Bruntálska, tak víš, jak to tady máme, ty zubaté žáby a tak dále, takže určitě přezouvat. Celoročky by mi ani celý rok nevydržely, protože jezdím fakt hodně, takže zimní gumy na Bruntálsku 100% dávat.
1: Ano, je to asi podle toho, kolik opravdu ročně ujedete. Finálové hlasovky za 5 minut.

0: Guma sem, guma tam, guma kam se podívám. Tak jo, dneska tady řešíme opravdu jednu z největších motoristických otázek. Jezdíte na celoročkách, anebo opravdu pravidelně přezouváte na jaře letní a před tou zimou zimní pěkně? Jančo.
1: Já bych řekla, Michael, že každá ta i letní, i zimní guma má svůj důvod, proč je rozlišená za prvé vlastnost na přirovnávosti vším možným vzorkem. A i když někdy prostě to stojí, že není to levná záležitost, tak prostě život má větší cenu. Takže za mě určitě investovat do věcí, které jsou pro naši ochranu a bezpečnost, ať to stojí, co to stojí.
0: Ano, život je samozřejmě to nejcennější, ale zase před chvíli, Jančo, si slyšela, že někteří v uvozovkách odborníci tvrdí, že ty gumy jsou stejné, je to jenom marketing, jak z nás tahat prašulky. No a teď kdo má pravdu? Je tady nějaký odborník, prosím vás, je tady někdo z továrny? Je to stejný, nebo je v tom nějaký rozdíl, Leo?
2: Čau, Michael, tak za mě kola prostě letní, zimní, ale samozřejmě nemám problém s tím si třeba zimáky v letě dojet úplně v klidu, ale v dnešní době řidičů si myslím, že ta guma je až někde na třetím místě, protože řidiči na silnicích někteří řídit neumí a může mít pozlacený gumy a stejně mu to nepomůže. Čau, Leo.
0: Včera jsem cestoval republikou a jel jsem do Českých Budějovic a slyšel jsem bohužel velmi smutnou statistiku, že za minulý rok nebo do tohohle data uhynulo na motorkách přes 105 nebo 110 řidičů a řidiček. Je to nějak o 15 lidí více a je to nejvíce za posledních 10 let. No a budou se dávat průměrné kamery, které měří teda tu průměrnou rychlost na těch nejhorších úsecích. No a samozřejmě je to tam také o schopnostech řidičů, bourají hodně mladí řidiči, tak jsem si teďka na to vzpomněl. No, tak Květuše.
3: Ahoj, Michaele, no já určitě doporučuji přezouvat na zimní, letní, protože pak, když k nám sem k Harachovu jezdí v zimě lyžaři z Prahy a podobně z jiných krajů, tak potom nám tady zůstávají viset a tahají tady různě traktory ze škarp, takže doporučuji přezouvat. Ahoj, ahoj.
0: Ano, Květuško, to mi připomíná, když vidím, že horská záchranná služba tahá vrtulníkem totálně promrzlé nějaké návštěvníky, kteří jdou v teniskách na výšlap, kde by měli mít speciální obuv, pohorky, nepromokavou obuv, nepromokavý oděv a tak dále. No, to je vždycky sranda. Když chceš opici, musíš mít na banány, přezouvat určitě věci, dva v jednom nefungujou. Čau, napsal Jakub. Jakube, to je zajímavý, že u šampónu to funguje, dva v jedno. Wash and go a jde to, Míra.
4: Čau, Michaele, takže já u dvou služebních aut mám teda zimní a letní, přehazuju to samozřejmě, najedu hromadu kilometrů, ale manželka má Fiatka, 500 elektro, má to na popojíždění do práce jenom po městě, takže tam si myslím, že úplně v tom městě stačí celoročky, takže asi tak, čau, Mira.
0: No a komu to jako kysáci teďka mám dát? Balíček Rádia Kiss a bezpečnou jízdu. Ať už přezouváte, či nepřezouváte, anebo máte celoročky, přeju Kikince.
5: Čau, Michaele, no tak určitě přezouvat. Taky nosíme v zimě zimní boty a v létě letní, ne? Čau, Kiki.
0: Ale no to víš, že jo.

0: i sem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme Romanovi za tuhletu zprávičku.
2: Zdravím lidi, jedna dopravní v Dasným u Českých Budějovic je dopravní nehoda. Osobák to tam zezadu napral do popelářského vozu, asi se to bude štosovat.
1: A vemu vás ještě, jak jsou Moravské Budějovice, tak pozor, to je silnice 1/38, 216. kilometr až 214. Tak tam je velká komplikace, tam si opravdu postojíte trošku déle. Oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Oprava vozovky směr Znojmo Jihlava po obchvatu. Tak asi minimálně 30-minutové zdržení.
0: Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kis. www.kis.cz. Kisparáda. Kisparáda. Kisparádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kisu.

0: Sickest Doors jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Radia Kiss.

0: z Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Venku máme polojasno až oblačno, ale postupně se obloha zatáhne a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu hypoteční úvěry za 34,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským srpnem to znamená nárůst o 4%. Proti červenci se ale objem hypoték snížil o 15%. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o 13% a úrokové sazby v průměru stouply na 5% z červencových 4,9%. Specialisté z gruzínské národní agentury pro životní prostředí provedli další kolo monitoringu v ledovcových údolích po celé zemi. Cílem studie je posoudit rizika spojená s ledovci, určit potenciálně ohrožené oblasti a sledovat změny procesů probíhajících v ledovcových údolích. A teď zpátky domů.
2: Souhlas s převodem letiště Karlovy Vary z kraje na stát by mělo dát krajské zastupitelstvo na mimořádném jednání v říjnu. Do konce října by také ministerstvo obrany mělo vládě předložit materiál k dokončení převodu. Karlovarské letiště by měla spravovat státní společnost letecké opravny Malešice od ledna 27.
0: Sport.
1: Tenistka Sára Bejlek vstoupila do turnaje v Guadalajaře výhrou 6-4 a 6-3 ve druhém kole nad Alicí Parksovou. Ve čtvrtfinále se třetí nasazená Češka utká se Španělkou Kristýnou Buxaovou, kterou před dvěma týdny vyřadila v úvodním duelu US Open. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje dopolední Kiss.
3: Pohled na časomíru 11 hodin a 1 minuta k tomu. Svátek má Ludmila, tak Ludmilky, tady pro vás Real to Real.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: ča. Mám tady úplně poslední větičku k těm pneumatikám, tím bych to celé zavřel. Ahoj Michaele, já, který pracoval 20 let s pneumatikama, tak pojem celoroční pneu neexistuje. Oba druhy pneu se liší složením směsí a nikdy se to nedá srovnat. Zimní pneu má lamely na záběr a letní je tvrdší směs pro přilnavost. Proto jedině letní a na zimu zase zimní. Zdraví Jirka.
1: No Jirko, já teda nevím, já jsem se podíval tady na internet, vidím tady celoroční pneumatiky Goodyear, celoroční pneumatiky Barum, celoroční pneumatiky Matador. Tak kdo prosím vás kecá?

0: Robin Schulz. Better Times, ve čtvrt na 12, naše klasika, moudro dne. Dovolte mi, ale dnes musíme na toto téma, které jsme tady podojili od 10. hodiny. A děkuju DJovi Radovancovi Vitlemóze, že mi to poslal.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Ještě bych zavedl denní a noční pneu. Zimní denní, zimní noční, letní denní, letní noční, celoroční.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Lidičky, už dlouho jsem se tady tak jako nenasmál, je vidět, že pneumatiky, to je černé zlato této zeměkoule. Bez pneumatik bychom asi někam těžko dojeli. A ještě tomu korunu dala tady posluchačka Kikinka. Michael, když to tak poslouchám od těch 10, já bych ještě zavedla gumy na pondělí až pátek a sobota až neděle.
1: Ahoj kysáci, mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačuňky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s rádiou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
2: Noční show. Noční show. Rádio Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: co pak děláte, kysáci, dneska večer? Máte už program? Znalci poznávají! Ano, fenomén, který ovládl televizní obrazovky, je zpět. My jsme tady v pátek a ještě tento týden pěkně v pondělí měli pro vás celkem 4 vstupenky. Dneska to totiž celé vypukne. Kdo má teda kanál Prima Plus, tak o něm mluvím, ale jako slyšel jsem už o případech, že se chodí normálně k sousedovi koukat na telku, protože ten má kanál Prima Plus. Dneska totiž 16. to tam takzvaně letí předčasně a v telce to potom bude na Primě 20. A nebo to můžete vidět dneska live, pokud jste sehnali lístky do kongresového centra. Třetí řada zrádců přináší dosud nejnapínavější kapitolu psychologické reality show, která změnila pohled na televizní strategické hry. Hrad Křivoklád znovu otevírá své brány, ale atmosféra uvnitř je jiná, temnější, hustší, nemilosrdnější. Nevím jak vy, ale já dneska večer popcorn, Prima Plus a koukám!
1: Radio Kiss.

vám, ale vy víte, že my, když se tady v dopoledním kysu něčeho chytneme, tak je potom velmi těžké se toho opustit. Padl vlastně další rekord, protože když jsme tady po desáté řešili ty celoročky zimní, letní, přezouvat, nepřezouvat, kupovat, nechat to, jezdím na tom 3 roky a tak dále, přišlo asi po páté v celé historii nejvíce vašich hlasovek, názorů, připomínek. Prostě tady bychom mohli o tom mluvit do 14. hodiny. Ale přišel mi zase song. Tak já bych chtěl pozdravit tímto všechny řidiče a řidičky, kteří nás třeba teďka ladí a

někde na cestách a třeba přemýšlí, co teďka od toho listopadu tam budou dávat. Budou tam dávat zimní, koupí celoročky a budou mít na 2, na 3 roky klid. Chtěl bych poděkovat Pepíkovi, vypadá to, že asi z Pardubic, za tuhletu neuvěřitelnou pecku. Je to sice trošku řízlý country, ale country je prej teďka hit. Pepa

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Doprava 5 minut před pravým polednem, zatím v pohodě, žádná hlasovka od vás, mám tady jenom komplikaci na D6 mezi 75. a 76. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh v souvislosti s akcí D6 Petrohrad, Lubenec a obchvat druhá etapa. Zdržení asi 10 minut.

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.

0: počasí.
1: Krásné dobré poledne. Pro dnešek je polojasno až oblačno. Později během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se dostaví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 až 27 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu v Nymburce a na dalších místech zadržela 5 lidí, všechny propustila a nikoho neobvinila. Mezi zadrženými byl i starosta Nymburka Tomáš Mach. Dnes ráno už je na úřadě. ČTK řekl, že žádnou zakázku neovlivňoval. Policie se podle něj zajímala mimo jiné o zakázky na plavecký bazén, zimní stadion a tělocvičnu zimního stadionu. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů. Oznámila to šéfka Evropské komise von der Leyenová v projevu ve Štrasburku. Zdůraznila, že chce, aby se rovněž změnilo základní pravidlo. Platformy budou muset dokázat, že jsou bezpečné. A teď zpátky domů.
2: Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali 1630, tedy zhruba o 360 víc než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například v Plzeňském kraji vzrostl počet případů ze 138 na 266, tedy také téměř dvojnásobně.
0: Sport.
1: Jako noc a den se lišila divácká kulisa na posledních dvou zápasech českých volejbalistů v základní skupině mistrovství Evropy v Itálii. Zatímco na pondělní utkání se Slováky jich přišlo jen pár stovek, úterní duel s domácím týmem se odehrál v bouřlivé atmosféře téměř zaplněné 5000ové haly. Češi sice úřadujícím světovým šampionům sebrali první set, nakonec ale prohráli 1-3 a Italům na velké akci podlehli po 12. za sebou. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
3: Vydržte na vlnách Rádia Kiss, mám pro vás 6 znamení zvěrokruhu, které patří k největším workoholikům.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

hodové vysílání a poslech Rádia Kiss. Já jsem vám slíbil, že se podíváme na některá znamení z věrokruhu, protože workoholismus není jenom moderní diagnóza, kysáci, ale pro vybraná znamení z věrokruhu jde o přirozený stav bytí, bez kterého by se

patří k největším workoholikům. Já jsem blíženec, s dovolením patřím mezi ně. Ale jestli je to pravda, dozvíte se za malý okamžik. Vydržte u kysu.

Omi. Cheerleader. Pojďme teďka pozvednout hlavy, kysáci, třeba jste v kanclu, tak otevřete okno, podívejte se vzhůru tam ke hvězdám, které teda lépe jdou vidět samozřejmě až v těch nočních hodinách. Kdo jsou podle astrologie největší workoholici z věrokruhu? Jestli jste kozoroh, pana, beran, štír, bík anebo lev? Možná právě teďka posloucháte Radio Kiss a samozřejmě jste v práci. Kozoroh má kariéru skoro jako životní poslání a odpočinek považuje za ztrátu času. Pana musí mít všechno perfektní do posledního detailu a raději si práci udělá sama. Pojďme na berana. Jede naplno, protože chce vyhrát a být první. Pak je tady štír. Ten se do úkolu zakousne a nepustí ho, dokud není hotovo. Poslední dvě znamení. Bík zase maká hlavně pro jistotu, peníze a pohodlný život. No a lev? Ten chce v práci zazářit, získat uznání a ideálně jednou usednout do ředitelského křesla. Tak samozřejmě, prosím vás, berte to všechno tak nějak jako s nadhledem, jo? Hlavně bych teďka tenhle ten horoskop, kysáci, neposílal svému šéfovi, protože pokud byste mu řekli, že patříte mezi těch 6 největších workoholiků z věrokruhu, může vám přidat práci. Kiss. Radio Kiss.

0: tady dvě jména, než si odskočíte někam na malou, jo, protože za chviličku jedeme dál. Pharrell Williams a Offenbach. Mám tady dvě jména, kdo má dneska z těch slavných osobností narozeniny. 16. září. Luna, tu jsme viděli několikrát v Outoučku, 52 let. Pak ještě má narozky Richard Marx, lamač divčích srdcí, 62. A jedno jméno si nechám za chviličku, protože tenhle pán má dneska 70 a znáte ho všichni. Vydržte. Luna! Všechno nejlepší k narozeninám. Jo, to si dáváme často na Kiss Party Live.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let, The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.

Posloucháte Radio Kiss a ještě jsem vám slíbil jedno jméno, které mám moc rád a toho člověka zná celý svět. Určitě. Celý jeho příběh znáte a možná na něho dokonce někdo i live byl v Las Vegas. 16. září se narodil David Copperfield a dneska slaví 70. narozeniny. A pokud si vzpomínám dobře, tak 16. září někde před mnoha lety nechal zmizet 7-tunový letadlo. Nechal normálně zmizet letadlo a mě něco napadlo. Dámy a pánové, drazí kysáci, David Copperfield dnes slaví 70. narozeniny. Také bych se chtěl dožít takového věku. Muž, který dokázal nechat zmizet letadlo a spoustu dalších úžasných věcí. A já jsem si řekl teďka, proč bychom nemohli 16. září na jeho narozeniny 12.37 nechat zmizet něco mnohem užitečnějšího. Ne, nebude to socha svatého Václava, nebude to Petřínská rozhledna, nebude to ta černá věc z brněnského náměstí, nebude to ani parlament České republiky, ani Pražský hrad. Bude to něco mnohem užitečnějšího. Necháme zmizet vašeho šéfa. Ano, slyšíte dobře, právě teď. Jestli jste v kanceláři,

0: abych vás o něco poprosit, o jednu maličkost? Protože všichni víme, že maličkost od šéfa nikdy není maličkost. Teď se ještě jednou zhluboko nadechněte a společně budeme počítat. 3, 2, 1 Abrakadabra, home office. Teď pomalu otevřete oči a podívejte se. Je šéf pryč? Gratuluju. Můžete jít domů? A jestli tam pořád sedí, tak jste právě před svým nadřízeným 40 sekund seděli se zavřenýma očima. No, tak teď asi můžete zmizet vy.
1: Kiss Radio Kiss.
0: Jsem měl asi radši zkusit to letadlo z letiště Václava Havla, že jo? No jo, tak příště. Sorry. Jestli to nevyšlo, sorry. Omlouvám se.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: náš a ten reaguje na zmizení toho šéfa, jo, tak tady hlasovka.
1: Tak ti moc děkuju, Michale, jsem to zkoušel, teď čumím na nějakým ostrově, protože jsem si neuvědomil, že jsem šéf. Nevíš, jak se mám dostat domů?
0: Tak vidíš, Tomáši, ono to funguje, ty jsi nechal zmizet sám sebe. A já myslel, že se mi to nepovedlo. Posílám fakturku, jo, Tomáši, díky, splatnost 14 dní.

0: take a deep breath.
1: Jsem za volantem po celé republice.
2: Mám tady dvě komplikace, tak nejdříve vás vemu pěkně na jih. Tam jsem teďka zrovna byl, včera teda v Českých Budějovicích. A já vás vemu ještě trošku níž, pod České Budějovice, silnice 1/3, Boršov nad Vltavou, část obce Poříčí, Kamenný újezd. A tam probíhají stavební práce, jsou zúžené jízdní pruhy a při částečné uzavírce silnice číslo 1/3 bude provoz řízen v režimu 1+1. Je tam teďka 15-minutové zdržení a další komplikace tady vidím, pozor, mezi Havlíčkovým Brodem a Golčův Jeníkov, tak těsně před Golčovým Jeníkovem 10-minutové zdržení, je to silnice 1/38 a tam budete 10 minut popojíždět zhruba 10-kilometrovou rychlostí a jsou tam asi 2-kilometrové kolony. Kdyby něco, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss.

0: Pro dnešek je oblačno až zataženo a během odpoledne se může objevit déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 20 až 25 stupni Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu v Nymburce a na dalších místech zadržela 5 lidí, všechny propustila a nikoho neobvinila. Mezi zadrženými byl i starosta Nymburka Tomáš Mach, dnes ráno už je na úřadě. ČTK řeklo, že žádnou zakázku neovlivňoval. Policie se podle něj zajímala mimo jiné o zakázky na plavecký bazén, zimní stadion a tělocvičnu zimního stadionu. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů. Oznámila to šéfka Evropské komise von der Leyenová v projevu ve Štrasburku. Zdůraznila, že chce, aby se rovněž změnilo základní pravidlo. Platformy budou muset dokázat, že jsou bezpečné. A teď zpátky domů.
2: Netopýry můžete při večerních vycházkách nejen pozorovat, ale díky ultrazvukovému detektoru také poslouchat. Badatelské batohy se speciálním vybavením pomáhají rozeznávat jednotlivé druhy. Půjčit si je můžete na jihu Čech, například v Českých Budějovicích a nově i v Třeboni. Z jižních Čech Lucie Sinková.
1: Sport.
0: Jako noc a den se lišila divácká kulisa na posledních dvou zápasech českých volejbalistů v základní skupině mistrovství Evropy v Itálii. Zatímco na pondělní utkání se Slováky jich přišlo jen pár stovek, úterní duel s domácím týmem se odehrál v bouřlivé atmosféře téměř zaplněné 5000 haly. Češi sice úřadujícím světovým šampionům sebrali první set, nakonec ale prohráli 1-3 a Italům na velké akci podlehli po 12. za sebou. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
3: Taky máte pocit, že to dneska nějak strašně rychle utíká? Otázka, proč jsou řízky v restauraci křupavější? Mrkneme na to.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Přeju vám nádhernou středu, možná jste ještě oběd nestihli s rádiem Kiss, tak bych měl pro vás jeden super tip. Proč bývají některé řízky v restauraci krásně křupavé? Krásně křupavé a nejsou nasáklé tukem? No, přemýšleli jste? Tajemství může být v Japonsku. Místo klasické jemné strouhanky zkuste použít panko. Přiznám se vám, že na tomto světě jsem už dlouho, ale slovíčko panko slyším poprvé. Panko tvoří větší a vzdušnější vločky z bílého chleba bez kůrky. Díky své struktuře nenasaje tolik oleje, vytvoří výraznější křupavou krustu a řízek působí lehčeji. Pomoct může také kukuřičný škrob, buď místo mouky, nebo ho přimíchat ke klasické strouhance. A základní pravidlo. Maso před obalováním pořádně osušte a smažte v dostatečně rozpáleném oleji. Tak jsem na to mrkl. Zadal jsem panko strouhanka, vylezlo mi tady spoustu sáčku, mám tady třeba 227 gramů za 102 korun. Panko strouhanka, tato obalovací směs vytváří výtečnou křupavou krustu a používá se zejména k obalování masa, ryb a mořských plodů. Panko, no, není zač. Michal Kahalčík na Kisu.

Armin van Buuren a Sasha Everlasting Love, 13 hodin a 16 minut. Teď poněkud na trošku smutnější notu, snad mi to nebudete mít za zlé, ale já bych chtěl rád zavzpomínat aspoň takhle na chviličku tady na vlnách Rádia Kiss na člověka, se kterým jsem se setkával v roce například 2000 denně. Hráli jsme spolu od úterý do neděle muzikál Hamlet, pak jsme se potkávali na muzikálu Galileo, pak jsme se potkávali na různých akcích, kde jsem jako moderátor uváděl kapelu Jojo Band a dneska se ve Strašnickém krematoriu v Praze kolegové a veřejnost rozloučila se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Jojo Band s Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde písně Stevieho Wondera, Bobby Marleyho, akusticky zahrál také zmíněný Jojo Band a hudebník, muzikálový a skvělý také parťák odešel 6. září. Bylo to nádherný, mistře. V šatnách, v zákulisí, s tímhle člověkem byla vždycky legrace. Poznal jsem i jeho bratra a dokonce se mi poštěstilo i několikrát za postavy třeba v muzikálu. Co to bylo? Krysař? Já už ani nevím. No, zaskakoval jsem často. Byl to skvělý parťák. A hlavně s ním byla velká legrace. Tak Richarde, posíláme pozdravy tam nahoru.

0: 13.25 a pokud trpíte nedostatkem spánku, tak jsem tady našel pár neobvyklých způsobů, jak to zlepšit.
1: Najděte na webu protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání.

0: KISSu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz. I might never be the one you take home to mother.

Hasibou. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

Vždycky si tady vzpomenu na to, jak jsme někteří tankovali a vždycky jsme si říkali, snad už to nebude dražší. A prý zase nafta jde nahoru a 50 korun už. No, tak snad to zase jednou půjde dolů. Pojďme na ten nedostatek spánku, kysáci. Mám tady pár rad, jak to poznat a hlavně potom i pár rad, jak s tím bojovat. Tělo vám může říkat, že málo spíte mnohem zvláštnějšími způsoby než jenom zíváním. Podle odborníku a nejnovější studie můžete začít být neobratní, zakopávat, zapomínat, kam jste něco položili. Můžete si také plést při mluvení slova, nebo mít větší chuť na nezdravé jídlo. Tak to já mám asi nedostatek spánku pořád. Nedostatek spánku může také souviset

Nožnice spíš tmavá, tichá a chladnější. Přes den pomáhá pohyb a denní světlo. No a když jste opravdu ospalí, tak hlavně nesedat za volant, protože mikrospánek se vůlí přemoci nedá. To by už mohl někdo v životě vyprávět zajímavé historky, vidíte. Superhero. Tak pokud se ho náhodou

0: jsem zvědavý, kdy mi Magda někdy přinese do vysílání Milku. Zatím ještě nic. Vlastně podle mě žádný dárek ještě nepřinesla. Budeme se muset s ní promluvit. Radek, odpolední jump a samozřejmě Magdička už za chviličku na vysílání 14 až 18. Ještě rychle musím tady ohřát polívčičku našemu kolegovi DJ Bakeslicker, protože úderem 21. hodiny jako každou středu na Kisu tady dostane prostor jeho úžasná desítka. 10 nejnovějších fláků, které můžete slyšet ve vysílání Rádia Kiss. Plus tam jsou dvě novinky v čekačce. Já osobně nechci tady nikoho ovlivňovat. Já bych hlasoval pro Giorgio, Gordo, Rainer Zonneveld, Loco Loco, protože DJ Bakeslicker má rád, když se to loká, loká. Máte celkem tři hlasy, 20.59 to DJ Bakeslicker uzavírá a v 9 večer to startuje. Tak hezký den.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: i sem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne vám přejeme, pojďme spolu na dopravu. Bouralo se bohužel v Děčíně, je to v ulici Teplická. Jedna dopravní nehoda bohužel také v Hradci Králové, v ulici Spořilovská. A pak ještě máme dopravní nehodu v Mladé Boleslavi, v ulici Jičínská.
2: Ode mě dvě čerstvé dopravní nehody v Praze, je to Jeremiášova a přímo ta teďko nejvíc poslední na Radlické. Tak my vám přejeme šťastnou cestu a jdeme na odpolední jump.

0: sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovnajanek.cz.
4: Kiss. Počasí.
5: Pro dnešek je oblačno až zataženo a během odpoledne se může objevit déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 20 až 25 stupni Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Novela o návykových látkách se zpřísněním pravidel pro prodej kratomu, kterou schválila vláda, zakazuje i běžné konopné produkty jako olej ze semínek, masti nebo kosmetiku z CBD. V tiskové zprávě to uvedl spolek Racionální regulace. Podle něj navrhované zákazy ve vládním zákoně Lex Kratom ohrožují pěstování, zpracování i prodej technického konopí a dopadnou na nemocné a seniory, kteří neomamné výrobky používají. Organizace žádá premiéra Andreje Babiše o přepracování normy. Ruský oligarcha Umar Kremlev, spjatý s Kremlem, zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uvedla to v úterý agentura AFP s odvoláním na společné prohlášení Donalda Trumpa mladšího a Bettany Trumpové. Podle agentury Reuters začaly záležitost vyšetřovat demokraté v americkém kongresu. A teď zpátky domů.
6: 600 bytů vznikne v areálu bývalé továrny Kohinor v pražských Vršovicích. Odstartoval totiž projekt, jež dvouhektarové území promění v novou část Vršovic a krom bytů nabídne i komerční prostory, včetně nových cest a zeleně. Industriální historie areálu a ikonický komín zůstanou zachované. Z Vršovic Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Příští sezóna Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu oznámilo, že ročník 2027 začne v polovině března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
7: A my začneme dneska hezky eroticky. Help me, Dr. Dick.
8: No, Vojta Dicku bude pomáhat asi.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 14 hodin 8 minut je středa 16. září, Ludmila je v kalendáři, všechno je nejvíc nejlepší, je to teda tak nějak jméno spíš spojováno ve vší úctě k těm mladším, ale s těmi babičkami.
1: Pozor, není tam jenom Ludmila, máme tam i také Lolu.
0: Lola.
1: To je takový sexy.
0: To byl kdysi výborný film, běha, Lola běží o život. Nebylo to vůbec špatný, já myslím, že to byl německý.
1: To byl nějaký horor nebo co?
0: Ne, vůbec ne, člověče.
1: Ne?
0: O mladý holčině a myslím, že to byly tři příběhy v jednom. A nebylo to právě, říkám, vůbec špatný na, ten, na tu dobu, a už je to nějaký pátek.
1: Takže dáme všechno nejvíc nejlepší Ludmila Lola a odpolední jump je na startu.
0: Startujeme. Za chviličku Kiss hit v jedné vteřině. Dneska dávám já Magdě. A bude to tak jednoduchý, že to pozná i ten hluchej tam někde vzadu.

0: v jedné vteřině.
1: Já jsem sliboval, že si v této rubrice tady u nás na rádiu Kiss pod plním jumpu dáme něco, co bude a tak ale úplně jako easy. Že opravdu i polohluchý až hluchý by to poznali normálně jako v 73. řadě.
2: Takže naprosto fantastický bude, až to nepoznám já.
1: Ne, to poznáš. Já ti dám totiž ještě indicie takový, aha, že chceš jednu indici silnou, podle který poznáš, že to je ona?
2: A když budou dvě, tak jsou méně silný?
1: No, tak dám ti slabší.
2: Tak mi dej jednu silnou.
1: Jednu silnou. Týhle frajerce, která byla jeden čas vele úspěšná, dokonce jí prorokovali, že je to nástupkyně vlastně Madony, co se týče síly. To ještě Taylor Swift nevěděla o světě. Teda pěveckým. Tak prosím tě, to vypadalo nadějně.
2: Ano.
1: Pak jí, ale úplně totálně hráblo v kouli.
2: Takže Lady Gaga to není, ta ještě ne. V pohodě, dobrý, tak jo, tak jdem na to.
1: Jo.
2: Taková toxická paní. Britney Spears.
1: Je to tak, no. Jako musím říct, že není veselý obrázek na ní teďko momentálně koukat, to nemyslím jako zlé, ale táta dal vodní ruce pryč, protože fanoušci do něj rili, že ho, že jí vykořisťuje a tak dále, ale právě se ukázalo, že to bylo to nejhorší, co se mohlo stát.
2: No ale člověče, to video s tím, jak ona šermuje s těma nožima, to je docela super, jako to je...
1: Skvělý. A jenom čekám, kdy z ní bude repoler prostě.
0: Kiss hit. V jedné vteřině.
1: A nebo ještě taková ta dětská dečka, jak se dělala. Jak jsi to přeložila? No, ty jsi to nedělala? Jestli nechodila do školky, jsi šovistka. Nic, pohodě. Pojďme, pal.
2: Dečka.

0: včera říkali 100 dní, to bylo včera do Vánoc. Je to tak? Ano, tak to znamená samozřejmě, kdo umí chytřejš a rychlejš počítat, to Magda není.
1: Ne.
0: Takže je to 99 dní.
1: Takhle dneska. Krásně jsi nám to spočítal. Člověče, já už se začínám fakt těšit, jo.
0: Jako opravdu, jakože na vánoční time, jo?
1: Jo, já to miluju. Člověče, já bych to fakt jako, já bych to měla mohla mít v pořád, jako.
0: Tak já znám lidi, kteří už jako pomaličku, ale jistě začnou opražovat stromečky a jim podobné věci, že jo, výzdoby a tohleto a nejedou to třeba od začátku prosince, ale už opravdu za pár týdnů to budou mít doma nazdobený. Tak asi proč ne?
1: Kysáci, pokud vy milujete Vánoce, tak my pro vás za chvilku budeme mít ale tu nejlákavější nabídku, co se Vánoc týká, to nesmíte propásnout.
0: Tak vydržte na Kysu.

0: Pouho pouhých 99 dní a jsou tady Vánoce, konkrétně Štědrý den. Natěšený, možná v depresi, ale prostě nezmění se to.
1: Pokud jste natěšený a už se nemůžete dočkat, tak já pro vás mám teďka kysáci jednu nabídku, která se prostě neodmítá. A je to práce přímo v Laponsku na zimu 26 a 27. Hledá se totiž Santa, paní Santová, a vánoční skřídci.
0: Počkej, tak musí to být jako rodina celá, nebo to budou jako kombinovat?
1: Člověče, já si myslím, že to můžou jako nakombinovat, aha, takže by se třeba mohl těšit na nějakou paní Santovou pěknou, jasný, že? K tomu by vám přibyli nějací vánoční skřídci. Myslím si, že tady z nějakých moderátorů by se jich tam pár hodilo, třeba DJ Basslicker, Paprik. To by byly vánoční skřídce.
0: Ne, ale Patrik je vysoký, jo.
1: Patrik je vysoký, to je fakt, no. Takže nicméně máte tu příležitost, jo. Budete zaměstnání tedy v Laponsku. A co bude váš úkol? Zajistit přeci vánoční atmosféru pro hosty.
0: No a Laponsko není daleko. Prosím vás, to je ta země začínající na L, ne na J.
1: Ano.
0: Ano, kdyby někdo nerozuměl. A Laponsko je tady samozřejmě Skandinávie nahoře, jo. No tak to není úplně daleko. Tam už se jede úplně v jiný měně.
1: Samozřejmě u nás máme pořád stále pozici Ježíška, která je ale obsazená, že jo? Takže a Mikuláš.
0: Natrvalo. Tam je to naprosto v pořádku.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale tady toho dědu, toho prostě jako může zahrát kdokoliv.
1: Tak jo, tak se přihlašte, tyjo, český Santa. A
0: no,
1: Santová.
0: Jsem zubnul teďkon, takže ne.
1: Mám paní Santová, můžeš být.
0: Já budu dělat Rodolfa.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Radio Kiss.

0: nejlepší.
1: To nejlepší
0: od 90. let.
1: Od 90. let.
0: Kiss.
2: Radio Kiss.
3: This one's going out to everybody in the

0: i sem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, půjdeme spolu na naše dálnice, protože se celkem dost bourá. Je tam nehoda na dálnici D7 ve směru na Chomutov na 37. kilometru. Bouralo se i na D8 ve směru na Ústí nad Labem, 46. kilometr, a ještě tady také dálnice D6. Tam je dopravní nehoda ve směru na Karlovy Vary a je to 125. kilometr.
2: Strakonice, je to ulice Schmidingerova, tady se bouralo, v Chebu je to Ašská, i tady počítejte s komplikací a se zdržením. V Mostě je to Pražská a v Praze Průběžná.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: počasí.
1: Pro dnešek je oblačno až zataženo a během odpoledne se může objevit déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 20 až 25 stupni Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Další kuřecí maso původem z Rumunska obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Stejně jako v případě z minulého týdne odebrala maso v řetězci Lidl. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí inspekce Marek Bartík, protože šlo ochlazené maso, není už v prodeji, ale lidé jej mohou mít doma zmražené. Inspekce lidem důrazně doporučuje je nejíst. Dva lidé ze čtvrti v blízkosti letiště ve Frankfurtu nad Mohanem onemocněli malárií. Podle agentury DPA o tom informoval zdravotní úřad v tomto německém městě. Během léta na takzvanou letištní malárii ve Frankfurtu zemřeli dva zaměstnanci letiště. Nově nakažení nebyli v zahraničí a na letišti nepracují. A teď zpátky domů.
2: Za 10 let existence oddělení sportovní medicíny Ústecké Masarykovy nemocnice se jeho lékaři starali o olympioniky, vrcholové sportovce, ale i o tisíce amatérů. Zatímco zátěžové testy zůstávají víceméně stejné, výrazně se proměnila technika, metody a materiály při operacích. Z Ústí Lucie Sinková.
1: Sport. Dnes hraje fotbalová Slavia i Sparta, každý tým ale v jiné soutěži. V 18.45 se představí na hřišti FC Ararat Arménia. Slavia hraje také venku třetí kolo domácího poháru. Soupeřem sešívaných bude od 16 hodin třetiligový Vansdorf. Zprávy na KISS připravila Blanka Holoubková.
3: A je tady další hodina odpoledního jumpu na rádiu KISS.
4: Magda Vronková, Radek Hrdina a s náma vy KISSáci.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Je sice středa, ale my už budeme avizovat jednu takovou věc, protože zítra ve vysílání odpoledního jumpu nastane taková drobná změna na pár dní, protože Magda si ještě bude vybírat dovolenou, ona letos nic jiného nedělá, než vybírá si dovolenou. A kam letíš?
1: A já to asi můžu prozradit, je to Dubaj.
0: Takhle, když to neprozradila teď, tak já to stejně zítra řeknu.
1: Takže ano, zaletíme si ještě do Dubaje letos. Ono je to tam teďka levnější trošku.
0: No ale teďkon ty budeš přistávat na tom letišti, který je stále krásný, úžasný, skvělý, ale Dubaj něco chystá novýho.
1: Dubaj chystá nový letiště, prosím tě. Má se jmenovat Al Maktoum International Airport, známe tak jako Dubai World Central. Jehož aktuální fáze rozšíření má rozpočet 128 miliard těch jejich hechtáků, což je zhruba 32 miliard eur, což je našich
0: 800 miliard korun, téměř 1 bilion.
1: Letiště za bilion, no.
0: Za 1 bilion letiště.
1: Takhle, už takhle tam to letiště je nádherný. Tam jenom přiletíš na to letiště a v podstatě bys tam mohl být na tom letiště, protože to je skvost, ale...
0: Vím, znám, nebyl jsem, no. Ale znám to z různých příběhů, Instastories a různých dokumentů a musím říct, že to je fakt krásný.
1: Je to krásný, takže ještě si chceme takhle pokochat trošičku očička, než budeme zase muset pořádně makat.
0: Já jsem nemluvil o vaší dovolení, já jsem mluvil o tom letiště.
2: Jump! Jump! Odpolední Jump! Kiss! Kiss.

0: Zajděte na webu Protex.cz, produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323 323.
1: You, baby. Either you're mine or you're not.

my heart.

0: český výrobce ložního povlečení? To je Brotex.
1: Přátelé, máme tady opět naší soutěž s firmou Brotex.cz. Soutěžíme celý tento týden, jak ráno, tak i v odpoledním jumpu, přátelé. A já se teda přiznám, já už doma skutečně jedno povlečení od Brotexu mám a je naprosto fantastický, takže můžu jenom vřele doporučit. No a celý tento týden soutěžíme, takže někdo bude mít zase kliku a získá voucher v hodnotě 5000.
2: Já jenom doplním, že soutěžíme nejenom v odpoledním jumpu tady u nás, ano, na Radio Kiss, ale i u ranní trojky, takže hned dvakrát během jednoho dne vydáváme jeden a druhý voucher v hodnotě 5 a 5 tisíc. To znamená, že vlastně, když to spočítám, jo, tak je to 50 tisíc korun.
1: Počítáš
2: za správně. Za týden. Takže to už je samozřejmě pěkná nálož. Vy si můžete vysoutěžit, když uslyšíte výherní signál 5 tisíc korun. To už jsme říkali, koho máme ale na drátě. Ahoj.
3: Ahoj, tady Radka.
2: Ahoj, Radko. Jsi nervózní?
3: Jsem.
2: Já taky jsem nervózní, protože já když slyším prostě Radek, Radka, tak já jim vždycky držím prostě palce. Odkud telefonuješ?
3: Mladá Boleslav.
2: Mladá Boleslav, takže zdravíme.
1: Zdravíme.
2: No, teď už jenom to zásadní, kde se nachází logo Radia Kiss, protože to je pokaždé, jak u rána, u odpoledne, jinde. Kde je teď?
3: Tak teď je froté prostě radlo světla šedé na vysokou madraci.
1: A v tom se musí spát jako v bavlnce, protože je to správně.
2: Radu, je to tak. 5000 korun na nákup čehokoliv od Brotex.cz je jenom a jenom tvůj. Budeš vybírat sama nebo s někým?
3: Asi se senátorem.
2: Se senátorem, dobře. A se vám dobře spinká, velká gratulace. Vydrž a zatím ahoj.
3: Ahoj.
2: No?
1: Zítra si to střihnete zase ráno a odpoledne už se Soňou, takže držíme palce.
2: Držíme palce a zase opět budu prozrazovat mezi 9 a 10 ráno. Takže hodně štěstí.
4: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Vánoci. Mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s rádiou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: Filmové tipy.
1: Přichází novinka z Netflixu. Po brutální vraždě dvou policistů se houževnatý detektiv snaží lapit pachatele se svým fotříkem, který taky bejval polda a se kterým teď nemá zrovna vřelej vztah. Jak jim to půjde, uvidíte ve snímku Krvavá oběť. Ve filmu Ztracená žena budeme stejně jako Helena objevovat její život. Ztratila totiž paměť a začíná se pomalu vracet do svýho života v přepichu. Brzy ale zjišťuje, proč ze zlaté klece chtěla vlastně utéct. Pro Kiss Katka Čepelíková. Yes. Open, come on. Martinez, the ready girl.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Přátelé, pojďme teď do světa sportu a konkrétně se mrkneme na biatlon. Ano, zima ještě sice není, dobře, ale nějaký zajímavý zprávy tam určitě máme.
2: Máme zajímavý, ale ten biatlon to jenom tak nějak malinko otřeme, protože italská biatlonová, a musím říct, že velmi krásná ženská, hvězda Dorotea Wiererová ukončila kariéru po letošních zimních olympijských hrách. Před pár dny ale přijala novou sportovní výzvu a 27. září si v Římě doma v Itálii vyzkouší novou disciplínu a to je Hyrox. Tenhle vlastně sport kombinuje běh a funkční cvičení. Možná znáte, zaznamenali jste, pokud ne, koukněte se. Nám to třeba běží ve fitku, kam chodím cvičit. X lidí se na to připravuje, dokonce už několik lidí z fitka, kde cvičím nebo kam si chodím zacvičit, to má i za sebou.
1: Hezky.
2: A musím říct, že to je hodně náročný, protože vy uděláte disciplínu, běžíte, a je to hodně náročný. Píše se to Hyrox, Hyrox, a koukněte na to, zajímavý sport.
1: Já tady čtu, že je to vždy, závodníci uběhnou 1 kilometr, po kterém následuje cvičení na stanovištích. Cyklus se opakuje 8krát. Kromě Angličáku, musí účastníci zvládnout jízdu na veslovacím trenažéru, 1 kilometr nebo 200 metrů ponesou kettlebell, což je litinová posilovací činka tvarem připomínající tělovou kouli, blablabla.
2: Je to, musím říct, jako dost náročný, tam jsou teda i pro oko lahodící, samozřejmě pokud máte rádi vymakaný lidi, tak tady ty kluci a holky teda mají neuvěřitelné fyzičky.
1: Tak do toho dáte to, ne?
2: Ty bláho, ani z poloviny bych to nedal.
0: Davidová, Charvátová, Franky Body Jump na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kiss.

Koukneme se společně na jeden takový naučný romantický příběh. A myslím si, že si z toho každý může něco odníst. Jak ženy, tak muži.

0: Ano. Hektor a Luisa budou hlavními protagonisty tohoto příběhu. Jsou to dva krokodýly v polské zoo. A tyhle dva krokodýly, Hektor a Luisa, se už páří od roku 1973. To je hezký.
1: To je krásný. Jo?
0: Ale za celou dobu nikdy neměli malý krokodýlky.
1: Proč no?
0: Přestože se o rozmnožení pokouší už téměř 50 let. Pracovníci zoo a odborníci proto nakonec provedli testy, aby zjistili, proč se jim nedaří rozmnožit. Jestli čekáte, že Hektor nebo Luisa bude ten či ona a obráceně? Mm-hmm. Ne. Opravdu jsou Hektor a Luisa. Jenže Hektorův penis je příliš malý na to, aby dokázal splodit Luisině potomky. Navzdory ale tomu Hektor a Luisa zůstali po celou dobu jako pár. Dokazují tak, že ani téměř po 50 letech bez úspěchu nestačil k tomu, aby jejich vztah skončil. Přátelé, a to je krásný tohleto.
1: Věrnost nade vše.
0: Prostě tak co? Tak si malinkej. Ale to mi nevadí. A už jsou 50 let takhle tyhle ty krokodýly spolu.
1: Rádio, to znamená jednu věc, máš stále šanci.
0: Mám šanci? Já! Mně svitla naděje.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Přátelé, opět máme pro vás dopravní informace. Dávejte si pozor na nehodu na dálnici D1 ve směru na Brno. Je to na 20. kilometru. Bouralo se bohužel také, ale v Praze. Je to v ulici Černokostelecká, anebo bohužel také jedna ještě také v Praze Janáčkovo nábřeží.
2: Roudnice nad Labem na Litoměřicku, Žižkova ulice, Bouračka, potom pojďme na Karvinsko, přímo do Petřvaldu, tady je to Ostravská ulice, kde to hapruje a štosuje. A v Brně je to komplikovaný teď momentálně v tunelu, který se jmenuje Královopolský.
1: Jinak přejeme ale šťastnou cestu.

0: čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
5: Čau, čekysáci.
6: Nazdar, děcka.
7: Rád vás poslouchám.
3: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
8: Ve čtvrtek očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu a výjimečně možnost přeháněk. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 17 až 22 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu hypoteční úvěry za 34,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským srpnem to znamená nárůst o 4%. Proti červenci se ale objem hypoték snížil o 15%. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o 13% na 26,8 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 5% z červencových 4,9%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. V polském městě Zakličin v pondělí došlo ke kuriózní autonehodě. 78letá řidička tam při manévrování na parkovišti na náměstí poškodila 6 vozidel. Její počínání zachytila kamera. Policie nyní vyšetřuje přesné okolnosti incidentu. A teď zpátky domů.
9: Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali 1630, tedy zhruba o 360 víc než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například v Plzeňském kraji vzrostl počet případů ze 138 na 266, tedy také téměř dvojnásobně.
3: Sport.
8: Bez pochyb je v posledních dnech nejsledovanější personou ženského tenisu. Kromě zisku titulu na US Open a posunu na post světové jedničky, o sobě dala Jelena Rybakinová vědět i mimořádnými snímky z trofejí pro novou vládkyni žebříčku WTA. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
10: Blanka má naprosto pravdu, je tady ještě, no, druhá polovina, dvě hodiny spolu.
11: Tiesto nebo Gigi Agostino, jdeme na ně, kuky.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
12: Be happy.

0: ten pokrok, ten jde samozřejmě dopředu a já už to ne, říkám ani, že po měsících, týdnech ani dnech, to je snad hodiny.
1: Ano.
0: Hodiny, co oni jako chrlej, to je neuvěřitelný, aby nás to jednou nezahltilo.
1: Ty predikce už nejsou moc jako hezký, když se tak jako občas někam podívám. Některé věci určitě chápu, že se vyvíjejí, aby nám ulehčili život, případně i vlastně našim doma, zvířecím přátelům.
0: Třeba
1: taková robotická ryba.
0: Jakože prostě rybička, ale je to roboty, a k čemu je to dobrý?
1: Člověče, má to být.
0: Aby kapr na Vánoce neměl ty poslední chvilky úplně smutný.
1: Úplně smutný, no. Aha. Tak asi tak. Jako, nicméně vyvíjí to samozřejmě kde jinde, než v Číně.
0: Ajaj.
1: Čínská společnost, nechtějte po mně to vyslovit, ten název.
0: A já chci, ukážte mi to. Kde to je?
1: Bojagon Godao.
0: No, ale dej tam přízvuk.
1: Bojagon Godao. Technology Group představila na technologickém veletrhu v Pekingu robotickou rybu. Model napodobuje vzhled a pohyby takový větší, prostě velký jako ryby. Mm-hmm. A místo klasické vrtule využívá pohyblivý chvost. No prostě
0: rybí ploutev,
1: chvost.
0: No, jako...
1: Prostě ploutev, jo. No. Nicméně má to prostě sloužit asi k nějakému jako pozorování. Asi už těm rybičkám v té vodě klasickým jako vadí nějaký kamerky, že se strkají nebo něco, tak aby nebyly zbytečně ve stresu. Tak jim tam dají prostě kámoše, který je bude trošku stalkovat.
0: Tak jako jestli to má jako přinést něco dobrýho, tak dejme tomu. Jako. Mm-hmm. Ale na druhou stranu už i ryby prostě nemají svoje soukromí.
1: To je neuvěřitelný. Jinak,
0: teď si vím, že prostě jaký bude. Ona říká, ježišmar, to je skvělý, já mám chuť se vytřít tady. Jo, prostě, o ten šutr a najednou tam ta frajerka čumí na ní, ne. Jo, prostě, jo, ne, to není dobrý.
1: Prosím vás, kdybyste náhodou někde v budoucnu narazili, někde ve vodě, v nějakém moři nebo kdekoliv se budete koupat na nějakou moc rybičku, která vás jako sleduje, jo, a chce si s váma třeba pohrát, tak bych se dávala pozor.
0: Tak záleží, jakou bude mít lamičku. No ne, myslím kameru.
1: Jo, určitě. Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Každé všední ráno, a to až do konce roku 2026. Tahle soutěž je celoroční, to znamená, že opravdu hrajeme až do toho úplného finále. To znamená, jestli se nepletu, že budeme ještě 31.12., protože to je normální den, prostě házet kostkou. Teď nevím, jestli to nevychází na víkend. To by byla jediná možnost, že by ne.
2: Musela bych se v rychlosti teď podívat do kalendáře, ale nemáme na to čas. Pojďme si říct, o co tady vůbec běží. 7 v 7, to je naše soutěž, která probíhá každý den v 7 hodin ráno. Vy se musíte do studia dovolat jako třetí a pak už jenom čekáte, kdo bude házet kostkou a jaký číslo tam padne. Tento týden hází teda Duc. A jak se Duc dneska zadařilo?
3: 7-1, teď bude stačit 2000.
4: Dobře.
5: Tak jo, padla dvojka.
1: No, ona má malý ručičky, takže prostě ta kostka jí dělá celá velký problém, když to tam dá. Nicméně 2000 dobrý, zítra se to může ale klidně vyšplat na 7 maximálních tisíc korun po ránu a já už jsem nahlíd, že 31. letos vychází na čtvrtek.
2: Takže 31.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
2: Zdraví vás Kuba,
3: Lenka,
4: Alex,
5: Katka
6: a Lukáš.

0: Co si budeme, v České republice to není úplně růžový s bydlením, samozřejmě někde je to levnější, někde dražší, ano, čím větší město, tím samozřejmě větší zádrhel, co si budeme, to víme všichni, no ale někde, jo, třeba někde teďkon jsem četl, že jsou byty samozřejmě na čtvrtinu třeba oproti Praze, ano. Na druhou stranu třeba, tam zase nejsou takový výdělky jako v hlavním městě. To není povyšování, to je prostě fakt. Který je celosvětový.
1: Ano.
0: Prostě ve velkých městech vyděláte víc skaček. Ale my máme možná pro vás řešení, ale bude to malinko lehce, lehoulince z ruky.
1: Pokud ale máte něco na účtě a nemusí to být zrovna desítky milionů, jo? Tak si myslím, že bychom vás s touhletou zprávou opravdu mohli potěšit. A samozřejmě chce to možná udělat trošičku nějaký plán B, tady si vyřídit nějaké věci, ale za mě, pokud vás tady vyloženě něco netíží, netrápí, nedrží, proč to neskusit? Já bych do toho šla hned.
0: Já. A hlavně za tuhle cenu, konkrétně v Praze, myslím si, že ani v Brně, Olomouci, Českých Budějovicích nekoupíte kvarty.
1: Ne.
0: Za chviličku na Kissu.
2: Odpolední jump od 2 do 6
3: na Rádiu Kiss.

0: Bydlení a kde bydlet je ošemetná otázka, co si budeme, to si člověk myslí třeba, když je dospělej, jak už má všechno hotový, všechno za sebou, všechno super, pink, než bych to chtěl přivolávat vám, ale najednou přijde rozvod a musí to řešit. Jedna nebo druhá strana, co si budeme, tak to prostě je, nemusíte chodit daleko, vím to z vlastní zkušenosti, ale jako nikdy opravdu není to tak horký, aby se to nedalo řešit. A my jedním takovým řešením na KISu přicházíme.
1: Pokud byste chtěli nějaký únik, ať už právě kvůli rozhodu nebo kvůli čemukoliv jinému, můžete vyrazit třeba právě do Švédska. Ve Švédsku se totiž prodává celý soukromý ostrov, přátelé, za 2,2 milionu korun.
0: To nekoupíte ten byt tady prostě.
1: Vůbec. Na ostrově stojí celoročně obyvatelný domeček, takže už je to zařízený s jednou ložnicí, koupelnou a sauničkou. Nechybí ani vlastní molo, místo pro loď, na pevnině, elektřina i internet.
0: To je pěkný.
1: To je, ale...
0: Jako sorry.
1: Viděla jsem ty fotky.
0: No já taky právě.
1: Je.
0: Za 9,2 jako. A to je prostě nás na místě, kde nějaký tsunami nebo tohle se prostě nás ne, jo. Takže nemusíte mít takovýhle obavy nebo něco podobného. Ne, ne. Ty bláho.
1: Maximálně, kdyby se trošku zvedla hladina vody, tam, protože co tak jako koukám, tak on, ten je to úplně vyvýšený, ten ostrůvek, jo, ale...
0: Na ten dům je na pilířích, ne? Není to na tom, takový ten skandinávský typ.
1: No, člověče, není. Není, není, no. Není, ale...
0: Ale je vystřelovací, takže kdyby náhodou, tak se můžete vystřelit.
1: A tak jako chvilku tam být můžeš, víš co, a pak budeš zdravý.
0: Ne, vůbec za těch x let, který tady stojí, prostě se nic takového nepřihodilo. A 9,2 milionu, to mě úplně fascinuje.
1: Krásný je to.
0: Jak prostě někde ty ceny dokážou být tak nějak ještě normální, ale to jsme si udělali tady sami, no, co si budeme. Tom...
1: Takže pokud byste chtěli, tak Švédsko, cesta, můžete jít tam.
0: Zas tak daleko to není. Jump, jump, odpolední jump.

0: S Kisem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na dopravu. Jitka má zprávu a pokud jste na Mladoboleslavsku, zbystřete.
2: V obci Židněves od Mladé Boleslavy směr Jičín. Dvě auta v sobě, každé na jedné straně, takže se tvoří kolony, zatím bez integrovaných složek.
3: Přátelé, pojďme spolu ještě na dálnici D1, bouralo se tam dvakrát. Poprvé je to ve směru na Brno na 15. kilometru a dále potom ještě jedna dopravní nehoda na dálnici D1, opět ve směru na Brno, 31. kilometr.
1: Brněnská ulice, to jsou Pohořelice, Brno venkov, okres a přímo ve Zlíně je to vodní, kde se bouralo.
3: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: počasí.
1: Ve čtvrtek očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu a výjimečně možnost přeháněk. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 17 až 22 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerální vody Natura, z níž pochází na Slovensku zachycená lahev, jejíž laboratorní rozbor podle slovenských úřadů naznačil přítomnost žíraviny. Kriminalisté spolupracují s odbornými institucemi a jsou v kontaktu také se slovenskými kolegy, uvedla to mluvčí krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Magdalena Vlčková. Distributorem vody je firma Coca-Cola. Na pomoc Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně, vybrali české humanitární organizace přes 47 milionů korun a ve sbírkách pokračují. Kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout traumata ze záplav, distribuují potřebné vakcíny nebo spolupracují na systémech včasného varování. A teď zpátky domů.
2: I dnes je možné v ulicích Prahy narazit na filmový štáb Netflixu s natáčením seriálu podle knihy spisovatele Browna Tajemství všech tajemství se přesouvá na Letnou. Konkrétně dnes se bude natáčet u Letenského zámečku a u vodní nádrže v Letenských sadech se filmaři objeví 6. října. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport. Poprvé po 5 letech budou scházet v evropských pohárech. Basketbalisté Brna přitom šanci podstoupit mezinárodní konfrontaci dostali, ale možnosti odmítli a budou se soustředit kromě domácí ligy také na český pohár. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
3: Yeah! Už mi to nelíp?
4: Ne. Pojďme radši na Pitbulla.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Amerika, to je země zaslíbená pro různý koniny a my vám takovou jednu teďkon tady nějak pěkným způsobem psat přivedeme teďko na um.
1: Jo?
0: Já?
1: No, konina ne.
0: To jsi zase úplně v jiný soutěži, ne?
1: Dobře.
0: Zasvěcení vědí, pojďme se kouknout do amerického státu New Hampshire. Nebo Hemsworth, jo, to do dneška vlastně nevím, jak se správně, no. Asi možná. Tak tam hasiči zažili na konci srpna velmi náročný zásah, protože ve 4 ráno vypukl požár, rodinný dům a tak dále.
1: Ajej.
0: Samozřejmě, tak jak jim velí všude na světě, jedeme zachraňovat nejenom majetek, ale samozřejmě i lidi. No a tady byl skutečně Nestor Roman, se jmenuje, opravdu v ohrožení života. Podařilo se ho vytáhnout z hořícího domu, takže už jako jsi vděčná.
1: Ježišmarja.
0: Zachránili mi život. Nestor ale to pojal úplně jinak a rozsvícená auta, která tam byly a hasili jeho dům, tak si říkal, tak když už jsem venku, parádně to oslavím a jedno auto jim čornul.
1: Jako fakt?
0: Jo, takže se sjížděly další jednotky proti němu jedoucí, kdy on teda brázdil, no a čtvrté auto napral, protože Nestor asi nebyl úplně při smyslech.
1: A jejda.
0: Takže to dopadlo takhle, nikomu se nic nestalo naštěstí, ale důmy zachránili, ale to docela slušná odměna, ne?
1: Když se jako dopíš
0: a najednou ti chcípne voda, otočí se auto je v trapu. Jede mejdán!
1: Pozor na tyhle ty pány.
0: No, tak i hasiči to mají takhle těžký. Pánové, klobouk dolů před váma, samozřejmě i dámy.
2: Radek a Magda. Odpolední Jump. Na Radio Kiss.

0: Víte, že? Dáme si trošičku lekci z polského jazyka.
1: Jedno slovo ovládám velmi dobře, ale úplně má jiný význam, to je zajímavé.
0: Má, bohužel ano. Ale pozor, když vám někdo v polštině řekne, že páchnete.
1: Ano, jak řekni mi to, ty jsi na půl polka.
0: Ty ale pachněš.
1: No, takže?
0: Myslí tím pravý opak.
1: Že voním, jo?
0: Krásně voníte. Ty ale krásně pachněš.
1: Dobře.
0: A ještě pozor, kdybyste náhodou někomu chtěli říct, že je odporná.
1: Jak odporná?
0: Jseš odporná. Tak v polštině to znamená, že jseš vlastně odolná. Jseš odporná. Hurá! Pachneš a jseš odporná.
1: To je skvělý úplně.
0: Dobrý,
1: máme ještě něco šikovného, tak co bych mohl použít?
0: Je, no čověče, teď už bych musela zapátrat pěkně v paměti, ale můžu ti třeba říct, víš jak se řekne polsky, topení?
1: Topení?
0: Topení.
1: Ty bláho, nevím.
0: Kalorifer.
1: Co?
0: Kalorifer.
1: Kalorifer? Jako prostě frajerka z gauče, mě je zima, můžeš zapnout kalorifer?
0: Takže prosím vás, napsat někam do svých zápisničků, ať umíte hezky polsky.
1: Polsku se pojďme vyhybat. Ale to jedno slovo při středě.
0: Šo?
1: Můžeme převíst.
0: Ano.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Filmové tipy.
1: Na Disney Plus na podzim dorazí znovu Provdaná císařovna. 10 dílů lásky, intrik a pořádně zamotaných vztahů. Tohle si prostě nemůžete nechat ujít. Císařovna Navier zjistí, že její manžel jí podvádí, což jí samozřejmě pěkně naštve, ale nevyvádí netilá scény, zvolí poněkud elegantnější řešení. Rozvod, ale s podmínkou, že se může znovu vdát. A koho si vybere? Konkurenčního prince. Těšte se na seriál podle slavného webtoonu, který se z velké části natáčel v Česku, konkrétně v Českém Krumlově. Prokys, Katka Čepelíková.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia.

0: už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Přátelé, pojďme spolu do sportu, protože máme tady spoustu zápasů, který se dneska odehrávají. Teďka už konkrétně probíhá MOL Cup. Zápasy mezi Králové dvůr a Zbrojovkou, tam je to 0-3. Příbram Hradec Králové 0-2, Táborsko Teplice 0-4 a Varnsdorf Slavia 1-5. Tyto zápasy ještě stále probíhají.
2: Včera jsme odšpuntovali taky samozřejmě extraregulární hokej. Pojďme se kouknout, kde se hraje dneska. České Budějovice, Mladá Boleslav, Litvínov, Brno, Plzeň, Liberec, Vítkovice, Kladno, Olomouc přivítá Spartu a Pardubice, ty to mají hned takhle z kraje na ostro derby s Hradcem Králové. Tak držte palce těm svým, všechno vypuklo.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: 17 hodin 44 minut, Magda se přišla rozloučit, řekni něco.
1: Mějte se hezky. Mm-hmm. Já vám přeju všechno dobré.
0: Ano.
1: Užívejte si samozřejmě vysílání tady na Rádiu Kiss. Za chviličku budou jukeboxy. Mm. A zítra odpolední jump bude také, ale bez mě, no.
0: Jsi odolná a pěkně smrdíš.
1: Páchneš.
0: Tak je vidět, že ten lingvista ze mě nebude.
1: Ne, já ti to napíšu, prosím tě, kdybys to chtěl říct nějaké milé
0: slečně.
1: No,
0: tak nic, ne, tak zpátky. Jinak proč? No, protože Magda odjíždí na dovolenou, ano, po 17. letos. Takže všechno dobré, ať vás tam provází s Pavlem.
1: Děkujeme.
0: No, počasí a všechno, užijte si to. Kdy jsi zpátky?
1: Příští týden v pátek se tady slyšíme opět.
0: Pátek tady ano. Seš. Dobře, do té doby Radek Hrdina a Soňa Ede, takže zítra Sonička už od 14:00 odpoledne a ještě večer, protože bude čtvrtek, si dáme noční show, přijde Kuba Ryba z Rybiček 48, no ty bláho. To je tak, když to chceš zkrátit.
1: Krásný závěr, dnešní skvělej.
0: Stačí, my už běžíme, jo? Mějte se hezky.
1: Ahoj.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 14:00 na Kissu.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnici lehce před 18. hodinou, kde pak se zdržíte, tak například na D1, pokud máte namířeno směr Brno mezi 91. až 102. kilometrem zdržení. Zdržení taky před příjezdem do Brna na D2 od nějakého 5. kilometru, také se zdržíte na D8 mezi 86. a 83. čili ve směru na Prahu a taky na D5 před příjezdem do Prahy od 5. kilometru a na Pražském okruhu potom ve směru na D1 mezi 24. až 19. kilometrem a menší zdržení i ve směru opačném, čili směr letiště mezi 14. až 19.

0: sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Kiss. Počasí.
5: Ve čtvrtek očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu a výjimečně možnost přeháněk. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 17 až 22 stupni Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Řidiči v Česku mohou už v brzké době platit za naftu přes 50 korun za litr. Myslí si to hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, podle kterého by měla být tato pohonná hmota nejdražší v historii. Kvůli prudkému růstu ceny se domnívá, že by vláda Andreje Babiše mohla znovu zastropovat maximální ceny pohonných hmot. V sousedním Polsku už uvažují o snížení spotřební daně. Vedoucí zájezdu ze slovenského města Šahy zanechala ve Francii 8 gymnazistů ve věku 15 až 17 let, protože se předchozí noc měli chovat nevhodně a rušili noční klid. O jejich návrat na Slovensko se pak museli postarat rodiče. S dětmi na místě zůstal jeden učitel. A teď zpátky domů.
6: 600 bytů vznikne v areálu bývalé továrny Kohinor v pražských Vršovicích. Odstartoval totiž projekt, jež dvouhektarové území promění v novou část Vršovic a krom bytů nabídne i komerční prostory, včetně nových cest a zeleně. Industriální historie areálu a ikonický komín zůstanou zachované. Z Vršovic Lucie Sinková.
4: Sport.
5: 16 fanoušků AS Řím dostalo zákaz vstupu na italské fotbalové stadiony. Důvodem je to, že během ligového zápasu proti Bergamu prováděli fašistický pozdrav nataženou paží. A to už byly poslední dnešní zprávy na Kisu s Blankou Holoubkovou. Teď už jsou tady večerní juboxy.
7: Ode mě vám letí pozdrav slovní. Dobrý večer, je 18 hodin, Vojta Sklenář s vámi a jdeme na muziku podle vás.
8: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Tady je Kiss a tady je Jukebox, který jsme načali v 6 večer a dneska budete jukeboxovat, respektive vybírat muziku do 9 večerní, protože středa znamená Kiss parády a Trance party třeba, takže do 9 večerní, než bude Kiss paráda, bude jukebox, tak vybírejte, volejte sem k nám do studia nebo posílejte hlasovky přes naší aplikaci.
1: A zdar bombardáci, zdravím z Úžic, poprosil bych zahrát Martin Garrix Animals pro svýho tučnýho bráchu Balu a dvě. Díky, čau, zdravím kysáky.
0: Tak zdravíme tučnýho bráchu Balu a dvě. Martina Garrixe pustíme, kam pak ještě bude?
2: Poprosil bych tě nějakou příjemnou muziku na zpříjemnění noční. Ať ti to utíká a měj se hezky, čau.
0: No děkuju moc, i tobě ať to utíká hlavně. Já to mám, jak jsem říkal, já mám jenom do deváté. A to je za chvíli. Tak teď už song Animals, no a jaký bude za chvilku, nechám se překvapit a budu se těšit. Tak hezkou středu a zdravím taky Ludmily. Všechno nej k svátku přeju.

0: náš studiový telefon, který má číslo 210-323-323, tak kdo pak tam?
1: Ahoj, ahoj, tady Ivan. Mohl bych tě poprosit do zahrání nějakého dobrýho dramáče, výběr nechám na tobě.
0: No a co, když by si ty vybral ten dramáč?
1: Něco od Subfocuse.
0: Dobrá, dobrá. A ten už výběr jako konkrétní, ten necháš na mě?
1: Ano.
0: Jo. Nemusí to být Solar System, jo?
1: Ne, Solar System vynech, prosím tě, to už je takový ohraný.
0: Už je přes Solar Systemováno, že jo?
1: Ano.
0: Tak kam to poletí, Ivane?
1: Poletí to pro všechny řidiče, ať už na cestě z práce nebo do práce, pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají.
0: Tak jo, je to tady a měj se, čau.
1: Jo, díky, ahoj.

0: Ladíte Kiss a taky ladíte Jukebox, ten za chvilku pokračuje, já vám všem přeju krásný večer. No a rozhodně vás nalákám i na zítřejší ráno, protože zase zítra se budou rozdávat peníze.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
1: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000! Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Fun. Už dnes večer na Radio Kiss.

0: Ladíte Kisa, taky Jukebox, a pokud byste chtěli něco pustit, tak máte šanci. Máte šanci, stačí se dovolat do našeho studia číslo 210-323-323. No a možnost číslo 2 je mít aplikaci Rádia Kis ve vašem mobilu. No ale nejenom jí mít, což je samozřejmě super, ale hlavně pokud chcete něco pustit, musíte mi poslat co? Hlasovku jako Roman.
1: Ahoj Vojto, nemohl bys mi prosím tě zahrát něco od Eminema? Říkal jsem si třeba Toy Soldier, ale pokud nemáš, tak něco jiného. No a bylo by to všech, pro všechny, který ještě jezdí, ať se dostanou v pořádku domů. Dík, čau.
0: Romane, mám a zahraju Toy Soldiers a Eminem.

0: The Kiss, my vám hrajeme to nejlepší od 90. let a taky vám vždycky takhle večer hrajeme songy na vaše přání, ale nejenom večer, ale u nás na Kissu Jukebox, dalo by se říct si skoro pořád. Teď ale Jukebox večerní a v něm Petr vybírá.
1: Ahoj Vojto, tady Petr z Nejma, takže chtěli bychom nechat zahrát Na cestu domů, vracíme se z Rakouska, z dovolené a měl by to být Teddy Swims, The Door. A pro všechny kysáky, děkujeme.
0: Tak když by to měl být Teddy Swims, The Door, tak už hraje pode mnou a za chvilku Teddy spustí. Tak hezkou cestu z Dovči, domů přeju a tady už je muzika.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Než si dáme další hodinu jukeboxu, tak omrkneme, jak to vypadá na silnicích takhle před 7 večer na D1 zdržení směr Brno mezi 91. až 96. kilometrem, kde je také zdržení D8, konkrétně ve směru Německo mezi 84. a 86. kilometrem. Dávejte pozor na bouračku na D3, 127. kilometr směr České Budějovice, taky se bouralo v Praze, v Českomoravské A nebo taky v Hradci Králové, a to v ulici Bratří Štefanů. Tak přejeme šťastnou cestu všem za volant.

0: Sedmá hodina večerní se nám blíží, já jsem Vojta Sklenář a všem vám přeju hezký večer a otevíráme dalších 60 minut Jukebox.
1: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Pojďme hned takhle z kraje další jukeboxové hodiny na náš telefon s číslem 210-323-323, protože se na něj dovolal Milan. Ahoj.
2: Ahoj, nazdar kysáci, zdravím do studia.
1: A Milan vybral Prodigy a song Voodoo People. Je to tady nachystaný, Milane, než to pustím, prozrať, pustíme to někam konkrétně, anebo prostě si jenom řek, zavolám si a chci slyšet Prodigy a Voodoo People.
2: To převážně taky, že jsem je dlouho neslyšel v rádiu a hlavně bych to chtěl zahrát pro všechny řidiče, kamionáky, kinderkamionáky a prostě pro všechny, kdo mají za práci kulatou lopatu.
1: A ty řídíš co?
2: Já jsem kinderkamionák zatím.
1: Ty seš kinderkamionák zatím a budeš chtít bejt jako pak, chceš vyrůst, jo, bejt vyšší.
2: No, chtěl bych trošku vyrůst, no.
1: No tak držím palec, já myslím, že se to určitě povede.
2: Přece jenom to, ale určitě se povede, no. Přece jenom v té dodávce, to je takový jak pro králiky.
1: Tak pak zavolej z velkýho třeba někdy zase, jo?
2: To určitě zavolám. Tak jo. A ještě jsem zapomněl a ještě tobě do studia.
1: Děkuju,
2: samozřejmě.
1: Hodnej. Tak tady to je a měj se. Čau, čau.
2: Díky, ahoj, ahoj.

0: Ladíte Jukebox na Kissu, hezký večer všem přeju a další muziku si dáme.
1: Prosím tě, zahraj mojí paní, která včera měla narozeniny, že jí strašně moc miluju. Jmenuje se Olinka. A bylo jí tolik, kolik jí bylo, ale strašně jí miluju. Prosím tě, pusí tam. Já přijdu až ráno.
0: A pustím, a ty jsi to i takhle zaspíval, čovače. Tak jo, dáme si to, Verona připravená, taky ještě to pustím písničku Ládíkovi, právě se vrací z dovolené, kde se jim porouchalo auto, museli se narvat do jiného, směr Česko, a tak bych chtěl Ládík strašně moc poděkovat delegáce, že pomohla a postará se o odvoz auta. Kubíčkové, páčko Kubíčkové, taky mám zahrát pro rodinu Karla, a taky zahraju vám všem, Veronu. A za pár minut zase zahraju dál, protože je tady Jukebox, tak taky můžete buď namluvit vzkaz přes apku Kissu, a nebo volat 210 323 323.

0: Tady je Radio Kiss, já vám všem přeju nádherný večer v naší společnosti a myslím si, že v naší společnosti spousta z vás býváte od rána až do večera, tak zase zítra ráno, ale nejenom ráno máte šanci něco hezkého vyhrát.
1: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Radia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex probíhá až do pátku na Kissu.
2: Protex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.protex.cz.

0: Pussycat Dolls, co úspěch. A míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Light Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Kiss Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko. Aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je zák. A pro mamku kysácký crop top. Tedy tričko, kterému trochu došla látka. Ale rozhodně ne styl. Od mimina až po rodiče. I o tom je náš Kiss Shop. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Další muzika je připravená, nebo bude připravená, protože připravený je někdo na telefonu. Kdo tam, ahoj?
2: Aleš, ahoj.
1: Ahoj, Aleši.
2: Já jsem se dovolal, neuvěřitelný.
1: Ty jsi se dovolal, věř tomu.
2: Teď už tomu věřím.
1: Teď už tomu věříš, no a když jsi se dovolal, Aleši, tak co bys chtěl? Co bys chtěl?
2: Taka bro, taka ta.
1: Můžeme taka ta, takže kam to poletí?
2: Všem lidem, co poslouchají Kiss, protože jste super rádio.
1: Děkujeme.
2: Neuvěřitelný. Jako poslouchám vás furt.
1: Díky moc.
2: Takže myslím si, že...
1: Ty vylejzáš z auta ještě, ne, u toho?
2: Ne, já rozebírám palubní desku.
1: Jo, rozebíráš palubní desku, já tam slyším právě něco. Co všechno se nedá dělat při volání do rádia, viď?
2: Jo, je to neuvěřitelný.
1: Proč ji rozebíráš, prosím tě?
2: Měním budíky, manželce.
1: Jo, no tak...
2: Odešli, tak musím být hodnej manžel, no, a měním.
1: Tak to je samozřejmě. No tak ať ti to jde hezky a já ti k tomu pustím. Děkuju. Teda muziku a zase někdy. Čau, čau.
2: Budu se těšit, děkuju moc. Hezký večer.

0: Spindaktr zohrávají, jsme Radio Kiss, hrajeme na vaše přání. Je to středeční večerní jukebox, ve kterém teď Kamila vybere.
1: Ahoj, tady Kamila, chtěla bych nechat zahrát pro moje koloušky do práce. A tím směna rychle uběhne a zahraj prosím DJ Visage, Guile.
0: Tak zahrajeme a zdravíme teda koloušky. Zdravíme i vás všechny, kteří ladíte. Další jukeboxová hodina pomalu za námi. Ještě jedna 60-minutovka dneska ve středu nás čekat bude. Tak stále máte šanci buď mi poslat hlasovku přes naší aplikaci, anebo se dovolat do našeho studia. Guile.

0: Poslední Juboxová hodina nám startuje pro dnešek, teď je 8 večer, s vámi Vojta Sklenář a 24/7 posílám právě teď.
1: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Dáme si další muziku, tentokrát na našem telefonu 210-323-323. Radio Kiss.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, kdo tam?
2: Tonda.
1: Tondo, co bys chtěl pustit?
2: No, chtěl bych pustit po manželku, teď má odpolední šichtu. Safriduo, jo?
1: A mám něco vybrat, nebo chceš nějakou konkrétní od nich?
2: No, záleží na tobě.
1: Dobře, dobře, tak Safriduo dáme. Štěká ano, ti tam nějaký pejsek, viď?
2: Jo, jo, jo, sedím v tanku a odpočívám.
1: A co to je za pejska, za rasu?
2: No, Labrador.
1: Labradorek, takhle tam štěká.
2: Ano, ano. Ano, no, hlída, hlída baraček, no.
1: No to je správný, to je správný. Takže jasně, pro tvojí jasně. Paní a ti to hezky utíká,
2: a
1: že se na ní pak těšíš.
2: A ještě ostatným jako poslouchají Kiss, jo.
1: Dobro, tak jo, muziku děkuji, hraju, měj se, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Radio

0: Boxnaky jsou stále ladíte a stále hezký večer přeju. A večer ve znamení muziky, jaké pak teď?
1: Chtěl bych zahrát Dimitri Vegas, Vopa, samozřejmě pro vás, pro všechny, do rádia. Moderátoři jste úplně skvělí, já vás poslouchám 24 hodin denně, dá se říct, když nespím. No a dál by to bylo, a samozřejmě i pro tebe, a dál by to bylo ale ještě pro kolegu Péťu a pro mýho synka Tonička, který slavil třetí narozeniny. Děkuju, papa, dobrou.
0: No tak děkujeme moc za ta slova chvály, děkuju za náš celý ansábl, protože ten je obří, spousta jmen bych tady mohl jmenovat. Tak dáme jenom Dimitri Vegas, Like Mike a Kašmír a Opa teď.

0: Na Kissu Max a Getaway vám všem přeju hezký středeční večer s námi a určitě nás budete poslouchat i zítra ráno. No tak nezapomeňte, nejenom, že můžete poslouchat, ale taky budete moct zase vyhrávat peníze.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Na Kissu za námi kaskáda a my si dáme další muziku a stále ji vybíráte. Vy teď konkrétně Míra na telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: Já vám přeju taky krásný večer, i když je už začíná být bouřkovej. Nevím, kde jste, my jsme na Moravě, jsme na Pálavě a tady už se chystá na bouřku.
0: A jste na rybách, ale taky si mi říkal, že jo?
1: Jsme, ano, na rybách.
0: Tak to ta buřina, jestli přijde, tak to vám udělá paseku trošku, viď?
1: No, jako obáváme se toho, ale myslím si, že to vydržíme.
0: Tak snad jo, budu držet palce, jinak berou, neberou, jak to je?
1: No, je to takový jako nahoru dolů, no. Jako jsou záběry, ale je to takový o ničem. Jsou to takový malý žebráci, kamery váží.
0: No tak třeba se to zlepší teď, jo. Budu moc držet palce. K tomu bude muzika, chtěl si song The Sound of Silence, mám ho nachystanej, takže Míro, komu všemu poletí?
1: Hele, pojede to všem, hlavně tobě, pojede to všem rybářům, který to sedějí, jo, říkají se nám tichý blázni, ale my jsme blázni, jo, tak ať to všem prostě řinčí, ať tam chytnou nějakou tu big maminu, jo, takže přeju to všem, no hlavně nám, samozřejmě, jo, a všem, ať máte krásný večer.
0: Tak je to tu a měj se krásně, ahoj!
1: Já moc krát děkuju a krásný večer. Zatím, ahoj!

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Dnešní jukebox už nám končí, protože máme středu a 21. hodina, která se pomalu blíží, znamená čas Kiss parády. Basslicker už se na vás těší. Po Kiss parádě nezapomeňte taky na Trends Party. No a teď teda poslední jukeboxový song, kdo pak ho vybere?
2: Ahoj, jsem Martina, žiju s Kubou a mám tady nejlepší kamarádku Soňu. Chtěla bych zahrát Rudimental, jakoukoliv písničku, je mi to jedno.
3: All I know.
2: Nevím, asi to neříkám dobře, je mi to jedno. Posloucháme vás doma, v práci, je nám s náma fajn. A ahoj.
1: Ahoj, no a Martino, ty jsi to řekla skvěle, tak jak jsi to řekla, all I know, tak Rudimental právě teď na Kissu, jakožto tečka za večerním jukeboxem, ale večer jede dál, jak už jsem říkal, Kiss paráda se nám blíží, tak užívejte stále s námi středu.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
2: Zdraví vás Kuba,
3: Lenka,
4: Alex,
5: Katka
6: a Luka.

0: největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Bassnickrem. Kiss Paráda.
1: Hej ho, pazmeni, ano, je právě tolik, kolik je, máme tady středu nebo neděli, ať už je tu 19. nebo 21. hoďka, tak jako tak ladíte vír našich nejlepších hudebních beatů, protože Kiss Paráda už je tady, naše krásný středonedělní vlnobytí, kde vám tady DJ Bassnickr představuje ty nejlepší pecky z celého světa. No a dneska slibuju i zaručeně čerstvý numero uno. A já jsem hrozně pyšnej, že tenhle ten pán se dodrkotal až na ten stupínek nejvyšší. Dnešní 485. kolo může začít už jenom 15 týdnů a je tady pětistovka. Teď ale krásná, fenomenální 10. pozice. A rozhodně je tam skladbička, se kterou rozhodně neskazím žádnou diskotéku, když ji pustím. Daidai, Shakira a Burna Boy. Dneska 10.
0: Kiss Paráda, místo 10.

0: Kiss, paráda Rádia Kiss, jeden na plný pecky, kysáci a kysáčata. Desítka Die Die, no a teď nás čeká první dnešní hudební fanfárová novinka. No a je tady profesor You Not Us, člověk, který studoval 3 vysoké školy a podívejte se, přišlo mu to opravdu fenomenálně. No a společně s Daddy DJem je tady věc Flipside, ano, taková narážka na song, který vlastně v milenialských letech cupoval hit parády. A dneska, v roce 2026, nasazujeme do naší Kiss parády.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

Doufám, že si dneska zahříváte hodně dobře ušní bolce a že vás Kiss Paráda Rádia Kiss baví. Devítka, právě teď před náma šílenost jménem Gorgo Reiner Zonnewald z Belgie a jejich fenomenal Loco Loco. Ano, tahle ta písnička rozhodně není AI technologií udělána. Nicméně je to single, který dobývá belgickou, holandskou a taky italskou hitparádu. Aktuálně v top trojce už nějakých 7 týdnů, tak uvidíme, co to s váma udělá. Dneska teda z nuly odstartoval na devítce 12,5 tisíce hlasů. Chtělo to trošku víc zapojit to klikání na myšky na Kiss.cz. Kiss.

milovníci drum and bassu, pojďte právě teď všichni ulovit svoje D&B orgie, protože Chase and Status společně s Jay Huss a IRM opět šlapou do svých drum and bassských věží a odnoží. Je tady neskutečná věc, This Drum God. Ano, Hitry ještě minulej týden lítal někde na konci, dneska se trošku zberchal a zlepšil, takže z desítky je tady osmá pozice a rozhodně nekončíme, protože Chase and Status aktuálně vydávají novou chuťovku a to si brzo vrazíme i do naší Kiss Parády Rádia Kiss. Kiss Paráda.

0: Teď pozor, jo. Přijde skvělý souznění. Marshmallow, to je oblíbený DJ našeho nejmladšího anděla, našeho Davídka, syna Romči Andělu. Tak ten miluje marshmallowa, jo? Tak moje děti milují marshmallowny, vždycky si je dají na ohníček a tam je to baví. Pak dorazí i Ilenium a Saša. Ale pozor, ne ta Saša, která zpívá s Armin van Burenem nebo s Alesem, ale Saša s a s h a. A není to ani ten Saša, který si dal hit I Feel Lonely. Lonely, je to úplně jiný Saša a jiná Saša. Ale to tak jako napůl, jo. Takže teď novinka se jménem Close My Eyes. Pojďme si to dát a zavřete oči, ale rozhodně ne, pokud sedíte za volantem, kysáci. Pojďme si to užít na kysu.
1: Kys paráda, tip na hit.

Mark Korn, to je umělec, hvězdný bombardák, zhruba 750 000 sledujících na Instagramu. A dneska se podíváme na 7. pozici, kde je minulá novinka, ale z 0 na 7 přistál docela dobrý za mě. Hit I Won't Let You Down společně se Semitu. To je zpěvačka, se kterou každý týden vydá nějaký novej single, ať už je to Inside, Outside, anebo právě Ragaga, Bomba. Ona zpívá krásně, vypadá jak modelka, jako ty vnady má obrovský a celý svět jí padá k nohám, takže Mark Korn, Semitu, I Won't Let You Down, dneska bere šťastnou, ale v přešťastnou 7. pozici na Radio Kiss.

Minulý týden jsem měl tu možnost zahrát si poutěvou party s mistrem V a Soňou Ede, naší skvělou kolegyní v Golčově Jeníkově. Tam chci zcela jistě pozdravit, protože Golčův Jeníkov byl skvělý. A byla tam jedna pařmenka, která miluje BB Rexu, takže rozhodně pro všechny, kteří u té BB Rexy jsou a že ji prostě nade vše milujou tyhle ty hity obrovský. Takže zcela jistě BB Rexa, David Guetta, Sad Girls, vy holky nebuďte smutný, usmějte se na svět, protože je tady krásně a ty smutný holky prostě uděláme veselý, že jo. Na šestce dneska Radio Kiss, dáváte si Kiss parádu, do který můžete hlasovat na kiss.cz a ladit v neděli po 19. a ve středu po 21. hoďce s DJem Bass Lickrem, tak teď už číslo 6. Kiss.

0: No, Wrecking Ball byl obrovský hit, Flowers možná ještě větší, ten mi doteďka zní v ušních bolcích a prostě vždycky, když s něčím přijde Miley Cyrus, tak máme úplně vyndáno. Celý svět je zalitej sluncem. No a teď přišla s hitem, který je jako dost ostře udělaný a líbí se mi to nasazení, který tam má Bass Persuade, tak se jmenuje hit, který se vám už před 14 dny napálil jako tip na hit a dneska už se ho vrazíme do Kiss parády, do aktuálního vydání. Je pravda, že Miley Cyrus se toho nebojí a tato věc je hodně tanečně laděná a ideálně právě spousta lidí je nadšenej z toho, že se na to krásně může pařit. Takže vytáhněte nožičky, přestaňte ležet nebo sedět, já nevím, co děláte a pojďte si za to pěkně opřít, protože na Kissu dáváme dnešní skvělou novinku. Miley Cyrus a Bass Persuade na Kissu.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss. Let's go.

Hugo, Alternate, Amen Angel, tak to je skvělej afrohouseíček, čeká nás na pětce. Já když jsem slyšel Raníky s minulý týden, tak tam vlastně Patrik, Romča a Miša řešili to, že prostě tohle je tak virální hit, že jede úplně všude, ano. To je virál, který má v sobě prostě všechno od A do Z. Neskutečnou energii, sype to a já jsem pyšnej na to, že tuhletu hitovku si dneska můžeme napálit na pátý pozici. Dostala 72 000 hlasů, pětka Hugla, Moving to the Sun. Kiss.

Spousta z vás třeba jako opožděně letí na dovolenou, už má zbalený kufry a vždycky, když se hovoří o kufrech, taky o letadle, o dovolený, tak mě prostě napadne Ina. Elena Alexandra Apostolanu alias Ina, její Whiz Away, hit, který dneska bere bramboračku. No a ten bramborový salát bych si taky možná dal. Nebo bramborovou plívku, kdo ví. Každopádně Ina už vydala další nový single a dokonce se chystá spolupráce s Davidem Guettou, takže máme se nad těšit, bude to velká jízda stejně jako na 40. Whiz Away! Kiss Paráda.

0: Není snad kysparáda, kdybychom tady neměli pecku od Davida Getty. Minulej týden se vám tady napráskal Davida Getty. Opravdu fenomenální song společně s hitem Somebody That I Used To Know od Gotye a Kimbry. Vlastně David Getta hrál teď v Dortmundu, myslím, nebo v Německu prostě hrál pro 75 000 lidí na stadionu a dokonce dával i reelsko k sobě na Instač a měl tam vlastně obsaženou tuhle pecku. A právě na tomhletom fenomenálním německým skvostu před 75 tisícovým fanouškovským davem pozval si ho kámoše High Patona a dali tam novou pecku You and I, Me and You a my jsme z toho úplně vydřený. A protože ta pecka je tak brutálně čerstvá, tak dneska si dáme v kysparádě. A děkuju Karlovi Leneru, že prostě vytahuje takovýhle dokonalý kusance. David Getta, High Patton, You and Me, You and I, Me and You, dnešní tip na hit na kysu.
1: Kysparáda, tip na hit.

0: Teď už nás čeká jenom trojka, dvojka, jednička a světe, divte se, prostě budou tady nejlepší hity, jak jinak, než prostě v Kiss parádě, kde valíme ty fenomenální petelice. Chris Cross Amsterdam a Luisa Sonza, dneska na bronzu, sitovkou My Oh My. Já když občas jedu vlastně v noci z party, tak si třeba hodím přímý přenosy z diskotek a jsem tam naladěn třeba francouzský fan rádio a tam v noci ve 3 ráno tohle hráli jako absolutní novinku. A říkám si, ty kráso, my už to na Kissu jedeme minimálně 8 týdnů, tak podívejte se, jak jsme aktuální, teprve teď to zažívá Francie. Chris Cross Amsterdam dneska na bronzu, My Oh My.
1: Kiss paráda, místo 3.

0: baví, baby.
1: Pozor, pozor, pozor. Dneska slibuju a slíbil jsem z Brusunový číslo 1. To znamená, že všichni milovníci Offenbacha 4 to the floor, což je vlastně aspirant na největší letošní hit roku 2026, protože v Kiss parádě nebyl horší jak druhý. Jo? To bylo asi 6x první místo, 3x dvojka, dneska po 4. dvojka bude končit 4 to the floor po 10 týdnech. Neuvěřitelný, co tyhle ty dva Francouzi dokázali. A dneska teda nedokázali vyhrát, protože je tam pán, který mu to fakt přeju a jsem úplně nadšený z toho, že dneska vyhraje. Ale k tomu až za chvilku, teď Offenbach 4 to the floor.
2: Kiss paráda. Místo

do světa vyhlásím toho, kdo vyhrál. Byl jsem na Tomorrowlandu, koncem července 2026, najednou se zjevil anděl, no skoro, Roman Anděl ne, ale zpěvačka Saša, která si stoupla na pódiu vedle Armin van Burena a zajeli nám naživo poprvé v historii ve světové premiéře tenhle hit, který dneska vyhrává kysparádu Everlasting. Mě polilo horko, měl jsem husinu až na zadku, na kozách, prostě úplně všude. A jsem pyšnej na to a kdykoliv hraje Armin van Buren Everlasting v našem denní playlistu, opravdu jsem šťastný za to, že tuhle tu skladbu v denním playlistu máme a že nám 6x za den zkrášluje Ether Radio Kiss. Tak jsem pyšnej, šťastný, hned to fotím kolegům nebo moderátorům, který jsou za pultem a já pěju ódu na tuhle tu skladbu a děkuju vám všem, že po 4 týdnech na žebříku právě teď Armin van Buren vyhrává Kiss parádu Radio Kiss 171 000 hlasů. Fenomenální úspěch, až jsem se tady z toho zadusil málem. Fenomenální Armin van Buren. Já jsem šťastný, pyšnej a moc děkuju za to, že Armin Everlasting poprvý Kiss parádu vyhrává. Hlasujte příští týden Kiss.cz. Já si jdu užít tenhle hudební orgasmus, dát si zpěvačku Sašu i Armina dohromady a je tady Everlasting number one. Kiss paráda.

0: Filmové tipy.
1: Na Disney Plus na podzim dorazí znovu Provdaná císařovna. 10 dílů lásky, intrik a pořádně zamotaných vztahů. Tohle si prostě nemůžete nechat ujít. Císařovna Navier zjistí, že její manžel jí podvádí, což jí samozřejmě pěkně naštve, ale nevyvádí, netělá scény, zvolí poněkud elegantnější řešení. Rozvod, ale s podmínkou, že se může znovu vdát. A koho si vybere? Konkurenčního prince. Těšte se na seriál podle slavného webtoonu, který se z velké části natáčel v Česku, konkrétně v Českém Krumlově. Pro KIS, Katka Čepelíková.
0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
2: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože se si cvrknul do textilu.
3: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
4: Výborný to je.
5: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
2: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KIS. Každou středu od 10 večer Transparty Rádia KIS s DJem Basslickrem.
6: Ladies and gentlemen, KIS paráda za náma. Ano, jako vždycky, a dneska 16. září Transparty. Rozjíždíme to tady. Ten trendíček, ten co máme rádi. Minulý týden zase bylo hodně oldschooličku a vy jste si na to potrpěli a já říkám, prostě budu dělat vám radost, vám všem, takže dneska zase nějaký ten starý, dobrý, klasický hit in the mix by DJ Basslicker a budeme si dělat hezky. Tak jo, mrkneme se do Rakouska, DJ Taylor and Flow, tam to odpálíme, Quicksilver jste chtěli, nějakýho 666 ideálně taky bude, Noemi, jestli bych nemohl zahrát, Meziach remixu, tak zkusíme Ben Angels, kyslou jsem nehrál a to prostě pojedeme podle vašeho gusta. Hej ho, pak jsme.

16. září postupuje dál Trance Party taktéž a vy tady hltáte hudební trance. A každopádně za 14 dní, kysáci. 14 dní, počkejte, musím podívat i přesně, protože já jsem občas na ty datumy trošku to. Ano, ne, tak za 3 týdny 7. 7. 10. nás pozor čeká jubilejní 60. Trance Party Live se mnou a s Michalem Kavalčíkem. Pětiletý výročí, 60. na krku, bude to obrovský, takže na to nezapomeňte a pište si do diářů 7. října 2026 Trance Party Live. Michael Kavalčík, DJ Basic, teď a další Trancík in the house.

zavíráme vrátka, budeme končit v rámci dnešní Trends Party a děkuju za to, že jste se tady vyblbli, že jste si to vychutnávali, tyhle krásné hity, oblíbené Brity. A máte úsměv na tváři, co vždycky zazáří. Ještě vám tady naslím nějakou vypečenou muziku. Já mám chuť na Ultra DJ's Alone Raindrops Remix, už je takový hands up, spíš pozvánka na sobotní Bass Machine, ale i to patří ke kisu. V sobotu 340. vydání Bass Machine, já už jsem zapomněl číslovat Trends Party Live, jo, nebo Mini Trends Party, už jsem se trošku v těch číslech ztratil, tak snad to nevadí, snad mi to prominete.

DJ Baselicker. Trance Party Radia Kiss. Best of Milan.

velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou.

0: a Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Co to je? Tyjo, normálně masakr, moc se mi to líbí.
0: Akurát a Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší na rádiu Kiss.
1: Be happy.
2: Máme tu mano! I venga conmigo! Vámonos al

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Bass Licker si to dneska zase lehce protáhnul, jak je jeho zvykem, takže vy, kdo máte rádi trends, určitě jste byli rádi za těch pár minut navíc. No a nám už zbývá jenom necelá hodina z dnešní středy, tak si pojďme na Kissu lehce zrekapitulovat. Co vás čeká do půlnoci, kromě muziky? To nejlepší z dnešního odpoledního jumpu a taky to nejlepší od naší ranní trojky. A tou začínáme, tak je tady Roman, Míša a Paprik.
2: Posloucháte

0: to, že se Anet bála. A když se o tom dohadovali, tak Jirka zahlásil, no tak to jsem si směl spíš přát Soňu Ede, aby tady chodila po zahradě a říkala mi, ty můj drakouši.
1: Čaveče, na tom něco je, že bychom Soňu takhle dali do ranní výzvy, že by objížděla Českou republiku, zahrady našich posluchačů, kde by běhala v plavkách.
2: To je dobrý, to je dobrý.
1: A řvala na naše posluchače. Jerry se hlásí hned.
3: Tak takovýhle přání mě nenapadlo. Děkuju za inspiraci. Budu si přát teda Soňu Ede, aby stála před barákem. Mám se kroutila a říkala mi drakouši. To je bomba.
1: Jerry, já jsem jí chtěl probudit. I jsem Soně psal, jestli náhodou není vzhůru, že bychom to rovnou domluvili. No, chrupká, Bůh ví, jakou měla noc. Jestli náhodou někde nehrála, nemoderovala. A možná taky šetří síly, protože kysáci. Soňa tady bude už zítra večer a nebude tu sama.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Ranní výzva. Ranní výzva.
2: Takže kachnu máme vyřešenou, ta bude v 8:30, jo? Ale je tu ještě jedna věc, jakoby úplně vybouchly zprávy, přišly jich desítky pomocí naší aplikace a všechno se to motá kolem Soni Ede.
3: Protože ty si, Míšo, byla včera za Anet splnit její přání.
4: Ano.
3: A ona říká, nebo oni se pohádali doma se svým manželem, že si mají radši pozvat Soňu, aby na něj křičela drakouši.
4: Přesně,
3: no a
4: tak.
3: S tímhle se tu trošku roztrhpitel.
2: Oni by si to přáli vlastně úplně všichni a Sonja se údajně probudila. Já bych jí to pustil.
4: Jo.
2: Jo.
3: Souhlas.
2: Uvidíme, jestli tedy teď uslyší i volání.
5: Ano.
2: Ahoj, Soni.
4: Ahoj.
5: Ahoj, čau. Dobré ráno.
2: Jak se spinkalo?
5: No báječně, báječně.
2: To je dobře. Soni, mohli bychom ti pustit pár hlasovek?
5: Jo.
2: My tu máme tu naší ranní výzvu, jak plníme ty přání, jo. A
5: ano.
2: Jsme čekali, jako, že se to bude motat hlavně kolem ranní trojky, ale člověče, najednou se stalo to, že všichni chtějí jenom tebe.
5: Kam pro Boha.
3: Konkrétně jednu jedinou věc od tebe chtějí.
2: Hele, zkrátka...
5: Nebudu ukazovat prsa nikde.
2: No, takhle. Začalo to Jerrym, ten byl inspirován naším posluchačem, který si tě přál, aby si přijela před jeho dům a řvala na něj ty drakouši. Jo. A teď si poslechni Jerryho.
6: Děkuju za inspiraci. Budu si přát teda Soju Ede, aby stála před barákem. Mám se kroutila a říkala mi drakouši. To je bomba.
2: A sotva to řekl Jerry, ozval se David.
7: A zdar kysáci, ale ten, co tam teďko mluvil, že by si vzal tu Soňu, já si ji zamlouvám hned po něm, děkuju.
2: A hned po Davidovi Milan.
8: Tak asi tomu už budeme říkat fronta a jsem třetí.
2: A hned po Milanovi Tomáš.
9: Taky bych si chtěl zamluvit Soňu, ale nespíchám na to, stačí až v zimě, až napadne sníh, jestli by mohla přijít mi odházet sníh před domem v plavkách a u toho na mě křičet ty drakouši.
2: Soni, co s tím?
5: No, tak já nevím, že se dožiju zimy, tak samozřejmě jako není problém, že jo?
3: Soni, přijmula by si tuhle tu výzvu?
5: Jít odházet sníh v plavkách a řvat u toho drakouši
3: no,
5: a točit se kolem lopaty.
3: No,
5: no tak samozřejmě.
3: Takže přátelé, kdo jako první napíše tuhle tu výzvu na ráno zavináčky z CZ, Soňa to splní.
2: Chudák malá, ty buch, jestli bude sníh taky, jo,
3: no,
2: ještě.
3: To je
4: tak bude házet bahnem.
3: Není koupele se Soňou.
2: Soni, takhle za prvé, zítra se na tebe všichni těšíme, protože budeš mít Kubu Rybu v noční show od 10. hodiny večer. To bude super. A teď, jestli bychom na závěr tohoto hovoru tě mohli poprosit, mohla by si na všechny chlapy naše posluchače zařvat ty drakouši?
5: Vy drakouši moji.
2: A jsou spokojení.
3: Děkujem.
2: Soni, hezký den, užij si ho.
5: Já taky.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
0: Ranní Kiss. Každý všední den. Od 6 do 10.

0: z našeho vysílání. Odpolední čau.
1: Koukneme se společně na jeden takový naučný romantický příběh. A myslím si, že si z toho každý může něco odníst. Jak ženy, tak muže. Ano. Hektor a Luisa budou hlavními protagonisty tohoto příběhu. Jsou to dva krokodýly v polské zoo. A tyhle dva krokodýly, Hektor a Luisa, se už páří od roku 1973. To je hezký.
2: To je krásný. Jo?
1: Ale za celou dobu nikdy neměli malý krokodýlky.
2: Proč no?
1: Přestože se o rozmnožení pokouší už téměř 50 let. Pracovníci zoo a odborníci proto nakonec provedli testy, aby zjistili, proč se jim nedaří rozmnožit. Jestli čekáte, že Hektor nebo Luisa bude ten

0: či ona a obráceně? Mm-hmm. Ne. Opravdu jsou Hektor a Luisa. Jenže Hektorův penis je příliš malý na to, aby dokázal splodit Luisině potomky. Navzdory ale tomu Hektor a Luisa zůstali po celou dobu jako pár. Dokazují tak, že ani téměř po 50 letech bez úspěchu nestačil k tomu, aby jejich vztah skončil. Přátelé, a to je krásný tohleto.
1: Věrnost nade vše.
0: Prostě tak co? Tak si malinkej. Ale to mi nevadí. A už jsou 50 let takhle tyhle ty krokodýly spolu.
1: Ráďo, to znamená jednu věc, máš stále šanci.
0: Mám šanci? Já! Mně svitla naděje.
2: Odpolední Čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Já vás zdravím, kysáci moji milí, začínají noční jukeboxy a od mikrofonu vás tentokrát zdraví tuto noc Katka Brzobohatá. Máme tady čtvrtek 17. září, tak ať máte hezký a vydařený den. Kdybyste měli dlouhou chvíli, měli jste noční službu nebo jste prostě třeba jenom nemohli usnout, tak právě proto je tady naše rozhlasová stanice KIS, která vám hraje 24/5, což znamená, že vám hrajeme každou noc ve všední den, od pondělka do pátku. Telefonní číslo 210-323-323 nebo aplikace Rádia KIS, kam mi nahrajete vaši hlasovku a už tam budu pouštět song dle vašeho přání. Tentokrát Mára. Ahoj Máro, a tě zdravím.
1: Ahoj, já tebe taky.
0: Ahoj, ahoj, jak se máš?
1: Tak já se mám dobře, jdu z práce.
0: Tak to je dobře. Tak Máro, co pak já ti můžu zahrát?
1: Ale dáme tam od Tiesta.
0: Vybrali jsme úplně neznámou Lethal Industry. Vůbec nevím, do čeho se pouštíme, ale to vůbec nevadí.
1: To zjistíme. Tak,
0: je to, ano, je to moment překvapení. Máro, komu písničku budeme posílat?
1: Ale bude to být do studia.
0: Díky.
1: Ať do rána uteče.
0: Děkuju.
1: No a všem, co mají noční, tak ať někdo taky uteče a tak si kážu do Litoměřic.
0: Dobře, tak jo, Máro, já tě zdravím do Litoměřic, krásnou noc a díky ti za zavolání, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Čau, čau. Tak, odpálí nám to DJ Tiesto, co to bude potom, to už je samozřejmě kysáci, jenom na vás, ve vašich rukou, vy jste vlastně ti hudební dramaturgové dnešní noci.

0: Noční Jukebox.
1: Gigi D'Agostino nám dohrál na rádiu Kiss, co bude hrát dál, to už nám řekne Jíťa, kterou má na telefonu. Jíťo, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahojky, chtěla bych sem hrát Twitter pro svý kolegy do práce a svým dcerám Domče a Esterce, kde je miluju, takže i to vás do rádia Kiss a všem, kdo poslouchá rádio Kiss. Takže hezký večer nebo hezkou noc.
1: Moc krát děkujeme, chceš si nechat zahrát Sweet Kisses. Jíťo, ty jsi mi říkala, že ponocuješ, že vyrábíš věnce, je to tak?
2: Jsem po 3.12. a ještě stále vyrábím věnce, ano, tak.
1: Ty jsi neuvěřitelná. A věnce, představu si třeba na dveře na podzim?
2: Na podzim, Halloween a úspěchu i na Vánoce.
1: Ty bláho, tak to teda jedeš. Já se přiznám, já už jsem si taky vytáhla podzimní věnec, já to mám hrozně ráda. Takže já ti posílám písničku, protože já to cením, protože je mi jasný, že sedíte u toho a vyrábíte a vyrábíte a ono je to taková jako mravenčí práce, ale zase je to nádherný.
2: Je to mravenčí práce, ale strašně mě to baví a mě to uklidňuje.
1: Tak to je dobře, to je dobře. Jítuš, písničku tady mám nachystanou, přeju ti krásnou noc a díky ti za zavolání. Ahoj, ahoj, čau, čau.

Kysáci, moji milí, já mám pro vás takový malý teasing, protože já tady momentálně koukám na live session na YouTube, co nám naše vydavatelská firma poslala ke schválení, aby jsme se na to podívali. Protože my jsme si s holkama ve 40 řekli tenkrát, že si pořídíme kapelu a my jsme to chtěli mít někde zdokumentovaný a vlastně písničkám jsme dali díky tomu nový kabát. A já teďka tady na to koukám a musím říct, že je to moc povedený. Takže příští týden, 25. září konkrétně, budete mít možnost se na to podívat nebo jenom třeba poslechnout i vy, protože nám to všechno vychází na hudebních platformách. Vychází nám to samozřejmě i jako videopodoba na YouTube. A naše gramoforová firma si myslí, že ještě stále si někdo kupuje CDčka. Takže nám to vyjde i na tom CDčku. Tak to je taková malá pozvánka na příští týden, na co se, jestli jste našimi fanoušci skupiny Holky, na co se můžete těšit. A myslím si, že nám se tohleto malé miminko moc hezky povedlo. A že jsme měli mít rozum a měli jsme si tu kapelu pořídit už dávno. Ale my jsme prostě baby a my si k tomu prostě musíme dospět sami. Tak jsme dozrali v těch 40 a myslím si, že je to moc povedený.

0: Aby jsme se aspoň trošku podívali na aplikaci Rádia Kiss, tak tentokrát dostane prostor Patrik.
1: Ahoj Kači, mohl bych poprosit, prosím tě, zahrát písničku od Rybiček 48 léto 2 pro všechny převozáky mezi Mladou do Boleslavy a Kvasinama a pro všechny řidiče od Lavsa Transportu. Děkuju, Patrik, čau.
0: Ono se to krásně hodí, protože kysáci, zítra poslouchejte Soničky noční show, protože hostem bude právě Kuba Ryba z Rybiček 48. Takhle, on kdyby měl vyprávět, co všechno zažili s rybama, my jsme měli tu čest hodně, hodně slyšet, tak mu tady na to nestačí ani 10 těch nočních show, jo? Protože oni byli fakt brutálně zmaři, ale myslím si, že něco prozradí a že to bude velmi peprný. Takže poslouchejte zítra od 22 hodin noční show naší Soničky Ede, protože tam bude právě Kuba Ryba z Rybiček 48, no a my si teďka dáme.

0: Pražské sáci. Mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s rádiou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: děláš takhle v noci?
1: No nic, nemůžu nějak spát, no, tak poslouchám vás, no.
0: Tak to nás samozřejmě moc těší. Tak Luky, jakou písničku jsi vybral? Co bys si chtěl slyšet?
1: Coolio, Gangsta Paradise.
0: Komu bys to chtěl věnovat?
1: Tak asi všem, co jsou vzhůru, co jsou v práci a tím to líp utíká a tobě do studia.
0: Dobře, děkuju. Luky, řekni mi, vstáváš ráno?
1: Cože?
0: Vstáváš ráno do práce, když teďka takhle ponocuješ?
1: Ne.
0: Tak to je dobrý. Tak si užij hezký prodloužený víkend. Písničku tady mám nachystanou a já ti díky za zavolání. Hezkou noc, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. Jak jsem říkala, kysáci, hnedka v úvodu, víc toho nestihneme, ale nebojte, 5 hodin před náma, telefonní číslo 210-323-323 nebo aplikace Rádia Kiss, kam mi nahrajete váš vzkaz, ale nahrajete mi tam název skladby, název interpreta, což je zpěvák, zpěvačka anebo skupina a já udělám vše proto, abych vašemu jukeboxovému přání vyhověla. Teď už Coolio. Rádio Kiss.

0: Otevíráme další hodinku nočních divoxů tady na Rádio Kyss. Mikrofonová zdraví Katka Brzobohatá a přeju vám hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Já vás, kysáci, vítám v další hodince nočních juboxů tady na rádiu KISS. Nebudu to zdržovat, protože na telefonu mám zase jednoho z vás a tentokrát je to Péťa. Péťo, ahoj!
1: Čau, tady Péťa, pomozeli.
0: Ahoj, čau, čau. Péťo, jak se máš?
1: No, řeknu ti to krátce. Jsem po odpolední a mám se dobře, něco jsem tady uvařil, něco jsem naložil a čekám na přítelkyni, za mnou dorazí zpátek.
0: To je hezký. Tak já, abych ti tu chvilku toho čekání zkrátila, co ti můžu zahrát?
1: Já bych si chtěl nechat zahrát Pedro Pedro, protože jsem to poslouchal ještě nedávno v Bibione. Je tam jedna diskotéka, K-disco, je to trošku reklama, ale je to Češka, která tam provozuje českou diskotéku, hraje tam krásný, živý hudby, je to prdel, fakt je to super. A strávil jsem tam asi 3 dny a paní se o mě hezky starala za... pár korun mi tam dala 2 drinky na 1 drink. Prostě jsem byl trošku VIP, no.
0: Tak to je super, když se takhle někdo stará, veď. To se člověku prostě vždycky líbí. Tak jo, já tady mám písničku nachystanou.
1: A bude od Rafaela Cara, anebo bude Novodoba?
0: Je to ta Jacksomi, Agatino Romero a Rafaela Cara, ano.
1: Okay,
0: jo, je to tato, co vlastně jako tak nějak hrajeme nejčastěji a i kysáci vy všichni máte nejradši, jo?
1: Super.
0: Dobrý, tak
1: a
0: jo.
1: A bych chtěl teda pozdravit Paťase Peltána, Patrik protože Peltán. Jsem s ním trošku strávil v létě, jsem ho párkrát pozdravil, dali jsme si panáka, nějaký fotky jsme si dali, popovídali jsme si o Paťovi Hezuckým a chtěl bych ho tímto pozdravit, protože ho mám hrozně rád a vás jako KISS celý mám hrozně rád.
0: Tak to nás samozřejmě moc těší, tahle hezká slova. Já to Patrikovi moc ráda vyřídím, jestli tady vlastně ráno spolu uvidíme, protože si předáváme směnu, že jo, straní trojkou, tak mu to vyřídím, Péťo, od tebe. Tobě poděkuju za zavolání a doufám, že se uslyšíme zase brzy někdy tady u nás na rádiu KISS. Měj se hezky, ahoj.
1: Čau,
0: čau, ahoj.
1: Dobrou,
0: děkuju, papa.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Teď to byly Ace of Base, co jste slyšeli na rádiu Kyselé. Co uslyšíte dál, to už nám řekne Radek, který se k nám dovolal. Ahoj, Ráďo.
2: Nazdar. Zdravím.
1: Ahoj, jak se máš?
2: No, tak pomalý, no, takže nemůžu spát, takže poslouchám Kiss.
1: Fakt nemůžete spát?
2: Nemůžu, takže pohoda.
1: To mě řekni. A jak je to možný, že jsi vzal třeba, já nevím, kafe pozdě večer, nebo?
2: Ani ne, možná jsem přespaný už.
1: Fakt? Ty blaho, abych mohla spát za prachy.
2: Tak teď to čeká potom ráno.
1: Mě to čeká, aspoň na pár hodin ráno, je to tak. Tak Ráďo, když nemůžeš zamhouřit oka, tak co ti může zahrát?
2: Takže dalo by se Melanie C.
1: Mm-hmm. Pro koho to bude?
2: Takže určitě pro tebe.
1: Děkuju.
2: Pro celé rádio Kiss a všichni, kdo poslouchají, a hlavně pro lásku Veroniku do Luhačovic.
1: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný, jdeme na to. Já ti přeju, ať brzo usneš, ať se pořádně a hezky vyspíš. A někdy naslyšenou tady u nás na Kisu. Měj se hezky, Ráďo, ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
1: Čau. Kysáci, telefonní číslo 200-323-323 nebo aplikace Rádia Kiss. Už to tady na mě valte, takhle já jsem se na to podívala a je tady toho teda požehnaně. Tak se tím jdu prokousávat, ať je zrovna váš song slyšet v éteru.

Kysáci, moji milí, já jsem vás chtěla poprosit o jednu věc, aby jsme k sobě byli takový jako kolegiální. Mně se tady opakuje několik čísel, které třeba už jsem i zvedla, ty hovory už jsem dneska vyřídila a oni ty čísla volají dál. Tak já jsem vás chtěla poprosit, abyste dali možnost i ostatním, jo, protože nechci, aby to znělo nějak ošklivě, to určitě ne, my jsme rádi, že nám sem voláte, ale tím, že volají pořád ti samí, kteří už tady éterem zazněli, tak vlastně berou šanci těm ostatním, aby se sem vůbec dovolali, jo, blokují tím linku a my bychom rádi, abyste se vystřídali, abyste byli všichni slyšet Féteru Rádia Kiss, takže pěkně prosím, s kým jsem už dneska mluvila, nevolejte mi sem, poslouchejte nás, to my si toho samozřejmě velmi vážíme, ale dejte prostor i ostatním, aby si taky řekli o svůj oblíbený song a aby si taky společně se mnou tady na Kissu zavysílali. Děkuju pěkně, pokračujeme v další hudbě tady u nás na Kissu, teďka Paul van Dyk.

0: Teď se nám dohrála písnička, která se jmenuje Run Run River od Davida Getty a musím říct, že to je tak něco strašně pohodovýho. To je písnička přesně z toho playlistu, který vás nikdy ničím nemůže naštvat. To vás hodí do takový jako fajn nálady, atmosféry, strašně pohodová věc, tak já doufám, že to nepůsobí jenom na mě takhle, ale i na vás kysáci a že se máte fajnově a pohodově. Co teď budeme hrát, to už nám řekne David, který ho mám na lince. Davide, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, Davide. Tak ty jsi vybral písničku, která není jako v playlistu Rádia Kiss nijak častá, ale já si pamatuju, je to píseň mého dětství, základní škola, hluboká základní škola. Prozrad nám, co to bude a pro koho.
1: Bude to písnička z Prayer Frayer a bude to pro všechny, pro lepší náladu, pro tebe do studia, pro všechny, co jsou za volantem, hlavně ať jim kolama dolů.
0: Jasně, dobře. Taky jsi za volantem?
1: Taky jsem za volantem, akorát jdu do Německa, no.
0: Jo, čeká tě ještě daleká cesta?
1: O, cca 6 hodin ještě, pak budu dělat pauzu, že?
0: Jo.
1: Ale jinak celkem to je asi 8 hodin cesty, no.
0: Tak já ti přeju hlavně šťastnou cestu, opatrně, za volantem, hlavně v pořádku dojeď. No a my jdeme na Michaelu a její písnička z Prayer Frayer. Měj se hezky, Davče, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau, čau.

0: KISSu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky, nějak jako se vždycky otočím a je konec, což je super, protože nám to rychle utíká, aspoň kesáci takhle společně. Já doufám, že i vám to rychle utíká ta dnešní noc. No a co teď budeme hrát, to nám řekne statky.
2: Ahoj Katko, hele, já bych si chtěl nechat zahrát Pfeffendorfa, la girl. Jsem jí dlouho neslyšel a bude to pro všechny. Na noční, nespavce, pro tebe do studia a všem, komu se to líbí. Hezký večer, čau statky.
1: Ahoj, tak mám to tady nachystaný. No a přiznám se, ano, vím, že jsem tu aplikaci Rádia Kiss, kam mi posíláte vaše zprávy, teďka trošku dávala stranou, protože jsem tady brala jeden hovor za druhým, tak já se příští hodinku na to víc zaměřím a uvidíme, co jste si tam na mě nachystali. Já vám přeju zatím krásnou noc, víc už toho teď nestihneme a v další hodince se na vás zase budu těšit. Radio Kiss.

0: Dvě hodiny ráno, Radio Kiss ve vašich uších a Katka Brzbohatá za mikrofonem. Já vám přeju krásnou noc, kysáci, jde do další hodinky.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Radia Kiss.